vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

až pozná svět. Přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda. Známe tuhle tu babeta.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikryt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme, a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou, a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V tom vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to ubroskvé. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné, dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi, je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože jak chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to zná udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je taková, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. sezóny, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je hraná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhletím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu, díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy. Na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je devátý a osmé místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číš

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo šedivý. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlast.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Krištof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Česku druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasování skončí ve 2 hodiny odpoledne. O post zastupitele usiluje v Libereckém kraji při komunálních volbách i 20 čerstvě zletilých kandidátů. 3 kostely na Teplicku propojí dnes charitativní běh pro jejich záchranu. Dnes bude zataženo, deštivo a teploty do 16 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová.
0: Volby 2026.
1: V 8 ráno se znovu otevřou volební místnosti. Lidé vybírají zastupitele měst a obcí a také třetinu senátu. V Ústeckém kraji se senátní volby týkají Děčínska a Lounska, kam spadá i část Středočeského kraje. Už v pátek hlasoval v Černoučku na Litoměřicku také prezident Petr Pavel, který kvůli volbám přerušil dovolenou. Krajský úřad podle mluvčí Magdaleny Fraňkové odhadoval páteční účast na zhruba 25%. Hlasování skončí dnes ve 2 hodiny odpoledne.
2: V Děčíně podle mluvčího radnice Luďka Skýněla přesáhla páteční účast 21%. V Ústí nad Labem oslovené komise hodnotily zájem jako srovnatelný s minulými komunálními volbami. Policie podle mluvčího Václava Krígra řeší stížnosti 22 lidí, které vedení Moldavy na Teplicku vyškrtlo ze seznamu voličů. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V Libereckém kraji je pro letošní komunální volby zapsáno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. V Pulečném a Dalešicích na Jablonecku mají jako jediní v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažují na volebních lístcích muži, jejich přes 64% z celkových téměř 7000 kandidátů. Doplňuje ředitelka Českého statistického úřadu v Liberci Dagmar Dvořáková.
3: O post zastupitele se uchází také 20 kandidátů ve věku 18 let a z toho je 6 žen. Nejstarší kandidátce je 88 let, nejstaršímu kandidátovi 87 let. Průměrný věk se pohybuje kolem 49 let.
1: V předchozích komunálních volbách bylo v Libereckém kraji jen 13 18-letých kandidátů a nejstaršímu kandidátovi bylo 92 let.

0: Charitativní běh dvou kostelů na Teplicku se letos rozšířil na tři. Podle organizátorů přibyli k Bořislavi a Hradišti, tentokrát ještě Kostomlaty pod Milešovkou. Běh přírodou Českého středohoří startuje dnes v 10 hodin v Bořislavi, kde je také cíl a záchytné parkoviště u bývalého koupaliště. Vítěžek pomůže s obnovou kostelů, které propojí tři různé trasy. V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Rígrova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Rígrova stezka vznikla v roce 1909, měří 3,5 kilometru a vede mezi semilskými částmi Bítouchov a Spálov.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme zataženo a na většině území bude dopoledne pršet. Během dne se začne oblačnost částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na silnici 1/13 u odbočky k čerpací stanici u Rynoltic na Liberecku omezují práce na silnici. Vozovka je tam zúžená na dva jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Máme chvíli po 5. hodině, začíná sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli tady bude Petr Jungmann, pravidelné kalendárium. No a jak určitě i z našeho vysílání víte, i na několika dalších místech, nejen na severu Čech, se hlasuje dnes a včera o větrných elektrárnách. Více si řekneme už zhruba za 15 minut a přidáme i písničky, které nestárnou. Bude tady třeba Věra Martinová, ale teď už pokračuje Petr Muk.
1: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Věra Martinová dospívala svý toulavý džiny. Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, vás i dnes čekají v našem vysílání. 5 hodin a 12 minut, teď už je připravený Petr Jungmann a jeho kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina. Je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu, později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
4: It is me, Usama bin Laden.
2: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
5: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Robin Gibb v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. 5:18 k tomu. Na úplné vyjasnění venku si budeme muset počkat ještě 2 hodiny. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat dnes s počasím.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet, odpoledne a k večeru se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Večer může být místy až skoro jasno. A teploty 13 až 16, na severu kolem 12, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude většinou slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Krištof, hned teď 5 hodin 23 minut. Dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Sever. K zásadním tématům pátečních a sobotních voleb do Senátu i zastupitelstev měst a obcí patří budoucnost větrné energetiky v Česku. Koná se rekordní počet přibližně 20 referent na jednou, která s budováním větrníku souvisejí. Téma proniká i do samotných komunálních a senátních voleb a vše se odehraje v době, kdy se kromě opodstatněných argumentů pro větrníky a proti nim Českem masivně šíří dezinformace na toto téma.
1: Víte vůbec, o čem je to rozhodování?
2: Veřejná projednávání akceleračních oblastí na rychlejší výstavbu, debaty o větrnicích v jednotlivých obcích. Za poslední rok se z větrné energetiky stalo téma od vládních kanceláří až po kulturní sály a emoce plály.
1: Za co platíme, aby škodili?
3: Češi si velmi potrpí na takovou tu malebnou krajinu, na takové to kochání se tou krajinou a tyhle ty věci. A samozřejmě ty větrníky s tím jsou často pro řadu lidí jako v konfliktu.
2: Říká Jan Krajhanzl, ředitel Institutu 2050. Pokud jde o referenda, Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd teď analyzoval všechna za posledních 20 let a zjistil, že zásadní roli hraje přímá zkušenost s větrnými elektrárnami.
4: Pokud nějaké elektrárny stály v okruhu 20 km, tak byla výrazně větší pravděpodobnost, že ty lidé v tom referendu podpoří i nový projekt, to znamená další výstavbu té lokalitě. Mýty a ty obavy se často odbourávají.
2: Naopak, kde větrníky zatím nestály, tam lidé v jasné většině stavbu zamítli. Ještě loni byla bilance v referendech relativně vyrovnaná, letos už drtivě převažují odmítnutí. Kromě relevantních obav ze zvýšeného ruchu při stavbě, vykácení kusu lesa a podobně, mohla sehrát roli zvýšená míra šíření dezinformací v některých obcích. Uvádí Petr Vědomus, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, který téma monitoruje.
5: Tam, kde ti občané nakonec v referendu rozhodli o tom, že se tam nebude stavět, tak většinou jsou to stejné oblasti, kde probíhaly besedy dezinformátorů.
2: Popisuje autor studie nazvané Proti větru. Ne každé zamítnutí stavby musí být ovlivněné dezinformacemi. Argumenty pro a proti se mohou lokálně velmi lišit. Typickým negativem bývá narušení krajinného rázu. Běžně se posuzuje dopad na životní prostředí a zdraví lidí. Na druhou stranu je větrná energetika cestou ke stabilnějšímu klimatu s menšími škodami ze sucha, vln veder nebo povodní. A střednědobě může také zlevňovat energii nejen na daném místě.
6: Tady se ukazovalo jednoznačně, že větrná energetika výrazně snižuje cenu. Čím víc máte větrné energetiky, tím nižší je cena.
2: Říká výhledu do roku 2050 Jan Krčál z organizace Fakta o klimatu, autor studie, která před časem zkoumala cesty k co nejlevnější energii v Česku. Například Ukrajina vnímá budování větrných elektráren i jako bezpečnostní otázku.
5: O té energetické budoucnosti tady rozhodujeme na základě nějakých emocí a paniky, která se tady vytvořila v posledním roce a je to něco vlastně neporovnatelného se situací dříve. Ta vlna těch dezinformací je bezprecedentní.
2: Dodává Petr Vědomus z AMO. Česko patří ve větrné energetice na chvost Evropské unie. Počet referent na toto téma bude tento týden rekordní a spolu určí další energetické směřování Česka. Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: 6.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Česku dnes druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů lidé vybírají také své zástupce do Senátu. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Do komunálních voleb v Ústeckém kraji se letos přihlásilo skoro 13 000 kandidátů. Je to zhruba o tisícovku míň než v předchozích volbách. Muži tvoří nadpoloviční většinu, necelých 62%. Žen na kandidátních listinách oproti minulým komunálním volbám mírně přibylo, o 1,6%. Na Děčínsku a Lounsku lidé vybírají navíc i nového senátora. V Hřensku na Děčínsku spadl v pátek na večer pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo. Nebyla poškozena ani auta. Na místě zasahovali hasiči z Hřenska i pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko, řekl to mluvčí správy parku Tomáš Salov. Lidé v Liberci dnes můžou navštívit slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechal Liberecký kraj zrekonstruovat. Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek se představí na mistrovství světa v judu v hmotnostní kategorii nad 100 kg. V prvním kole ho v Baku čeká Kanaďan John Mess a Pesong. Ráno bude zataženo a deštivo, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mostě počítejte kvůli stavebním pracím s omezením v ulici Skyřická. Jsou tam zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Sádlo umí bojovat se suchou kůží a dokonce i proti kašlivíce si řekneme už za malou chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever v Bobských radách. Teď už ale pokračuje Anna K.

0: Michal Tučný ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 5 hodin skoro 39 minut. Před námi jsou Babské rady Jarka Vykoupilová a dnešní téma sádlo.
1: Babské rady.
2: Sádlo patří ke klasice v domácí léčbě nachlazení a kašle. Mnozí si jistě ještě pamatují, jak je maminka nebo babička mazali hrudník a často i záda vepřovým sádlem. A proč by ne? Sádlo skutečně ulevuje při zánětu průdušek a napomáhá také s nepříjemným kašlem. Na zábaly se používalo vždy vepřové sádlo, které lze však nahradit i olivovým olejem. V případě bolesti na průduškách vezměte kus látky, na kterou sádlo nanesete. Přiložte na hrudník už pod klíční kostí a vše zabalte do potravinářské folie. Připomínám, že sádlo je zároveň vynikajícím základem mastí a aplikace kůži rozhodně prospívá. Použít ho s chutí můžete na suchou kůži na rukou a loktech, je výborným pomocníkem pro tvrdou a popraskanou kůži na chodidlech. Pokud ho smícháte s medem, získáte zase léčivou masku na rozpraskané a suché rty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Smoky v dobrém ráno Českého rozhlasu Sever, 5 hodin a 43 minut. Pojďme se podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Podle meteorologů má být ráno zataženo, na většině území bude občas pršet, odpoledne a k večeru se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Večer může být místy až skoro jasno. A teploty 13 až 16 na severu, jen kolem 12 na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude většinou slábnout.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Všechno nebo nic. Eva Farná v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Teď už je 6:45 k tomu 2 minuty a před námi je náš pravidelný seriál Příběhy severočeských měst a obcí. A tentokrát se podíváme do Sulejovic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Sulejovice na Litoměřicku má prý tak bohatou a dlouhou historii, že sahá až do pravěku. A bude to asi pravda, protože o pravěkém osídlení těchto míst ve druhé polovině 3. tisíciletí před naším letopočtem máme spoustu důkazů. Patří mezi ně naleziště 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou, objevené na konci 40. a na začátku 50. let minulého století. První písemná zmínka o Sulejovicích je z roku 1251. V té době patřila obec významnému starému českému vladickému rodu kaplířů ze Sulevic, kteří ji drželi až do roku 1627. V 19. století změnila život i v Sulejovicích průmyslová výroba. Tak například v roce 1846 tam postavili cihelnu, která měla 3 pece. V roce 1855 vybudovali cukrovar a v roce 1882 projel Sulejovicemi první vlak. Na stránkách obce se uvádí, že už v roce 1896 založili ve vsi hasičskou požární ochranu. Ale vraťme se k cihelně a k cihlám. Úplně nově v roce 2026 otevřeli v Sulejovicích Muzeum cihel, které si klade za cíl mapovat a pro budoucí generace uchovat historii cihlářství. V unikátní sbírce najdete stovky cihel z České republiky i ze zahraničí. Některé jsou značené erby šlechtických rodů, na jiných jsou iniciály mistrů cihlářů nebo historické letopočty.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Michael Jackson v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli nás čekají další zprávy. S nimi se vrátí do studia Petra Kříženecka. Dozvíte se například, že podle krajského úřadu už v první den voleb v Ústeckém kraji odhlasovala čtvrtina voličů. No a čekají nás i další písničky, bude tu třeba Karel Gott nebo Mike Oldfield s Maggie Reilly. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené od 8 do 14 hodin. Podle krajského úřadu hlasovala v první den voleb v Ústeckém kraji čtvrtina voličů. Ve Hřensku na Děčínsku se zřítilo zhruba 10 tun pískovce na parkoviště. Žádné auto na něm nestálo. Ráno čekáme zataženo, deštivo, přes den méně oblačnosti a teplotu do 15 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová.
3: Volby 2026.
2: Druhým dnem pokračují komunální volby i hlasování o třetině senátorů. Volební místnosti se otevřou v 8 ráno. Odpoledne po 14. hodině pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů. Policie dorazila také do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odhlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. První den voleb odhlasovala v Ústeckém kraji podle krajského úřadu čtvrtina voličů. Informovala o tom mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Například v Černoučku na Litoměřicku, kde odvolil i prezident Petr Pavel, svůj hlas odevzdalo 165 lidí z celkových 276 oprávněných voličů. Uvedla to předsedkyně volební komise Hana Dvořáková. Současná volební účast je tak po jednom dni přes 59%. Senát volby jsou v regionu na Děčínsku a na Lounsku. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu na něm nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči ze Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli. Doplňuje reportérka Daniela Pilařová.
4: Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova se balvany uvolnily ze svahu za vysokozátěžovými bariérami, které chrání obec před pádem kamení. Část pískovcových bloků pronikla mezi dvěma bariérami. Jak velké škody napáchaly, budou zaměstnanci parku zjišťovat ráno.
3: Sport.
2: Hokejisté Litvínova porazili v 9. kole Tipsport Extraligy Olomouc 3-1. Gólem a nahrávkou se na tom podílel útočník Ondřej Kaše. Ten potvrdil s 11 body pozici lídra bodování litvínovského týmu.
5: To, že bodu, tak trošičku jako o to tady jsem. Doufám, že se takhle bude dál dařit. Měl jsem dobrý léto a to je taky znát minulý rok. Prostě po tom zranění se to všechno šlo takový jako v rychlosti, že je strašně těžký pro mě. A leto jsem měl celé léto na toto připravit a doufám, že jsem to připravil dobře.
3: Počasí.
2: Po ránu čekáme zataženo a déšť. Odpoledne se bude oblačnost částečně protrhávat a už jen lokálně.

0: se objeví přeháňky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů, na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u Libouchce počítejte mezi 86. a 83. kilometrem ve směru na Ústí s uzavírkou. Důvodem je detekce nadměrného vozidla v tunelu. A v Liberci došlo k dopravní nehodě v ulici Česká na kruhovém objezdu. Havarovalo tam osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Severe pokračuje a krimi historky Za malou chvíli a Petr Beran nám připomenou, že krásce prostě nemá. V Česku chybí kliničtí psychologové, ministerstvo zdravotnictví proto chystá změny v jejich vzdělávání. Proti jsou vysoké školy i profesní organizace. Víc si řekneme v této hodině a přidáme i písničky, které nestárnou. Bude tady třeba Václav Neckář, teď už ale pokračuje Petr Rezek.
1: Dobré.

0: Václav Neckář a Massachusetts z 6 hodin skoro 11 minut pokračuje sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Teď už ale to vše přebírá Petr Beran a jeho krimihistorky.
1: Krimihistorky.
2: V teplických Trnovanech měl zloděj docela dobře promyšlenou cestu do domu. Přes neobývaný pozemek se dostal k sousední parcele, vyšplhal na střechu kůlny a pergoly a odtud se dostal k oknu v prvním patře. Vypáčil ho, vnikl dovnitř a začal hledat, co by se dalo odnést. Našel peněženku a kasičku, ve kterých bylo dohromady asi 90 tisíc. Připravil si notebook, dalekohled a další věci. Jenže právě v tu chvíli mu jeho plán překazil alarm. Z domu utekl a podle policistů rovnou zamířil do herny. Tam ale většinu ukradených peněz utratil. Policistům pak pomohly kamerové záznamy z okolních domů i městské kamery. Zloděj tak sice dokázal překonat okno, ale ne alarm a ani nakonec vlastní chuť utrácet.
1: Krimi historky.

0: Slavná americká zpěvačka Diana Ross v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, skoro 16 minut po 6. hodině. Pojďme se teď podívat, jak to s tím počasím dnes bude vypadat.
1: Počasí.
0: A já ještě doplním, že dnes bude typicky podzimní. Ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet. Odpoledne a k večeru se začne oblačnost od západu částečně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky. Večer může být místy až skoro jasno. Teploty budou dosahovat až k 15 stupňům Celsia. Na severu jen kolem 11, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude většinou slábnout.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever, rádio

0: dvojice Slza a jejich lhůta záruční. 6 hodin 20 minut pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybí. Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést individuální i skupinové terapie. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomuto nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih, to je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

Legendární česká big beatová trojice Katapult, jejich blues, 16 hodin 26 minut. Nás brzy čekají další krátké zprávy Českého rozhlasu Sever. Přijde s nimi kolegyně Petra Kříženecká a do té doby třeba ještě Petty Smith. Stále dobré ráno.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Začíná druhý den voleb. Místnosti se otevřou v 8 hodin a hlasovat bude možné do 14 hodin. V Ústeckém kraji podle odhadu krajského úřadu v pátek odhlasovala zhruba čtvrtina voličů. V Libereckém kraji je pro letošní komunální volby zapsáno 689 kandidátních listin. Nejpočetnější skupinou jsou různá sdružení nezávislých kandidátů v celkovém počtu 3950 lidí. V Polečném a Dalešicích na Jablonecku mají jako jediní v kraji i ryze ženské kandidátky. Jinak v regionu převažují na volebních lístcích muži. Havarijní oprava kolejí zítra nad ránem zastaví dopravu přes železniční přejezd u vlakového nádraží ve Velkém Březně. Práce odstartují čtvrt hodiny po půlnoci a skončí nejpozději v 17:30 ráno. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Liberec v devátém kole hokejové Tipsport Extraligy zvítězil. Na domácím ledě přehrál Karlovy Vary 5-0. Ráno bude zataženo a deštivo, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Liberci došlo k dopravní nehodě na kruhovém objezdu v ulici Česká, havarovalo tam osobní auto. A na dálnici D8 u Libouchce očekávejte zdržení mezi 86.5. až 83. kilometrem ve směru na Ústí. Kvůli porouchanému vozidlu je tam vozovka zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a za malou chvíli vás pozveme do kina na novou českou komedii Šipkaři. A také se dozvíte možná překvapivé informace, svaly se prý tvoří ve spánku a při odpočinku. Více tedy v našem dalším vysílání, teď už pokračuje Zuzka Norisová a její hit Šešeše. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Karel Černoch, jeho slavné zrcadlo, 6 hodin 38 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Před námi jsou filmové tipy a jestli se chcete zasmát, vyražte do kina.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy.
0: Režisér několika videoklipů Báry Polákové, seriálů jako Polabí, Jakub a Sara nebo Pod hladinou a například komedie Láska hory přenáší a pohádky Čarovné jablko Jakub Machala uvedl do kin novou komedii Šipkaři. Šipkaři kombinují černý humor, akci a kriminální zápletku s pořádnou dávkou absurdity. Jejich svět je plný postav, které mají vlastní plány, něco skrývají a jsou přesvědčené, že právě oni mají všechno pod kontrolou. Hlavní hrdina Pepe, herec Tomáš Maštalíř, věří, že tentokrát to konečně vyjde. Stačí udělat několik správných rozhodnutí, najít ty správné lidi, nepanikařit a hlavně nic nepokazit. Jenže jeho život nikdy úplně podle plánu nešel. Když se po roce znovu setká s Milánkem v podobě Jakuba Štávka, rozběhne se série událostí, které nikdo nemohl předvídat. V dalších rolích Táňa Pauhoufová, Krištof Hádek, Ivan Franěk, Ondřej Gregor Brzo Bohatý a další.
2: Filmové tipy.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Slavná trojice a pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Sever. 6 hodin 43 minut, pojďme si říct, jak to dnes bude s počasím.
1: Počasí.
0: A bude bohužel takové typicky podzimní. Ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet, odpoledne a k večeru se začne oblačnost, ale od západu částečně protrhávat, vyskytnou se už jen lokální přehánky. Večer pak může být místy až skoro jasno. Nejvyšší teploty 12 až 15, na severu jen kolem 11, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vát má mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude většinou slábnout.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Tak to byly Fiction Factory, nám se blíží 7. hodina, stále dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Kolegyně Eva Bucharová tvrdí, že svaly se tvoří třeba ve spánku nebo při odpočinku, ale ten pohyb tam přeci jenom bude zapotřebí.
1: Na minutu o zdraví.
2: Svaly se netvoří během samotného cvičení, ale až po něm, tedy když odpočíváte a svaly mají šanci regenerovat. Svaly rostou hlavně 24 až 48 hodin po tréninku, po sportovním výkonu. Nejintenzivněji svaly rostou během hlubokého spánku, kdy tělo produkuje nejvíc růstového hormonu a probíhá oprava tkání. Celý proces svalové hmoty probíhá ve třech fázích. Při cvičení, sportování sval slábne. Za druhé, aby mohlo tělo svalová vlákna opravit a zesílit, potřebuje dostatek bílkovin. A za třetí, teprve když odpočíváte, svalová vlákna sílí a zvětšují se. Je důležité si uvědomit, že svalová bolest nemá téměř nic společného s růstem svalu. I když vás třeba nohy bolí po tréninku ještě týden, sval ve skutečnosti roste plus minus 2 dny. Po sportovním výkonu myslete na relax. Spánek, saunu, protahování, otužování, také na pitný režim, vitamíny a minerály. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Moldavě se volební komise setkala i s nadávkami od lidí vyškrtaných z volebního seznamu. Je Světový den duševního zdraví, připomíná, aby se lidé nebáli mluvit o svých psychických problémech. Hokejisté Litvínova zdolali v extralize Olomouc. Ráno čekáme zataženo, deštivo, přes den méně oblačnosti a teplotu do 15 stupňů Celsia. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Petra Firstová.
1: Volby 2026.
0: Začíná druhý den voleb. Místnosti se otevřou v 8 hodin a hlasovat bude možné do 14 hodin. V Ústeckém kraji podle odhadu krajského úřadu v pátek odhlasovala zhruba čtvrtina voličů. Volební komise v Moldavě na Teplicku se během prvního dne voleb setkala i s urážkami. Starosta vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí, kteří se podle něj vyskytují v obci jen před volbami. Tito lidé se obrátili na soud i policii a podali stížnosti. Někteří z nich pak nezvládli své emoce, říká předsedkyně volební komise Jana Svitáková.
2: Pak směřují ten vztek na nás, víš, je to problematické s nimi i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce končí tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost, že máme pro ně i připravené vlastně ty dokumenty k tomu, abychom jim to i zjednodušili.
0: Podle policejního mluvčího Václava Krígra vykázala hlídka jednoho člověka z volební místnosti, který se na Moldavě domáhal hlasování. Stejně tak vykázala opilého voliče v děčínském Binově. Ve dvou obcích v Libereckém kraji jsou součástí voleb také místní referenda. Obě se týkají obnovitelných zdrojů energie. Jedno referendum iniciovali lidé z Bystré nad Jezerou na Semilsku a týká se výstavby větrných elektráren na území obce. V Ralsku na Českolipsku hlasují lidé o plánované fotovoltaické elektrárně na pozemku bývalého vojenského letiště Hradčany. Dnes je Světový den duševního zdraví. Lidem má mimo jiné připomenout, aby se nebáli mluvit o svých psychických problémech a řešili je včas. Předloni v Česku podle posledních dat Českého statistického úřadu spáchalo sebevraždu 1561 lidí, v průměru tedy asi 4 lidi denně. Rychlou pomoc v případě duševních potíží nabízí mimo jiné krizové telefonní linky, třeba linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci.
1: Sport.
0: Hokejisté Litvínova vyhráli v 9. kole Tipsport Extraligy nad Olomoucí 3-1. Góly Severočechů vstřelili Ondřej Kaše, Jan Šprinar a David Kempf. Spokojený byl litvínovský trenér Ivan Švarný.
3: My jsme lepšie vstupili do druhej tretiny, kde sa nám podarilo streliť góly. Potom v závere sme potrebovali ten klinec, ktorý sme dali v presilovke, ten tretí gól a už potom ten zápas. Sme dohrávali zbytočne, sme mali nejaké vylúčenia na konci, kde sme si to mohli skomplikovať, ale našťastie sme z tých oslaboviek väčšinu ubránili a pripisujeme si veľmi dôležité pre nás 3 body.
1: Počasí.
0: Po ránu čekáme zataženo a déšť. Odpoledne se bude oblačnost částečně protrhávat a už jen lokálně se objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů, na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 83. kilometru ve směru na Ústí nad Labem omezuje provoz nadměrný náklad. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a očekávejte tam zdržení.
1: Zelená vlna

0: Známe lepší cestu.
1: Sedm hodin k tomu čtyři minuty posloucháte Český rozhlas Sever a víkendové dobré ráno a za malou chvíli se vrátí Petr Jungmann a jeho pravidelné kalendárium a přidáme i sportovní informace. Jen jednou v historii vybojovali čeští judisté dvě medaile na mistrovství světa. Teď mohou 45 let starý úspěch zopakovat. Navázat na bronz Renaty Zachové se totiž pokusí navázat i Lukáš Krpálek. Více se dozvíte zhruba za čtvrt hodinky a k tomu si poslechneme i v této hodině písničky, které nestárnou. Brzy tady bude Jiří Korna, písnička Neplakej, teď ale pokračuje opět a Radeček.
0: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: 7 hodin 11 minut to byl Jiří Korna, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď je před námi pravidelné kalendárium Petr Jungmann, jinak pokud jste se právě teď probudili, tak prozradím, že tady máme sobotu 10. října a Petr nám prozradí víc.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota 10. října, svátek slaví námořnice, nebo žena či dívka u moře žijící. Marina je světový den duševního zdraví, tak dneska hlavně klídek, ať neskončíte v rukách nějakého specialisty.
3: Kocholoušek?
2: Tady je Petr Jungmann, pěkný den.
3: Vy nás ale zásobujete, pane Karfí.
2: Synek z bohaté rodiny Griswold Lori Lard se před 140 lety v roce 1886 dostavil na podzimní bál elitního spolku v rezortu Tuxedo Park nedaleko New Yorku ve slavnostním obleku docela nového střihu. Později podle místa pojmenovaném Tuxedo neboli Smoking. Slavný protiválečný román Hlava 22 amerického spisovatele Josepha Hellera poprvé vyšel 10. října v roce 1961. Už 65 let tak baví příhody vojáků na fiktivní základně Pianoza ve Středozemním moři své čtenáře. Satira byla také zfilmovaná, dočkala se i seriálové podoby. Seznam 22 nejhledanějších teroristů světa zveřejnil před 25 lety, měsíc po teroristických útocích z 11. září 2001, americký prezident George Bush mladší. Tím největším arcilotrem byl vůdce Al-Kaidi Usama bin Laden.
4: It is me, Usama bin Laden.
2: Stejně jako on i mnoho dalších ze seznamu bylo dopadeno a zneškodněno. Kulatou 70 dneska slaví naše běžkyně na lyžích trojnásobná olympijská medailistka Květa Jeriová-Pecková.
5: Hlavně, že jste dorazili včas.
2: A 65 je herečce Zuzaně Bičovské. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bonnie Tyler, 7 hodin 17 minut, venku by se nám právě teď mělo úplně rozednít a jaké počasí nás během dne čeká, tak to si řekneme právě teď.
1: Počasí.
0: Ráno čekáme zataženo, na většině území bude občas pršet, odpoledne a k večeru se potom začne oblačnost od západu částečně protrhávat a objeví se už jen lokální přehánky. Večer může být místy až skoro jasno. Teploty 12 až 15, na severu jen kolem 11 stupňů Celsia, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude většinou slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je to tak, jak zpívá Janek Ledecký, týden má jenom 7 dní, my tady máme ten 6., tedy sobotu 10. října a jak jsem sliboval na začátku hodiny, přidáme i sportovní informace. Lukáš Krpálek se dnes bude prát už o svou 6. medaili na mistrovství světa. Pokud by se mu to podařilo, bylo by to po 45 letech, kdyby české judo odjíždělo ze světového šampionátu se dvěma medailemi.
1: Už jenom teď, jak se o tom bavíme, tak mi naskočila husí kůže a nová chuť do toho zase udeřit.
2: Říká odhodlaně Lukáš Krpálek, který má tak o motivaci navíc, aby minimálně napodobil bronzovou Renatu Zachovou. Dvojnásobnou medailovou radost měla česká, tehdy ještě československá výprava, naposledy v roce 1981, kdy měl stříbro Pavel Petřikov a bronz Vladimír Kocman. Právě takové výzvy má ale Lukáš Krpálek rád po celou svou kariéru. Hned si vzpomněl, když před lety pomohl na Grand Prix v Antálii k zisku do té doby nevídaných 3 medailí.
1: Měl jsem v sobě velké pochyby, nicméně když Jaromír Ježek vybojoval bronz, následně Saša Jurečka vybojoval bronz, tak to ve mně probudilo to, že prostě musím ten bronz vybojovat taky. A ono se to povedlo, porazil jsem člověka, kterého jsem předtím nikdy neporazil. Takže samozřejmě věřím tomu, že to ve mně probudí zase něco podobného. Budu se snažit pro to udělat maximum.
2: Slibuje Lukáš Krpálek, který ale bude mít těžké soupeře už v úvodních zápasech. Tím prvním bude Kanaďan Mes Abesong, který s Krpálkem už jednou prohrál, přestože dlouho vedl na Vazary.
1: Jsem si hned zpětně uvědomil, že to nebude úplně jednoduchý zápas, nesmím ho podcenit, on je to obrovský Kanaďan, který je za prvý hrozně šikovný, dobře silově vybavený a pro mě důležitý bude připravit se na Kanaďana, případně na velmi šikovného Estonce, dokázal vybojovat finále na Grand Slamu v Budapešti. Je to mladý, tuším, že 19-letý Estonec, který má přes 2 metry 160 kg a pohybově musím říct, že to je něco nádherného.
2: Popisuje přednosti svého možného druhého soupeře Estonce Masaka Lukáš Krpálek. K prvnímu duelu nastoupí český judista v přímém přenosu radiožurnálu Sport krátce po 11. hodině českého času. Z Baku Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

Skupina Projektil Zahrada ticha nám se blíží další krátké zprávy Českého rozhlasu Sever a vy se dozvíte, nebo budeme mluvit například o volbách. Za více než půl hodinku se otevřou opět druhý den volební místnosti, ještě předtím třeba zpěvačka Barbara Streisand.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V 8 hodin se znovu otevřou volební místnosti. Vybírat lidé mohou své komunální zastupitele a ve třetině obvodů také nové senátory. Hlasování skončí ve 2 hodiny odpoledne. Včera k volbám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. V Ústeckém kraji se senátní volby týkají Děčínska a Lounska, kam spadá i část Středočeského kraje. Už v pátek hlasoval v Černoučku na Litoměřicku také prezident Petr Pavel, který kvůli volbám přerušil dovolenou. Krajský úřad podle mluvčí Magdaleny Fraňkové odhadoval páteční účast na zhruba 25%. V Hřensku na Děčínsku spadl v pátek na večer pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo. Nebyla poškozena ani auta. Na místě zasahovali hasiči z Hřenska i pracovníci správy Národního parku České Švýcarsko, řekl to mluvčí správy parku Tomáš Salov. V Semilech je pro turisty po opravách opět přístupná vyhledávaná Rígrova stezka u řeky Jizery. Informovalo o tom vedení města. Stavbaři opravili dřevěný ochoz podél skály nad řekou a zrekonstruovali vysutou galerii. Práce trvaly od začátku září a stály přes 1 milion korun. Fotbalisté Slavie vyhráli v Šancelize 5. utkání v řadě. V 10. kole zvítězili na stadionu posledního Zlína 1-0. V čele neúplné tabulky tak mají 6-bodový náskok před druhým Libercem. Zlín naopak zůstává poslední. Ráno bude zataženo a deštivo, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici 1/28 v Dobroměřicích na Lounsku došlo k nehodě. Projíždějte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje. Vy se za malou chvíli dozvíte například, jak na zazimování muškátů a také to, že moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková se v letošní sérii Stardance objeví naposledy.

0: Rangers a Teče voda, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 7:37, no a i přesto, že se nám venku ochlazuje, vyrazíme teď na zahrádku. Jak zazimovat muškáty, aby nám vydrželi zase do příští sezony, tak to nám teď prozradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí pěstitelé, muškáty zdobily přes léto okna, balkony i terasy. Pomalu ale nastává čas připravit je na zimu a uklidit před mrazem. Podle počasí to může být v říjnu nebo až začátkem listopadu. Vždy záleží na místních podmínkách. V každém případě nečekáme na první mráz, ale jednáme, jakmile se noční teploty začnou přibližovat k nule. Na zimování vybíráme jen zdravé a dobře rostoucí rostliny. Ještě venku odstraníme suché listy a odkvetlá květenství a důkladně prohlédneme spodní strany listů a stonky. Nemocné rostliny nebo ty napadené škůdci neuchováváme, pak bychom si problémy zanesli mezi ostatní rostliny. Doma muškátům najdeme světlé, vzdušné a chladnější místo. Vhodná teplota je přibližně mezi 5 a 10 stupni. Musíme počítat s tím, že když je teplota vyšší, muškáty pokračují v růstu a potřebují více světla. Pozor na přelévání. Po zazimování muškátů by zemina měla zůstat jen mírně vlhká. Během zimy pak zaléváme málo, jen podle teploty a stavu rostlin. Čím je zimoviště chladnější, tím menší potřebu vody muškáty mají. V zimě muškáty nehnojíme. Rostliny pravidelně kontrolujeme a průběžně odstraňujeme suché nebo zahnívající části. Také sledujeme, jestli se neobjevily škůdci. Na jaře pak muškáty přeneseme na světlejší a teplejší místo, postupně zvýšíme zálivku a podle potřeby je seřízneme. Ven rostliny půjdou, až když nebudou hrozit mrazy. Ale o tom si povíme, až když nastane ten správný čas. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Freddie Mercury, Queen a jejich slavná skladba Radio Gaga. 7:45, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Pojďme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno máme zataženou oblohu, na většině území bude občas pršet, odpoledne a k večeru se začne oblačnost od západu částečně protrhávat. Vyskytnou se už jen lokální přehánky, večer může být místy dokonce až skoro jasno. Teploty 12 až 15, na severu jen kolem 11, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vát bude mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude většinou slábnout.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Nová československá spolupráce v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, to byl Adam Ďurica a Ema Drobná, Naše hriechy. 7 hodin 50 minut pokračuje naše hraní vysílání a my se teď vydáváme na televizní obrazovky. Po schodech na taneční parket sešli poprvé 4. listopadu 2006, aby uvedli první večer Stardance. 14. řadou pořadu České televize, která začne už dnes, se symbolicky jejich spojení se soutěží uzavře. Marek Eben a Tereza Kostková v září oznámili, že letos uvedou Stardance naposled. Pojďme se za jejich 20-letou érou ohlédnout.
1: Živě z Prahy začíná Stardance, aneb Když hvězdy tančí. Prosím, přivítejte moderátory. Přicházejí Marek Eben a Tereza Kostková.
2: Hlas Otakara Brouska staršího byl ten, který původně zval na parket nejen 10 tanečních párů, ale i moderátory. Ani Marek Eben, ani Tereza Kostková přitom původně nabídku moderovat pořad přijmout nechtěli.
3: Vás to přejde, ta legrace, vás to přejde.
4: Britskou verzi jsem neznala, ale samozřejmě mi byla doručena na CDčku tehdy ještě a já jsem se velmi brzy dostala do obrazu. Nejprve jsem měla chuť to odmítnout v domnění, že půjde o reality show, ale právě jméno Marka Ebena bylo to zaklínadlo, které mě vlastně přinutilo doposlechnout informaci celou, podívat se na to a pochopit, že jde o něco úplně jiného, než jsou reality show.
2: I Marek Eben se doma na DVD podíval na britskou Strictly Come Dancing, která se vysílala na BBC od roku 2004, jak připomněl letos v září ve vysílání České televize.
5: Já jsem to přivez domů a svoji ženě jsem říkal, hele, podíváme se na to a uvidíme, nabízí mi tady něco. Chceš se na to kouknout? A Markéta, že jo? Nemělo to překlad. Neznali jsme jedinou celebritu, která tam byla. Nerozuměli jsme těm vtipům, protože to byly vtipy na britskou situaci. A samozřejmě britská angličtina, s tou mám já teda ještě další problém. A dali jsme si první díl, druhý díl, třetí díl, čtvrtý díl, bylo asi 2:30 ráno. A moje žena říká, ale ještě si dáme jeden, viď. A to jsem si uvědomil, že jestli tohle nebude lidi bavit, tak už nic.
6: Vítejte zpátky, dalo by se říci, že jsme ve finále velkého finále.
2: Zatímco se za 20 let změnilo vnímání publika i ambice jednotlivých tančících celebrit, mezi moderátory diváci příliš proměn nezaznamenali. Přesto si možná někteří vzpomenou, že ještě v prvních dvou řadách si mezi sebou před kamerou vykali.
4: Přirozeně jsme se proměnili v čase, čemu se říká stárnutí, nebo moderněji zrání, takže dozráli jsme určitě v mnoha ohledech všichni. Já jsem byla vlastně o 2 roky starší, než byl Marek, když začínal, což je vlastně asi na tomto nejdojemnější, nejzajímavější.
1: Dámy a pánové, přichází zásadní vrcholný moment tohoto večera.
2: Marek Eben za 20 let nevynechal jediný díl Stardance. Za Terezu Kostkovou kvůli jejímu onemocnění COVID-19 musel ve 3. dílu 11. řady Stardance zaskočit Aleš Háma. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Otevírají se volební místnosti. Až do 14 hodin mohou lidé volit zástupce do obecních zastupitelstev, na Děčínsku a Lounsku i do Senátu. Dělníci zítra nad ránem úplně uzavřou železniční přejezd ve Velkém Březně. Ústečtí fotbalisté prohráli ve druhé lize s Opavou. Ráno čekáme zataženo, deštivo, přes den méně oblačnosti a teplotu do 15 stupňů Celsia. Dobré ráno u zpráv vám přeje Petra Firstová.
0: Volby 2026.
1: Otevírají se volební místnosti. Začíná druhý den komunálních voleb. Lidé volí své zástupce do obecních zastupitelstev. Na Děčínsku a Lounsku se konají také senátní volby. V Ústeckém kraji je zaregistrováno téměř 13 000 kandidátů do zastupitelstev obcí, měst a městysů. To je o zhruba tisícovku méně než v roce 2022. Krajský úřad podle mluvčí Magdaleny Fraňkové odhadl účast v první den hlasování na zhruba čtvrtinu voličů. Jaký byl zájem o komunální volby v Obrnicích na Mostecku, sleduje z místa reportér Jan Beneš.
2: Tady v Obrnicích na Mostecku v budově kulturního střediska právě otevřeli volební místnosti, před kterými už čekali tři voliči. Obrnice mají více než 2000 obyvatel, z nich velkou část tvoří sociálně slabí. Podle předsedů volebních komisí dvou zdejších okrsků přišlo během pátku ke komunálním volbám 17 až 20% voličů. Při minulých volbách do zastupitelstva obce před 4 roky sem přišlo odevzdat svůj hlas zhruba třetina voličů. Volební místnosti jsou dnes otevřené do 14 hodin. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
1: Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
3: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
1: Havarijní oprava kolejí zítra nad ránem zastaví dopravu přes železniční přejezd u vlakového nádraží ve Velkém Březně. Práce odstartují čtvrt hodiny po půlnoci a skončí nejpozději v 17:30 ráno. Preventivní kontrola ukázala, že by mohla část kolejí prasknout. Podle mluvčího správy železnice Davida Kabeleho by tam mohla vzniknout nebezpečná trhlina. Je proto nutné rozebrat všechny panely na traťové koleji a poškozený kus kovu rychleně vyměnit.
0: Sport.
1: Fotbalisté Ústí nad Labem prohráli v 10. kole šance Národní ligy s Opavou 2-3. Severočeši nabrali tříbrankové manko už v prvním poločase. Ve druhé půli jen snížili díky gólům Bzury a Diary. V neúplné tabulce je Ústí na druhém místě. 3 body za první Karvinou.
0: Počasí.
1: Po ránu čekáme zataženo a déšť. Odpoledne se bude oblačnost částečně protrhávat a už jen lokálně se objeví přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů, na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Chabařovicích na Ústecku počítejte s částečnou uzavírkou na Husově náměstí. Kvůli pracím na inženýrských sítích se tam projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Sever, stále příjemnou sobotu 10. října a za malou chvíli tady bude Martin Písaříka seriál Co v učebnicích nebylo a téma Hospodářská zvířata. Mluvit budeme také o mýtech a dezinformacích a nové knížce, kterou vydalo nakladatelství Českého rozhlasu s názvem Jak to bylo doopravdy. A k tomu připojíme i písničky, které nestárnou a budou tady třeba Bay City Rollers a také nám bude hrát skupina Olympic, teď ale patří další minuty skupině Lucie.
0: Dobré ráno.

0: 8 hodin 12 minut sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje a dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat. Na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už teď zaměří Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti, potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Miroš Birka v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, můr našich lások. Máme teď přesně 8 hodin a 18 minut a jdeme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekáme zataženo, na většině území pak bude občas pršet. Odpoledne a k večeru se začne oblačnost od západu částečně protrhávat, vyskytnou se už jen lokální přehánky. Večer může být místy až skoro jasno. A teploty 12 až 15, na severu jen kolem 11, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. Vát bude mírný, jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude většinou slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio.

0: Xindl X, ale také zpěvačka Olga Koenigová a hit s názvem V blbým věku. 8 hodin 23 minut posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. Zajímají vás historické mýty a dezinformace, potom vás určitě zaujme kniha Jak to bylo doopravdy. Slavnostně ji tento týden představila její autorka, redaktorka Českého rozhlasu Plus, Ivana Chmel-Denčevová. O knize si popovídala s redaktorkou Bárou Kvapilovou.
1: Jak to bylo doopravdy, není jenom kniha, ale také pořad, který Ivana Chmel-Denčevová připravuje už od roku 2015. Vysílá se na stanici Český rozhlas Plus každé pondělí večer.
2: Má už asi 440 dílů, 10 let, takže už je to taková docela velká slečna nebo velký chlapec. Na počátku bylo vlastně to, co je přítomno i nyní. Moje vášeň pro historii, jsem původně historička, já už říkám původně, poněvadž se nemohu rovnat ke svým renomovaným hostům, vždycky v pořadu mám odborníka na dané téma. A vlastně jsem si říkala, že máme tolik věcí, které se týkají historie a jsou to mýty, nebo předsudky, nebo dokonce pololži, někdy i vyslovené lži, se kterými šermujeme. A pak ještě to, co já nazývám bílá místa, něco, o čem jsme nevěděli.
1: Na pořad teď navazuje kniha. Vybrat do ní 21 příběhů nebylo vůbec lehké.
2: Protože vydavatelem je Radioservis, tak já jsem samozřejmě respektovala to, že oni si vybrali některá témata, byly to například ty díly, které byly nejvíc posluchačsky stahovány z internetu a další. A pak já jsem tam jenom některé chtěla ještě vpašovat, o kterých jsem si myslela, že by tam být měly. A dohodli jsme se vlastně hned na počátku, že uděláme pouze soudobé dějiny, takže začínáme vznikem Československa a končíme v 90. letech. Takže tím nám vzniká i jakýsi ucelený přehled na jednotlivých příbězích, kapitolách, mýtech a dalších věcech, to, jak to století zhruba minulé vypadalo. No někdy je to, jak já říkávám, na hodně silné černé kafe.
1: Kniha vás přesvědčí, že nic jako jednoduchá pravda zkrátka neexistuje. Potvrdil mi to i historik Jan Rychlík.
3: Často dochází omylem k posunu a pak to někdo využije. To je naprosto běžná věc. A hlavně dochází k tomu, že nějaká záležitost, která pro současníky a dokonce účastníky se jevila jako marginální, zpětně dostane mnohem větší význam, než původně měla.
2: Pro mě je radost, když se pak dozvím, že to doporučují například studentům historie na vysokých školách, protože v každém díle jsou citace, archivní materiály, takže to opravdu i studenti dostanou na stříbrném podnose.
1: Kmotrem knihy se stal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
4: Máme-li pochopit současnost a opravdu řekněme i hledět do budoucnosti, tak musíme znát naše historie. Já myslím, že z historie má smysl se opravdu neustále poučovat, opravdu hledat odpovědi na různé otázky. No a pokud neznáme, jak to skutečně v té historii bylo, tak je to složité. Potom i v té dnešní velmi složité době. Takže já naopak musím říci, že ta kniha a celý pořad je velmi záslužnou věcí a paní autorka Ivana Chmel-Denčevová je opravdu člověkem, který dělá veřejnou službu par excellence.
1: Kniha Jak to bylo doopravdy odhaluje trauma, které skrýval herec Jaroslav Moučka anebo osobní lékař Klementa Gottwalda. Přibližuje také okolnosti natáčení seriálu 30 případů majora Zemana. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: deváté.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby. Ve třetině obvodů se vybírají také noví senátoři. Volební místnosti budou otevřeny až do 14 hodin. Pak začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů. Volební komise v Moldavě na Teplicku se během prvního dne voleb setkala i s urážkami. Starosta vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí, kteří se podle něj vyskytují v obci jen před volbami. Tito lidé se obrátili na soud i policii a podali stížnosti. Asi 10 tun pískovcových kamenů se zřítilo na večer na parkoviště vedle hotelu Praha ve Hřensku na Děčínsku. V tu dobu na něm nestálo žádné auto. Na místě zasahovali dobrovolní hasiči ze Hřenska, kteří část parkoviště uzavřeli. Dnes je Světový den duševního zdraví. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Počet lidí s duševním onemocněním v Česku podle psychiatrické společnosti roste. Lidi s psychickými problémy dnes podpoří i úřad vlády, který se nasvítí do symbolické zelené barvy. Lukáš Krpálek nastoupí do zápasů mistrovství světa hmotnostní kategorie nad 100 kg. V prvním kole čeká dvojnásobného olympijského vítěze i světového šampiona Kanaďan John Mes Abezong. Ráno bude zataženo a deštivo, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 261 u Hoštky na Litoměřicku došlo k nehodě. Havarovalo tam osobní auto. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V dobrém ránu Českého rozhlasu Sever vám za malou chvíli představíme dalšího slavného Severočecha. Tentokrát to bude malíř Karl Robert Kroll. No a za voliči se vydáme tentokrát do Obrnic na Mostecku. Teď už slyšíte skupinu Olympik a brzy nás čeká i Věra Špinarová. Dobré ráno.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, to byla Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, 8 hodin a 40 minut, stále příjemnou sobotu, 10. října, ještě připomenu, že svátek neslaví Marina, popřeji zároveň všechno nejlepší, teď už je ale připravený Milan Knotek a další slavný Severočech.
1: Slavní Severočeši.
2: Maloval pro krále a jeho díla jsou vizuální kronikou severních Čech první poloviny 19. století. Karl Robert Kroll se narodil v roce 1800 v Kádicu u Drážďan. Významně ho ovlivnila tamní krajinářská škola, především malíř Johann Christian Klausendahl. Ve 23 letech ale zamířil do Čech a usadil se v Teplicích. Pracoval tu pro bohaté měšťanské rodiny i šlechtu. Vytvářel upomínkové kresby Teplic a okolí. V zámožných rodinách vyučoval kreslení a doprovázel lázeňské hosty. Zlom v jeho životě nastal v roce 1825, kdy získal zakázku od pruského krále Fridricha Viléma III. Vytvořil pro něj 7 olejomaleb Teplicka, které visely v berlínské královské rezidenci a byly zničeny až na konci druhé světové války. Kroll je autorem desítek obrazů a akvarelů severočeské krajiny. Kromě Teplic ho zajímal Střekov, Roudnice nad Labem, Nelahozeves, Jezeří, Bílina nebo Krupka. Od roku 1840 pracoval pro Ferdinanda z Lobkovic a zachycoval jeho panství a zámky. Po téměř 20 letech strávených v Teplicích se přestěhoval do Prahy. Nedokázal se tu ale prosadit tak, jak si představoval. Jeho život začaly provázet psychické problémy. V září 1849 byl přijat do ústavu pro choromyslné, kde strávil posledních 14 let svého života. Karl Gustav Kroll zemřel v Praze v roce 1863. Na dlouhou dobu pak upadl v zapomnění. Teprve ve 20. století se jeho dílo začalo znovu objevovat.

0: Lightning Seeds v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 8 hodin 46 minut. Pojďme se teď podívat na to, jak to bude s dnešním počasím.
1: Počasí.
0: Obloha na severu Čech je teď podle meteorologů všude zatažená a na většině území se budou ráno objevovat přehánky. Odpoledne a k večeru se začne oblačnost, ale od západu částečně protrhávat, vyskytnou se už jen lokální deště. Večer může být místy až skoro jasno. A teploty 12 až 15, nejvyšší denní na severu jen kolem 11, na horách pak 8 až 11 stupňů Celsia. A vát má mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu a k večeru bude většinou slábnout. Před námi je tedy o víkendu typicky podzimní počasí, pojďme se zahřát alespoň nějakou další hezkou písničkou. Nás teď čeká Valdemar Matuška. Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.
1: Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Druhým dnem pokračují komunální a někde i senátní volby. V Ústeckém kraji kandiduje v komunálních volbách téměř 13 000 lidí. Nejmladších 18-letých kandidátů je v našem kraji 56. Při minulých volbách jich bylo 39. Krajský úřad odhadl účast v prvním dnu voleb na 25%. Teď se podíváme do Obrnic na Mostecku za naším reportérem Janem Benešem. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, volby komunální tady na Mostecku v Obrnicích se konají v centru obce, kde stojí budova kulturního střediska, kde jsou dva volební okrsky. Mluvil jsem s předsedy volebních komisí, shodují se na tom, že během pátku přišlo odevzdat svůj hlas necelých 20% voličů. Dnes od rána od 8 hodiny už stáli, nebo před 8 hodinou ráno už stáli před volebními místnostmi tři voliči a za těch prvních zhruba 50 minut jich dorazili tak zhruba 20 odhadem. Tady v Obrnicích je celkem 2000 obyvatel, z toho většina z nich, velká část z nich jsou sociálně slabí a volební účast tady bývá velmi slabá poměrně v každých volbách.
1: V pátek na některých místech zasahovala i policie. O co šlo?
2: V Moldavě na Teplicku to bylo kvůli vyškrtnutí 22 lidí z voličského seznamu. Tito lidé nakonec napsali stížnosti, kterými se policisté podle mluvčího Václava Krígra zabývají. Museli ale také z tamní volební místnosti vykázat jednoho člověka, který se možnosti odvolit domáhal a neudržel přitom emoce. Vedení obce argumentuje tím, že vyškrtnutí voliči v obci prakticky nebydlí a přihlásili se k pobytu těsně před volbami. Bude se tím zabývat i Ústecký krajský soud, kam se lidé obrátili. Volební komise pak přivolala policii také do děčínského Binova. Tam podle Václava Krígra průběh voleb narušoval opilý muž. Také jeho hlídka z volební místnosti vykázala.
1: Kromě komunálních voleb se konají v Ústeckém kraji i volby do Senátu. Připomeň, kde?
2: Senátní volby se konají na Lounsku a Děčínsku. Do volebního obvodu Louny patří kromě Lounska také Rakovnicko a část Kladenska. Lidé vybírají ze 6 kandidátů, mezi nimi je jedna žena. Před 6 lety měli na výběr z 10 lidí. Ve volebním obvodu Děčín je z 5 kandidátů jedna žena a v roce 2020 tam bylo 7 kandidátů. Pro zajímavost ještě doplním, že nejstaršímu kandidátovi do Senátu je 1,70 let a nejmladšímu 1,40 let a oba jsou to muži. A kromě toho máme v kraji také jedno referendum, konkrétně v Cítolibech na Lounsku. Tam lidé rozhodují o tom, jestli v obci budou stát větrné elektrárny nebo ne.
1: Honzo, kdy můžeme očekávat výsledky voleb?
2: Ředitel krajské pobočky Českého statistického úřadu Roman Bechtold předpokládá, že první okrsky by mohly být sečtené hodinu po uzavření volebních místností. První výsledky za celé obce by pak mohly přicházet kolem 4. hodiny odpoledne. Na výsledku z celého kraje si ale budeme muset, podle jeho odhadu, počkat do večerních až nočních hodin.
1: Prozradil náš kolega Honza Beneš. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A já ještě doplním, že do 9. hodiny nás čeká třeba skupina Meraj nebo Alphaville. Já se rozloučím, protože po 9. už tady bude pravidelný víkendový pořad Mezi nebem a zemí. A opět se budu těšit se všemi naslyšenou.

0: Volby týkají Děčínska a Lounska, kam spadá i část Středočeského kraje. Už v pátek hlasoval v Černoučku na Litoměřicku také prezident Petr Pavel, který kvůli volbám přerušil dovolenou. Krajský úřad podle mluvčí Magdaleny Fraňkové odhadoval páteční účast na zhruba 25%. Hlasování skončí dnes ve 2 hodiny odpoledne.
1: V Děčíně podle mluvčího radnice Luďka Skýněla přesáhla páteční účast 21%. V Ústí nad Labem oslovené komise hodnotily zájem jako srovnatelný s minulými komunálními volbami. Policie podle mluvčího Václava Krígra řeší stížnosti 22 lidí, které vedení Moldavy na Teplicku vyškrtlo ze seznamu voličů. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: První výsledky z obcí očekává Český statistický úřad kolem 16. hodiny. Krajský úřad v Ústí nad Labem prodloužil majiteli větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku lhůtu pro doplnění podkladů k výstavbě zařízení. Informovala o tom mluvčí Magdalena Fraňková. Větrnou elektrárnu, která vznikla letos v lednu, úřady posoudily jako nelegální stavbu. Na dodání potřebných podkladů k řízení o dodatečném povolení stavby má stavitel další 3 měsíce, a to do 31. prosince letošního roku. Řízení o odstranění stavby je do té doby přerušené. Na obrazovky České televize se dnes vrátí Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
2: Desítka osobností se už od léta věnuje tvrdému tréninku. Mezi soutěžícími budou zpěvačka Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Výkony soutěžících ohodnotí 4členná porota, do které se vrací Zdeněk Chlopčík. Novou tváří poroty bude choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
3: Možný divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry.
2: Vítěze 14. řady se diváci dozví 12. prosince. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek zabojuje v Baku o svou 6. medaili z mistrovství světa. Dvojnásobný olympijský vítěz se v Azerbajdžánu představí v kategorii nad 100 kg. Do šampionátu vstoupí kolem 11. hodiny dopoledne českého času.
4: Počasí.
0: Dopoledne bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne očekáváme částečné protrhávání oblačnosti a jen lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů, na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia. Stav řeky Labe byl dnes v 7 hodin ráno v Ústí 145 cm, průtok 103 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 115 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem je dnes 115 cm.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Osobní auto havarovalo na silnici číslo 261 u Hoštky na Litoměřicku. Projíždějte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže podél poutní cesty a bádá proto i v archivech. Karel Sladký zjišťoval víc. Válečné trauma na druhou zažívají už 4,5 roku ukrajinské psychoterapeutky. Potýkají se totiž nejen s traumaty svými, ale i svých klientů. O jejich zkušenostech už za chvíli. Jak přežít dobu plnou konfliktů, kde hledat pevný bod v čase nejistoty a může být odpuštění cestou, jak nezůstat uvězněni v nenávisti? Tím se zabývá kniha Odpouštění, kterou vám představíme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Michala Tučného jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Poslední 4,5 roku jsou pro psychoterapeutky z Ukrajiny nekonečné. Zatím se ale nezdá, že by se jim konečně začalo blýskat na lepší časy. Jak pracovat s psychickými následky války a jak pečovat o vlastní psychickou odolnost v době narůstající společenské nejistoty? To jsou otázky, které si položili účastníci konference Válka a mír, kterou připravil Rafael Institut. Mezi přednášejícími byla i psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka a lektorka Věra Roubalová Kostlánová. S Noemi Fingerlandovou mluvila o své supervizní práci právě s psychoterapeutkami, které přišly z Ukrajiny.
1: Včera tady měla svůj příspěvek Anička Michalčuk, která je psycholožka a která pracuje s ženami vojáků na Ukrajině. Její zkušenost byla neuvěřitelně autentická a těžká, protože žít neustále v sirénách a v zásazích raket a dronů je opravdu hrozně těžký a ona moc dobře mluvila o tom, jak si uchovat nějakou rovnováhu a jak moc dělat teda tu svoji psychoterapeutickou práci, ale mluvila taky o tom temnu, který občas na ní padá, protože je to opravdu těžký a hlavně to nemá žádnou perspektivu, ale zároveň jsem od Aničky cítila takový velký odhodlání se prostě nedat. To je neuvěřitelné.
2: Říká psychoterapeutka a bývalá chartistka Věra Roubalová Kostlánová a doplňuje, v jaké situaci jsou ukrajinské psychoterapeutky u nás.
1: Už po těch 4,5 letech by chtěli konečně začít dělat svůj profesionální život. Tady nemůžou pracovat jako terapeutky, protože by museli mít na to český vzdělání. Většinou tady pracují jako v roli sociálních pracovníků nebo nějakého pomocního personálu.
2: Terapeutky se věnují klientům u nás, ale hlavně online, těm přímo na Ukrajině.
1: Ty klienti jsou zatížený tou celou válečnou situací obrovsky, ale oni taky. Takže oni to mají jakoby na druhou, jo? Mají to ještě od klientů a mají ještě svoje příběhy vlastní, které jsou taky těžké. Mám psychoterapeutku, který teď zabili muže na frontě. Přijdou mi ty ženy velice takový stateční a hrdý a na rovinu. To se mi zdá, že jsou trošku jiný než my a mají i jiný humor. A oni se tím humorem hodně brání tomu nepadat do nějaký hluboký deprese.
2: Co je pro ukrajinské terapeutky největší výzva?
1: Velice je tam vidět, jak tu situaci nekonečnou odnáší jejich tělo. Jo? Somatizujou, takže od takového 3. roku té války jsou docela dost nemocní, mají vážní choroby a s tím se perou a snaží se být furt jako v práci a vydělávat taky a být jako prospěšní.
2: Z jakých zdrojů ukrajinské terapeutky čerpají sílu?
1: Mají velkou sílu v tom, že jsou taková jako malá parta, že se navzájem podporujou. Oni potřebují být v té realitě a zároveň toho nemít moc, jako nepouštět si ty hrozný zprávy, které o tam teď stále jdou o počtu mrtvých a raněných. Vlastně oni sami dospívají k tomu, hledat tu míru, kolik unesu. To je, myslím, jako strašně důležitý, být v té realitě, nečekat naděje nějaký, vědět o tom, co se děje, být jako na zemi. I to je hodně těžký.
2: Jak podle Věry Roubalové Kostlánové vidí válku Češi?
1: Moje zkušenost je bohužel taková, že opravdu na tu válku hlavně mladí vůbec nejsou připravovaní a připravení. Některý jdou do aktivních záloh a prostě vědí, že je potřeba trošku jako dělat něco se svojí odolností a prostě se připravovat. To z mý strany není žádný strašení. To je prostě ta realita, o který by se mělo nahlas mluvit a mělo by to i zaznívat z naší vlády a tím víc pomáhat Ukrajině a snažit se preventivně tomu zabránit.
2: Uzavírá Věra.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Lidé v Hrádku u Nechanic na Hradecku dnes a včera v referendu rozhodují o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Obec chce kostel získat do svého majetku, hlavně kvůli lepším možnostem čerpat dotace na jeho opravy a zachování. Podle vedení obce církev nemá na péči o kostel dost kapacit. Pokud lidé převod podpoří, obec chce v památkově chráněném kostele kromě bohoslužeb pořádat také koncerty, výstavy nebo svatby. Převod by byl bezúplatný. Ve věku 99 let ve středu zemřel někdejší děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy a jeden z prvních signatářů Charty 77 Jakub Trojan, který jako evangelický farář v lednu 1969 pohřbíval Jana Palacha. Od 60. let patřil k výrazným teologům v evangelické církvi, ve které sloužil jako duchovní. Kvůli svým kritickým postojům ztratil v roce 1974 státní souhlas k výkonu duchovní činnosti a již jako civilní zaměstnanec podepsal Chartu 77. Pořádal mimo jiné bytové semináře a publikovat mohl pouze v zahraničí. Děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se Trojan stal krátce po sametové revoluci. Kající pouti pražské arcidiecéze, kterou svolal pražský arcibiskup a primas český Stanislav Přibyl, se v pondělí na cestě z Hostivice u Prahy do františkánského kláštera v Hájku u Červeného újezdu zúčastnil odhadem přes 600 lidí. Do cíle pouti v Hájku poutníci dorazili po 6:30 večer. Přibyl kající pouť svolal kvůli mravním a majetkovým deliktům, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. I tato zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Také kapelu Buty jsme vám hráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Spolek Letokvět mapuje na Náchodsku kříže a křížky podél poutní cesty. Odkaz krajiny je podle něj důležitý a pro bádání využívá i archivy farností. Více zjišťoval redaktor Karel Sladký.
1: V kostele v Dolanech na Náchodsku v Královéhradeckém kraji můžete vidět křížky, které se váží k místům na Náchodsku v okolí Dolan a my vám je teď představíme s Jitkou Otovou.
2: Nejdřív byl postavený křížek v obci Čáslavky. V roce 1860 se místní obyvatelé složili na křížek, který teďka stojí uprostřed návsi. To je jeden z těch křížků úplně nejstarší, i když možná vlastně ještě starší je křížek Ludvíček, který nechal postavit sedlák Ludvík v roce 1858 a je to vlastně teďka na okraji pole u zaslepené cesty, kterou přetěl v obchvat, takže to je tady místní.
1: Zaujal mě ten název, nebo zaujal mě popis, který je vlastně na tom podstavci toho kříže.
2: Tento svatý kříž je zřízen od Jana Ludvíka a Anny manželky léta páně 1858 dne 25. máje.
1: Není úžasné, že takovou dobu vydržel?
2: No, tak on už je opravován a rekonstruován.
1: Je, ale ten základ tam je pořád. No. Jaká další zajímavá místa tady v okolí můžeme zmínit?
2: Ještě další křížek je na Sebuči, tam přesně neznáme, proč byl vystavěn. Tam tu historii, to jsme nedohledali zatím, to nás ještě čeká. Pak je teda na místním hřbitově je kříž, který tady stál na místě, kde je dnešní kostel. A pak tadyhle v Krapčicích, to je další křížek, který byl snad teda údajně za uzdravení dítěte postaven.
1: Těch křížů a křížků je poměrně hodně tady na Dolansku v okolí. Myslíte si, že to je ten hlavní odkaz těch lidí, kteří třeba věřili v té době, tak jako poděkování vlastně?
2: No určitě. A navíc taky ještě v Heřmanicích byl poutní kostel, takže vlastně okolo všech cest, které vedly do Heřmanic, tak jsou postaveny křížky podél té poutní cesty, protože tam dřív se chodilo jako za uzdravení, protože se tam udál zázrak. Díky tomu tam pak vzniklo to poutní místo.
1: Ne všude ty kostelíky jsou v dnešní době, ale ty kříže jsou, takže lidé chodí k těm křížům. Někdy nahrazují i ta...
2: No, my jsme zjistili, že vlastně tady moc jako lidi ani nevědí proč, takže sami jsme pátrali pamětníci v pamětní knize farnosti a hledali jsme, proč vlastně ty křížky tady vznikly, kdo je zřídil a vlastně tu jejich historii, že jsme zjistili, že se to jako pozapomnělo. Takže je dobrý to pro dnešní dny připomínat a lidi se o to docela zajímají.
1: A máte to tady zmapováno, kolik těch křížů a křížků zhruba, dá se říct?
2: No, tak tady máme 5. Ale ještě jsou další, které zatím jsme nestihli zmapovat, tak to nás čeká. A je to ještě jeden zapomenutý v Krapčicích a v Nosebuči. A případně ještě budou po okolí určitě ještě další, o kterých třeba ani nevíme.
1: Vy jste, paní Jitko, říkala, mapujeme. Kdo mapuje? Kdo je zatím?
2: No, je to spolek Letokvět, který se zabývá vlastně místní historií. Je to takový náš jakoby zájem a zároveň teda ještě tady se snažíme nějakým způsobem udržovat rybník, který je hnedka vedle kaple, takže to je vlastně spolek, který tady působí v Dolany.
1: Takže Letokvět spojuje lidi a spojuje i to duchovno s přírodou.
2: Tak to bychom rádi. Jsou to jakoby příznivci, které nám fandí a podporují nás.
1: Proč je podle vás důležité i v dnešní době mapovat třeba právě ty kříže, křížky, sledovat?
2: No, je to taková paměť krajiny a bylo by dobré na to nezapomenout, aby ty lidi tušili, kde žijou a co se v té krajině událo. A dřív se lidi vztahovali k Bohu, že vlastně stavili ty křížky na oslavu Boha nebo Ježíše Krista.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Karlovarsko. Špitální kostel všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Jde totiž o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Natáčela Jana Strejčková.
1: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela všech svatých.
2: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
1: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
2: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
1: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
2: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
1: po kterém jdeme právě teď my.
2: Ano.
1: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
2: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Špitální kostel se veřejnosti otevírá pouze v rámci komentovaných prohlídek. Zájemci do něj mohou nahlédnout například ve čtvrtek 8. října ve 14 hodin. Další termíny prohlídek jsou pak pravidelně uveřejňované na webu města.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. 7. října jsme si připomněli 3 roky od teroristického útoku Hamásu na Izrael, při němž bylo zavražděno více než 1200 lidí a 251 lidí bylo odvlečeno jako rukojmí do Gazy. Datum, které se stalo symbolem bolesti, strachu a hlubokého traumatu. Možná právě proto stojí za pozornost nová kniha Odpouštění, odpůšťaně, kterou vydalo nakladatelství Toga. Ne proto, že by nabízela jednoduchou odpověď nebo návod, jak odpustit neodpustitel. Autoři se ptají mnohem otevřeněji, jak přežít dobu přesycenou konflikty, kde hledat pevný bod v čase nejistoty. A může být odpouštění cestou, která člověku pomůže nezůstat uvězněný v nenávisti? Kniha přináší pestrou paletu pohledů. Mezi její autory patří například Fedor Gál, František Mikloško, Iveta Radičová, Daniel Pastyrčák nebo Marian Baláš. Kniha zaujala také Danielu Brůhovou.
1: Kniha Odpouštění rozhodně nepřichází kázat, ale klást těžké otázky v době, která je potřebuje slyšet. Zajímá mě, jak odpouštění vnímá jeden z autorů, sociolog Fedor Gál.
2: Jsem si řekl, hele Fedore, ty máš spoustu věcí, které musíš odpustit především sám sobě. Nadělal jsi v životě hodně konin a nebudeš to v sobě nosit. Zkus toho udělat součást svého života, jaké byl, a srovnej se s tím. Pak je tam druhý aspekt, který je velice důležitý také, vědět odpustit lidem, kteří mi ublížili. Pak je tady něco, co je kolektivní, a to, aby jsme se naučili odpouštět my jiným.
1: Proč je to tak důležité?
2: Protože většina konfliktů, které dnes zažíváme v privátním životě, globálně. Protože Blízký východ a Ukrajina jsou globální problémy, to nejsou nějaké lokální války. A když se nenaučíme odpouštět, tak to nikdy neskončí. A hrozí to globální kataklizmu.
1: Co vás vede k této myšlence?
2: Největší konflikty se dnes odehrávají mezi kulturami a náboženstvími. Já jsem se nedávno zeptal umělé inteligence, to je takový šlágr. Máš svědomí? A ona mi odpověděla, nemám. To mají jenom lidé. Já jsem stroj. A to je chytrá odpověď. Či existuje-li něco, co odlišuje lidství od všeho ostatního, je to svědomí.
1: Ale co to je svědomí?
2: Já jsem v poslední době fascinován četbou knížky, která se jmenuje Kázeň nahoře. Ten autor se jmenuje Lepide a on tam mluví o kázání rabína Ježíše. To slovo rabína zdůrazňuju. A on tam mluví například o lásce k nepříteli. To se mi strašně těžko konzumovalo.
1: A co tedy znamená podle Fedora Gála odpustit nepříteli?
2: Je něco, s čím přišel Ježíš jako s naprosto radikální změnou paradigmatu a lidského duchovna. Je to hrozně těžký. Člověk, chce-li přemýšlet o odpouštění, musí mít nějakou normu nad sebou, nějaký kánon.
1: Myslíte tím například svědomí nebo desatero?
2: Kánon, který je pilířem euroatlantické civilizace, to není jenom desatero, to není jenom antická filozofie, je to i to hodnotový nebe, ten kánon, ta maxima, která nás drží na úzdě, alespoň doufám. A proto mě často trápí, potkávám-li se v církevních kruzích mezi věřícími, a to je jedno, jestli to jsou Židé, křesťané nebo muslimé, s pokrytectvím, s tím, že něco říkají a něco jiného dělají, tím, že hlásají netoleranci vzájemnou, a naštěstí potkávám takový opaky.
1: Jak byste ty opaky charakterizoval? Jakou mají víru?
2: To, co dělá víru silnou, důležitou, nezbytnou, která z víry dělá naději, je právě ta schopnost kráčet proti proudu, proti zaběhaným kolejím. Telegram s adresou svět.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: V posilovnách se obvykle razí jednoduché a úderné anglické heslo. No pain, no gain. Překlad je jednoduchý. Žádná bolest, žádný zisk. Těm, kdo cvičí, se tak připomíná, že svaly i fyzickou sílu mohou získat jedině tehdy, když budou tvrdě pracovat, a také to, že k tomuto procesu patří i bolest. I v církvích se občas setkáme s tím, že nám někdo tvrdí, musíš být silný. Obvykle tehdy, když si procházíme těžkým obdobím a prožíváme bolest. Nebo nám naopak někdo řekne, jenom věř. A tak se snažíme být silní, mocní, veselí, vděční. Často pak máme deprese z toho, že se to nedaří, že je to velmi nesnadný úkol. Narážíme na vlastní limity. Sám jsem si takto párkrát skřípl sedací nerv, jenom proto, že jsem chtěl být silnější, a tak jsem naopak skončil slabší. Sám jsem párkrát propadal špatnému pocitu ze sebe sama, protože jsem ve vypjatých situacích nebyl tak silný ani vnitřně, jak jsem chtěl. Prorok Abakuk nám ale připomíná ve 3. kapitole v 19. verši, že nemusíme vždycky být silní jenom my sami, protože panovník, Hospodin je moje síla. Je to dobrá zpráva. Ve víře nejsme odkázaní sami na sebe, na své síly. Můžeme i načerpat z externích zdrojů. Můžeme se spolehnout na to, že Pán Bůh je naší sílou. Vezměme to jako domácí úkol do dalších dnů, nespoléhat se sami na sebe. Jsou věci a je jich mnoho, na které nemáme žádný vliv. Nemůžeme ovlivnit rozhodnutí jiných lidí. Často jsme limitováni i v tom, jak moc dokážeme korigovat své reakce na to všechno, co se kolem nás děje. Věříme ale, že nad tím vším je Bůh, který má v rukou celý svět i nás, který je i naší sílou. Ovšem nenechme se tím vést k rezignaci. Naopak, spolehněme na Boha, abychom mohli zajít dál, než nám naše síly stačí. Apoštol Pavel říká, proto se namáháme, zápasíme, že máme naději v živém Bohu. Píše to v 1. listu Timoteovi ve 4. kapitole v 10. verši. Jsou věci, které nejsou v našich rukou. Přesto můžeme po světě chodit s otevřenýma očima a otevřeným srdcem. Být tu pro lidi, kteří potřebují pomoc. Namáhat se a zápasit, protože naše naděje není jenom v tom, že my sami jsme dost silní, ale i v tom, že máme po svém boku silného Boha.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Do zastupitelstev obcí v Ústeckém kraji se letos hlásí více žen než před 4 lety. Skalní četa v Hřensku na Děčínsku kontroluje svah, odkud se během večera sesunulo zhruba 10 tun hlíny a kamení. Praha má ode dneška první přímé letecké spojení s Vietnamem. Převládá zataženost občasným deštěm, odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a teplotu do 15 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne.
1: Volby 2026.
0: Do komunálních voleb v Ústeckém kraji se letos přihlásilo skoro 13 000 kandidátů. Je to zhruba o

0: hodinách. V Hřensku na Děčínsku pracovníci Národního parku České Švýcarsko kontrolují svah nad hotelem Praha. Během včerejšího večera se na tamní parkoviště sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Podle mluvčího správy parku Tomáše Salova další následné řícení skalních bloků nehrozí.
1: Aktuálně skalní četa prohlíží svah nad vysokozátěžovými bariérami, pátrá po příčině toho řícení. Vycházíme z předpokladu, že se může jednat například o vyvrácený strom, který svými kořeny uvedl kameny do pohybu.
0: Parkoviště vedle hotelu zůstává uzavřené. Lidé v Liberci dnes můžou navštívit slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechal Liberecký kraj zrekonstruovat. Nově tam vznikly například moderní prostory se zázemím pro muzikanty, nahrávací studio nebo hudební zkušebny. Vietnamská letecká společnost Vietjet Air dnes spustí pravidelnou leteckou linku mezi Prahou a Hanojí. První letadlo na této trase odletí z letiště Václava Havla v Praze před 21. hodinou. Cestující čeká mezipřistání v kazašském Almaty. Linka bude v provozu dvakrát týdně, v úterý a v sobotu. Mluvčí letiště Praha Jiří Hanych uvedl, že by linku mohlo využít během prvního roku téměř 70 tisíc cestujících.
2: Počasí.
0: Dopoledne bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne očekáváme částečné protrhávání oblačnosti a jen lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů. Na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech došlo k dopravní nehodě v ulici k velodromu, srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta se střetla také v Mostě v ulici Československé armády. Jeďte tam raději opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobbyredaktorka Jolana Nováková.
2: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
3: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
2: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
3: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
2: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
3: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
2: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
3: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
2: Někdo má taky stále plodící jahodníky v těch vyvýšených záhonech a pořád tam ještě má květy, tak co s nimi?
3: Tady bychom doporučili spíš v tomto období už ty květy neponechávat, protože už stejně nestihnou zaplodit, takže je ideální ty květy vyštípat. I zbytečně tam nenechávat plody, ty také odstraníme, ponecháme třeba maximálně 2-3, které ještě stihnou možná dozrát.
2: Ještě poslední, vlastně ta nejdůležitější otázka. Je vůbec dobré mít ty jahodníky ve vyvýšeném záhonu?
3: Já si myslím, že ano. A zvlášť pro ty stále plodící neboli remontantní odrůdy. V vyvýšeném záhonu se ty jahodníky dobře rozrůstají, odnožují a pak vlastně přepadávají i přes okraje toho samotného záhonu. Mají díky tomu i větší teplo z boku, lépe dozrávají. Jahody jsou pak čisté a dobře se k ním dostaneme.
2: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
1: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal, domečky a podobné věci, které se nabízejí, ale mravenců je stále plno, nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak z mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků. Ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělat koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky, a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhletu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, vy když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. to, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně na jaře ostříháte, vyrostou nové výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní upěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovného zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranit se. Všechny tyhle věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v úzovkách svýho kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobby redaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linku?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně necháme se překvapit. Víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky a nebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy, na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. 14. řada velkolepé soutěže startuje. Přímý přenos Stardance, když hvězdy tančí. ČT2. Má se stát královnou harému mocného vládce Maroka. Avšak ani hrozba smrti jí nepřiměje zradit svou lásku. Romanticko-dobrodružný film Angelika a Sultán. A ČT Art uvádí portrét krále rock'n'rollu v dokumentu Elvis Presley a hned poté jeho legendární koncert na Havaji roku 1973. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Brodec na Lounsku si po 4 letech bez zastupitelstva znovu volí vlastní vedení. Pokračují komunální a senátní volby. Výsledky očekávají statistici pozdě v noci. Kino v Novém Boru na Českolipsku slaví letos 100 let. K výročí hledá pamětníky. Převládá zataženost občasným deštěm. Odpoledne čekáme ubývání oblačnosti a teplotu do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré dopoledne.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem pokračují komunální volby. Hlasovat je možné do 14 hodin. Brodec na Lounsku 4 roky spravuje úředník ministerstva vnitra. V roce 2022 tehdejší starostka ani další zastupitelé znovu nekandidovali a nikdo je nenahradil. Zastupitelstvo obec nezvolila ani v dalších vyhlášených termínech. Letos se o 7 míst uchází 7 kandidátů. Situaci na místě sleduje i reportérka Kateřina Kučerová.
2: Úředník ministerstva vnitra zajišťoval pouze její chod a nemohl rozhodovat o nových investicích ani nakupovat nebo prodávat obecní majetek. Podle zapisovatelky komise Alicie Kundelové zatím hlasovala víc než polovina ze 76 voličů. V Ústeckém kraji se podle mluvčí krajského úřadu Magdalény Fraňkové účast pohybuje kolem 34%. Z Brodce na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Lidé volí také

0: předává za oboje volby současně.
1: Pamětníci v Novém Boru na Českolipsku můžou poskytnout vzpomínkové materiály městskému kinu. To letos slaví 100 let od svého založení. Vedení kina schání staré vstupenky, plakáty, pohlednice a fotografie pořízené před rokem 2000. Materiály si půjčí, zdigitalizuje a následně vrátí. Oslavy se konají 13. listopadu. Své památky můžou zájemci zanést přímo do kina nebo se ozvat e-mailem na adrese kino@novybor.cz. Na dnešek připadá Světový den duševního zdraví. Má připomenout, aby lidé své psychické problémy nezanedbávali a řešili je včas. V Česku počet pacientů s duševním onemocněním podle psychiatrické společnosti roste. Nepřetržitou pomoc s psychickými obtížemi nabízí anonymní krizové linky, jako linka bezpečí nebo linka první psychické pomoci.
2: Počasí.
1: Dopoledne bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne pak očekáváme částečné protrhávání oblačnosti a jen lokálně přehánky. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 12 až 15 stupňů, na severu kraje bude jen kolem 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Lounech došlo k dopravní nehodě v ulici k velodromu. Srazila se tam dvě osobní auta. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Tradice se mají dodržovat a Svět zvířat, pravidelný pořad Českého rozhlasu Sever, k těm sobotním vysílacím tradicím patří. No a pomalu bych řekla, že k těm tradicím patří i náš dnešní host, paní Miluše Maskulanisová. Hezký den.
2: Hezký den taky všem.
1: Takže ti opravdu pravidelní posluchači vědí, že si budeme povídat zejména o psím domově v Řepnici. Ale samozřejmě je to i šance pro posluchače, aby se zeptali na to, co je zajímá kolem psů, možná i

0: kolem koček.
1: Proto... Ano, i kolem kočiček mohou.
0: Všechno můžeme zodpovídat, respektive náš dnešní host, paní Miluše Maskulanisová. Telefonní linka sem k nám do studia je 475 212 212 a máme pro vás i adresu e-mailovou host@sever.rozhlas.cz.
2: Svět zvířat.

0: Opravdu dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever a pořadu Svět zvířat vám přeje Slávka Brádlová, to jsem do úvodu zapomněla. Za to paní Miluši Maskulanisovou jsem nezapomněla ohlásit a pravidelní posluchači, jak říkám, ti už ji vlastně znají. No a psí domov v Řepnici, tak řekla bych, že ho zná už také dost lidí. Já nevím, máte asi spočítané psy, případně i ty kočindy, které tam máte, ale máte vůbec spočítané lidi, kterým jste buď pejska nějakého předali, nebo naopak vám zase nějakého pejska oni přinesli? To už musí být stovky za ty roky.
1: Oni to nejsou stovky, oni jsou to tisíce. Protože my letos vlastně máme 35 let trvání útulku. My jsme vznikli v roce 1991, první rok na zkoušku neoficiálně, ale už se to počítá. No a do dneška. Takže 35 let a máme spočítaný pouze psy, protože ty mají evidenční čísla. Ale ty lidi jako a toto ne, to by bylo strašně složitý, strašně složitý.
0: Ale jsou tam lidé, s kterými se potkáváte třeba opakovaně, protože sama říkáte 35 let, tak předpokládám, že třeba někdo, kdo si od vás nějakého psíka vzal, tak samozřejmě s ním prožil ten jeho kratší psí život a třeba si pak řekl, tak já si jdu pro druhého.
1: Ale ano, hodně se nám jich vrací a ještě je totiž dost takový směšný, já kolikrát takhle listuju a najdu nějakého pejska třeba na fotce a říkám, ježiš, jak pak ten se má, mně vůbec nedojde, že ten pejsek už je třeba 20 let mrtvý. Jo, prostě utíká to takhle.
0: Utíká.
1: No a ty lidi právě, když ho měli od nás, tak zase zavolají, že s ním byli spokojení. A že by si přijeli znova, není to vždycky ten samý pes, ale snažíme se každému dát pejska, aby mu jako seděl, jak se říká, aby se seděli oba.
0: No, já myslím, že to je hodně důležité, protože vybírat si psa jenom podle toho, že třeba dané plemeno se mi líbí, ale musí pak člověk taky rozumně uvážit, na co má podmínky a čeho je schopen, protože když si taková křehčí důchodkyně pořídí nějaké bojové plemeno nebo psa, který potřebuje pohyb, to je neštěstí.
1: Ale stává se to a lidi právě vybírají očima, vyberou si pak medvídka, třeba malamuta, že jo, do paneláku a tak. A potom tyto psy potom končí v útulcích. A letos my jsme měli vůbec takovou, bych řekla, sérii papírových čistokrevných psů. Měli jsme 12 čistokrevných kokrů s rodokmenem, máme tam malamuta s rodokmenem, tibetskou dogu s rodokmenem. My jsme měli víc psů s rodokmenem než těch kříženců. A je to právě tím špatným výběrem. Špatným výběrem.
0: Tak to jsme u toho, když člověk vybírá psa ze základu, ale pokud jde do toho útulku, tak já myslím, že vy už právě, že to znáte, tak i umíte poradit, co by tak bylo pro koho vhodné?
1: Samozřejmě. Vezmu povahu, nejdřív musí ten člověk říct, jestli má obyt, jestli má dům, nebo jestli má byt, jo, kolik má třeba schodu, když se nějaký dlouhý opejská, jestli tam mají výtah, to je taky důležitý. Potom, když má ten člověk roky, tak nebudu říkat, že má roky, i já mám už roky, všichni stárneme, ale jde o to, kdyby přišla třeba nemoc, kdo se o toho pejska postará. Jo, takže tady to všechno probíráme v útulku. Samozřejmě, jak jste podotkla, byl případ, že si opravdu paní pořídila Stafforda, ale ona se ho pořídila s tím, že je měla vždycky celý život. Akorát zapomněla, že už je 86 a že ty síly ubývají. I mě ubývají. Jo, všem. Takže paní odešla potom taková, bych řekla, naštvaná, protože máme tam nádhernýho psa, ale musí ho prostě někdo ovládnout. Ten pes byl přivezený k nám, pokousal 7 lidí, jedna paní snad byla tam dokonce, je úplně z jiného města, byla snad 14 dní v nemocničním ošetření. Jo, no, ale pes je to nádherný, ale hlavně hodnej. To je tak milý stvoření.
0: No, jak jo. Slyším o tom pokousání, no, ano, tak to nevím, nevím.
1: Ale my nevíme, za jakých podmínek to bylo. Jo. Protože co ho tam k tomu poňoukalo, co se mu stalo. S něčím si to spojil. Třeba toho malamuta, co máme, tak ten byl uvázaný na řetězo a dlouho jsme mu nemohli dát obojek na krk. Jo, protože si myslel, že ho asi jdeme uvázat. No, ale říkám, já jsem tady za to Loki se jmenuje ten pes černobílej, to je takový miláček a on to ví. Já mu vždycky říkám, ty můj miláčku, a on dělá takový ksicht, vlažený. Jde to.
0: Tak jsou to zkrátka někdy příběhy, někdy pro zasmání, někdy možná trochu na slzy. Po písničce budeme pokračovat a já posluchačům připomínám telefonní linku 475 212 212 a nebo adresu e-mailovou pro dotazy. host@sever.rozhlas.cz.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Svět zvířat, dnes s paní Miluší Maskulanisovou. Takže řeč se samozřejmě točí kolem psího domova v Řepnici. No a já musím říci, že vy na svém webu máte takovou hezkou stránku nebo hezkou kapitolu. Má to titulek Z nových domovů. Tak to jsem si početla a říkala jsem si, to je bezvadné na obě strany. Jednak vy víte, že ten pes nebo kočinda, že jsou v dobrých rukou a jednak ti lidé, kteří si to zvířátko vzali, tak zase mají pocit, že vám musí poděkovat nebo sdělit, jak se ten Míša, Azor, Micka či kdo má.
1: A to je právě na tomto dobré a správné. Takováhle návaznost by. Některého pejska tam máme třeba třikrát. Oni ho vyfotí zase za půl roku, tak nám ho pošlou, ale nám to vůbec nevadí, protože víme, jak se má, přesně jste to řekla, je tady dobrý být s těmi lidmi ve styku. A tady já podotknu jednu věc. Když třeba si od nás vezme někdo psa nebo kočku, tak říkáme, jako my si píšeme už mailové adresy a všecko. A říkám, když tak nám třeba vyfoťte nějak měsíc, nechceme obtěžovat hned. A když to ty lidi neudělají, anebo nám nezavolají ani, tak my tam potom jedeme.
0: Radši podívat se, jak to funguje, nefunguje.
1: A ono, paní říká, no jo, tak my na tohle nejsme. Jo,
0: no,
1: pes je v pořádku.
0: No,
1: a říká, my na tohle nejsme. No, takže to jako je dobrý případ, že dobře to dopadlo. Že?
0: No, to je v každém případě to nejdůležitější.
1: A ty nový domovy, pardon, ještě ty mě prostě napadly. My už jich tam máme jako už to je delší dobu. A já jsem říkala, bylo by taky hezký, když tam je zveřejníme, tak je to i naše poděkování těm lidem.
0: Určitě.
1: Jako, jo, že si jich vážíme, že jsou na tom.
0: No.
1: Jo, je to takový, je to hezký, když můžete být s nima takhle v kontaktu.
0: Tak, ale jsou tam samozřejmě i fotografie zvířátek, která jsou takzvaně v nabídce, řeknu to takhle. A tam si tedy zájemci mohou vybrat, co by se jim líbilo, nebo který ten pes třeba svým psím pohledem je dojme a přitáhne sám k sobě. No, na druhou stranu, když tam přijde zájemce, kterého vy třeba neznáte, tak já nevím, jestli je možná nějaká kontrola dopředu, do jakých podmínek, když...
1: Hodně útulků se jezdí dívat, do jakých podmínek ten pejsek půjde. My tady to nepreferujeme, protože my se tam pojedeme podívat, až ho budou mít. Víte, ono to je, prostě mě každý může ukázat, tady ten barák, tady bydlím, tady je zahrada, tady bude ten pes, ale my to neznáme a on klidně jak může být u nějakých sousedů, že jo.
0: Až takhle?
1: No tak jsou lidi přijdou na ledacos, takže jezdit předem do nějakého bytu nebo domu, to prostě není podstatný vůbec to předem. Lepší, až když toho pejska mají a jet potom. Tak. Potom, aby jsme ho tam viděli.
0: Reálnou situaci zhodnotit. Ano. Tak, no, je fakt, že někdy i skromnější podmínky řeknu, tak přesto pro toho psa nebo kočku to může být velmi dobrý domov a někdy třeba luxusní zahrada a vila ještě nezaručují tu adekvátní péči.
1: No tak ty luxusní vily a zahrady, tak ty vůbec tady to nezajišťují, protože pokud jim jde o to, aby jim pes nerozhrabal anglický trávník, nebo čural tuje, tak si ho tam nemůžou brát pejska. Já se jich vždycky ptám na ty jejich zahrady a spíš jim tam doporučíme teda fenku.
0: Jo.
1: I když některé fenky, včetně mojí, která zvedne zadní nohou, nacouvá na ten keř a močí přímo tak vysoko jako ten pes.
0: Prostě hraje si na kluka.
1: Ano, no, dá se to tak říct.

0: Český rozhlas Sever, paní Miluše Maskulanisová jako host dnešního vydání pořadu Svět zvířat. Psí domov v Řepnici, tak už jsme lecos probrali. Sama jste tady řekla, že 35 let ten útulek funguje, ale popravdě řečeno, jeden člověk by na to tak asi úplně nestačil, takže je čas promluvit o těch, kteří pomáhají dobrovolně.
1: Ano, dobrovolníci k nám také chodí. Já jim vždycky za to strašně moc děkuji, protože ono bez nich by to taky nešlo. Jo? Protože když přijdou muži, tak dělají tu mužskou práci, já nevím, tu těžší, že jo, tu těžší a takový to vyčesávání pejsku, to stihnou ženy tady to. Jo? Takže i ty dobrovolníci jsou opravdu potřeba.
0: No tak ono to bude souviset třeba i s přípravou na zimu. Jak jsem řekla, tak k letním vedrům už se vracet nebudeme. Ta už jsou za námi, možná nás čekají v novém roce. Ale teď tedy přichází ta zima a i když v poslední době ty zimy jsou, řekla bych, poměrně milosrdné, těch mrazů není mnoho, tak přece jenom i ten útulek musí tak trošku se připravit.
1: Připravit určitě. V každém případě se musíme na to připravit, to znamená, my už dneska tam máme elektrikáře zrovna v tuhle chvíli, co já jsem v rozhlasu, takže on kontroluje vytápění, vyhřívání elektrický bout, aby jsme to mohli, měli všechno v pořádku tady to. Potom taky je třeba víc přikrmit kvalitnějším krmením, aby už se ten pejsek začal trošku obalovat, veterináři to neradi, jako vidí, ale on potřebuje se, jak se říká, zateplit si ten kožich a to, tak i tady to je důležitý. Jo, prostě, no a pak už se i poklízí, že jo, takový ty letní v těch vedrech nikomu se nic nechtělo dělat, takže takový ty resty, který tam máme a to, říkám, je to už taková ta příprava a já se na ty, já třeba mám ráda hrozně moc Vánoce. Když je sníh, tak to jsem třikrát radši, ale i když není, tak prostě my ty svátky vánoční se tam tak jako prožíváme.
0: Vážně, jo? A myslíte, že ti psi, že tomu rozumějí?
1: Ty psi možná tomu nerozumí, ale my jim přilepšujeme. Oni taky dostávají štědrovečerní večeři, jo, to mají všechno, takový to dobrý maso, všechno to mají a takový, takže říkám, ale to už je na ty Vánoce, ale teďko v tuto chvíli se prakticky vyklízí útulek, uklízí se a takovýhle věci, aby to právě bylo na ty Vánoce hezký, protože pak děláme i výzdobu vánoční v útulku.
0: Je, tak to musí být opravdu krása. Možná, že by si to pak zasloužilo nějakou fotodokumentaci a šup s tím na web, aby i lidé, kteří vás sledují jenom na tom webu, z toho něco měli. No jinak já si myslím, že přilepšit domácímu zvířectvu, že to je vlastně hezká stará tradice. Jak je to v té baladě Kohoutovi česneku, hrachu jeho družce, ale mám pocit, že tedy o psech a kočkách se v té baladě nemluví.
1: No, když vznikla ta balada, tak ještě to nebyly takový ty mazlíčci důležití.
0: No, pes měl svoji funkci a
1: ten
0: kočka vlastně
1: hlídat,
0: taky.
1: Kočka chytá, tak
0: přesně. No, já nevím, jestli ty kočky, které jsou opravdu šlechtěné a vypadají nádherně, jestli by třeba té myši se nakonec nelekly. Tak, ale teď nám tady problikává telefon, tak zvedneme sluchátko. Vy si vezměte naše sluchátka, abychom slyšeli. Haló, haló, hezký den.
2: Hezký den vám i vašemu hostovi, paní chovatelce. Paní Slávko, já bych měl takový dotaz. Tadyhle s těma útulkama pro děti, to je úžasná věc, poněvadž teďkom pravnučka přihlásili do jezdeckého oddílu, ta je šťastná, jak ty děti úplně jinak psychicky vyrůstají, když jsou v takovejhlech útulcích, můžou se tam s nima pomazlit, s těma zvířátkama a i naučej se pořádku. Minule jsem se musel svát, pravnučka chodí do jezdeckého oddílu, ji přihlásili a babička tam pro ní byla, nějak dlouho nešla a ona povídá, no kde jsi tak byla dlouho? Já tady jsem se ještě musela pomazlit, bo jak to dítě z tomu zvířeti, jak přilné, prostě to je úžasná věc. To, a pro ty děti by to mělo být otevřený, aby to mohli navštěvovat, jak říká paní chovatelka, aby se ty děti seznamovali a oni úplně psychicky jinak rostou, mají jiný vztah k tomu zvířectvu a všecko. Moc vám přeju v takových pořadů víc a mějte se moc hezky a stále zdraví přeju. Mějte se hezky.
0: Tak vám samozřejmě také zdraví, hezký den přejeme. No a po písničce se podíváme na to, jak to vypadá se vztahem dětí k útulkům a naopak.
3: Svět zvířat.

0: Tak posluchač pan František Skralup nadnesl do dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s paní Miluší Maskulanisovou hezké téma. Děti a útulky, respektive děti a zvířata. Tak ne každá rodina může mít třeba toho psa nebo kočku, ale vím, že některé útulky fungují tak, že si tam dítě může přijít, nějakého pejska si půjčit, chviličku ho někde venčit na procházce, zase v pořádku vrátit. No, to ale asi bude záležet i na tom, jak dalece třeba ty děti znáte, jestli poprvé přijdou s rodiči. A funguje to u vás taky tak?
1: Ano, to, u nás to funguje také tak, ale pokud je to dítě, tak musí přijít vždycky s dospělým člověkem, který za něj ručí. Protože ne každý pesek má náladu a to dítě ne každý umí s ním zacházet a nemůžeme si prostě dovolit poslat dítě s pejskem někam. Jo? Takže říkám vždycky s dospělým člověkem.
0: No určitě proto bezpečí obou stran, je to asi dobrá zásada. Ale když už tedy jsme u těch dětí, tak já musím posluchačům říci, že u vás na to vaše dítě se tohle, řeknu v uvozovkách, postižení pomoci zvířátkům, že se tedy přeneslo. Vaše dcera má dneska specializaci, protože umí pečovat o psí srst, drápky a tak dále. Tak co ta další generace?
1: Myslíte takhle.
0: Vnoučata, myslím.
1: Pomáhá nám hodně vnuk. Jo, a že by to někdy přebral, myslím si, že ne. Vnučka teda vůbec ne. Vnučka je úplně jiným směrem. Ta už je teď na střední škole v Praze, tak ta studuje nějakou, já nevím, dokumentaristiku a fotografii, nebo jak se to
0: no,
1: jmenuje.
0: No podívejme, takže to bude blíž k mé profesi.
1: Jo, no, takže ta ne. Ale říkám, víte, ono taky... Lidi si myslí, že každý by chtěl útulek, každý dítě by chtěl pejska, ale ono to taky obnáší svý. Já řeknu takhle, když někdo řekne, já bych si pořídil útulek, já říkám, udělejte to. Říkám, sice útulku je prošpikovaná naše republika, je strašně, ne útulku, hodně těch depozit a různých spolků.
0: Dočasná péče, no, dočaska se říká.
1: No, ale bohužel tyto spolky bohužel jsou takzvaně jako na černo, nespadají pod žádnou kontrolu. A ten útulek, to stejně, i když máte doma jakýkoliv zvíře, nemusíte mít ani útulek, tak prostě je to 365 dnů. Jo, a v tom útulku to jsou soboty, neděle, Štědriny, Silvestry, pořád.
0: To, co říkáme vždycky, že živé zvíře člověk nevypne a neodstaví do kouta.
1: Ano, a já to vždycky takhle bojkotuju trošku vánoční dárky, protože když oni říkají, ona to chce naše holčička, říkám dobře, ale uvědomte si, že za týden ten pejsek nebo ta holčička bude vaše. Je to už omrzí, jako hračka pod stromečkem. Takže i tady na to do budoucna by měli rodiče myslet. A můžou kdykoliv přijít do útulku pro pejska, ty psi jsou rádi, pak když se vymění a ono to je i takový, že se socializují. Jo, že
0: si zvykají na lidi,
1: ano. Jenom nás, ale přijde i cizí člověk, tak je to prostě pro všechny strany je to velká výhoda.
0: No, teď jste mi připomněla takovou veselou rodinnou historku, protože nejenom děti touží potom, aby měli doma psíka. Můj švagr si také dlouho přál psa a moje sestra, dáma to velmi racionálně uvažující, říkala, žádný problém, ale uvědom si, ráno budeš venčit, odpoledne budeš venčit, večer budeš venčit a jak bude ten pes zvyklý, jestli to bude ráno v 5 nebo v 7, to já už jako neovlivním. No a pak taky jsou tady návštěvy u veterináře. Tak mu to takhle rozebrala, od té doby švagr o psovi ani nepomluvil.
1: Tak to je dobrá škola.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: No, my tedy naše místo pro pořad Svět zvířat s paní Miluší Maskulanisovou za chviličku uprázdníme, ale pár minutek ještě máme a já mám poslední dotaz. Dočkali jsme se přece jenom nějakého deštíku, je to zapotřebí, ale zase pro zvířata, která žijí venku, a jsou to psy nebo třeba i kočky, tak to vlhko nemusí být úplně příjemné.
1: Ano, pro psy i pro kočky to vlhko není dobré, takže když pejsek žije venku, měl by mít aspoň suchou boudu, aby se měl kam skovat. Není vhodný do té boudy dávat deky, protože ty zůstanou dlouho mokrý, prakticky nevyschnou, jenom splesnivý. Používá se teďko dřevitá vlna, docela máme s ní dobré zkušenosti. No, kočičky ty jsou většinou takový ty, že si to místo najdou.
0: Ty jsou chytřejší a menší taky.
1: Ano, pokud nejsou někde zavřeny ve voliéře, v tom případě by pak taky měli tam mít svoje nějaké budky, kam by zašli. Prostě i zvíře je rádo, když je v suchu, asi tak jako my lidi. Jo, my můžeme chodit venku v vlhku, ale potom rádi, jak se říká, zapadneme do baráku.
0: A do suchoučka.
1: A do sucha, ano. Mm.
0: No, ale ta dřevitá vlna, teď jsem si to tak vizuálně představila, tak samozřejmě, ale do té srsti se to musí ohromně nachytat.
1: Ne. Ona je teď dělaná tak, že jsou to prakticky nekonečný nudle.
0: Takhle.
1: Jo, ona není v kouskách nebo nadrolená.
0: Rozumím,
1: někdy vyleze a má tam kousek, tak se to takhle rukou vyndá nebo otřepne, otřepe se. Nechytá se to na toho pejska.
0: Tak já jsem si to jenom tak představovala, jak nějaký chunděláč vyleze a je dvakrát takový obalený tou dřevitou vlnou. Dobře, takže vlhko opravdu těm venkovně žijícím zvířatům
1: nesvědčí. Ani co se týče pacek, ani packy nemá. I když pejsek má dlouho packy, tak se mu jako rozmáčej a tak může tam být hniloba potom mezi prsty. Jo, není to dobrý.
0: Takže zkrátka myslet i na tyhle věci. No, řekla bych, že gaučákům těm tohle asi nehrozí. Možná ale když jdou ven, ty pacičky.
1: Ale když jdou ven potom, tak taky můžou mít, že, ale u toho, jako, že by jim hrozilo vlhko, to ne. Spíš to hrozí těm, kteří jsou stále venku a nemají kotec. Teďko už od 1.1. je zákaz dlouhodobého uvázání psů, takže nevím, kdo to kontroluje, nevím, kdo to dodržuje, ale myslím si, že už to došlo do podvědomí lidí, takže prakticky by ten pejsek měl být uvázaný maximálně tak hodinu a potom mít zase hodinu jako volný ten nebo svoji aktivitu,
0: kdy se
1: proběhne a nebo zaleze do boudy, jde se vyspát nebo tak nějak.
0: No a víc už se nám do dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever nevejde. Paní Miluše, díky za váš čas, mějte se moc hezky a někdy u nás zase na viděnou, naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a vždycky sem přijdu ráda.

my už jsme s pořadem Svět zvířat ve vysílání Českého rozhlasu Sever dolétali. Blíží se nám 12. hodina, to znamená, že se vám dostane dalších aktuálních zpráv. No a potom už pořad z nejmilejších vašich písničky na přání. Dnes s Mírou Tartárkem. Hezký poslech přeje Slávka Brádlová.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Dítě, které se trápí, potřebuje vědět, že si má s kým promluvit. Ústecký kraj proto pomáhá školám vytvářet bezpečné prostředí a podporuje pedagogy, školní, poradenská pracoviště i krizovou pomoc. Na prevenci a podporu duševního zdraví ve školách letos vyčlenil více než 19 milionů korun. Protože když děti potřebují pomoc, důležité je všimnout si toho včas. Ústecký kraj chrání duševní zdraví našich dětí.
3: Bylo 12 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Lidi vyškrtnutí z volebního seznamu v Moldavě na Teplicku nadávali volební komisi. Hřensko na Děčínsku otevřelo část parkoviště a silnici, na které se v noci zřítilo zhruba 10 tun kamení. Demokraté v americkém senátu označili dohodu prezidenta Trumpa s Ruskem o naftě za zradu Ukrajiny. Převládá zataženo s občasným deštěm, odpoledne čekáme méně oblačnosti, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní poledne.
4: Volby 2026.
3: V Česku zbývají 2 hodiny do ukončení komunálních a doplňovacích senátních voleb. V Ústeckém kraji podle odhadu krajského úřadu v pátek odhlasovala přibližně čtvrtina voličů. Volební komise v Moldavě na Teplicku se během prvního dne voleb setkala i s urážkami. Starosta vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí, kteří se podle něj vyskytují v obci jenom před volbami. Tito lidé se obrátili na soud i policii a podali stížnosti. Někteří z nich pak nezvládli své emoce. Říká to předsedkyně volební komise v Moldavě Jana Svitáková.
5: Pak směřují ten vztek na nás, víš, je to problematické s nimi i nějak jednat a vlastně jim cokoliv vysvětlit. Ta naše práce tím, že jim vlastně dáme tu možnost si sepsat stížnost, že máme pro ně i připravené vlastně ty dokumenty k tomu, abychom jim to i zjednodušili.
3: Podle policejního mluvčího Václava Krígra vykázala hlídka jednoho člověka z volební místnosti, který se na Moldavě hlasování domáhal. Stejně tak vykázala opilého voliče v děčínském Binově. V Hřensku už otevřeli část parkoviště, na které se včera v noci sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Průjezdná je i silnice, která na parkoviště navazuje. Podle vedení obce kameny odklidil bagr. Skalní četa Národního parku České Švýcarsko pak prohlédla svah nad vysokozátěžovými bariérami. Další řízení už ale nehrozí, potvrdil vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
6: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště, vlastně jsme to dočistili a teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
3: Demokratičtí lídři v americkém senátu kritizují prezidenta Donalda

0: může být až skoro jasno. Teploty dnes od 12 do 15 stupňů, na severu kraje jen kolem 11 stupňů Celsia a na horách počítejte s teplotami mezi 8 až 11 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 34. kilometru ve směru na Německo pozor na odstavenou dodávku a osádku na vozovce. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

0: Tolik pro pěkné víkendové poledne další z písniček, které nestárnou. A to byl Jirka Korn a ještě tě mám plnou náruč. Od mikrofonu a z Českého rozhlasu Sever vám a příjemný poslechy v sobotu přeje Miroslav Tartárek. Pojďme si hned osvěžit kontakty do studia a do písniček na přání. Tak ten telefon sem k nám a ten má číslo 475 212 212. SMSky neboli textové zprávy ty můžete posílat na 90 011 04. SMSka musí mít tento tvar. První slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo můžete si také o písničku napsat na e-mail. A ta adresa sem k nám, tak ta je zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, teď už tady mám nachystanou tu první písničku na přání k ní. Tady je nachystaný e-mail a budeme přát k narozeninám. Prosím, zahrajte pro pana Vojtěcha Grznára k 90. narozeninám, které slaví s rodinou ve své hospůdce v pivnici v Benešově nad Ploučnicí. A zahrajte mu prosím hymnu českého důchodce od pana Fouska. Děkuji, Grznárová. Tak samozřejmě také přejeme všechno nejlepší a hodně zdraví.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kostival.

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: děložere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Housek, hymna českého důchodce, písničky na přání, no a já už tady mám také nachystaný ten první telefonát po 12. hodině. A ve vysílání vítám paní Marii z Kamenického Šenova. Dobrý den.
2: Dobrý den vám a všem posluchačům.
1: I za ně děkuju. Tak vy jste tady vybrala jednu vodu, živou dokonce, jak se dívám.
2: Ano.
1: Tak od jaké zpěvačky písnička a hlavně
2: od
1: komu?
2: Od Haničky Zagorové.
1: Ano, bude
2: a
1: tam.
2: A písničku posílám všem posluchačům, kteří zrovna poslouchají, a všem taky přeji krásné sobotní odpoledne a zítra neděli a příští týden hezký.
1: A vám to stejné. A protože máme 12 hodin 17 minut, tak vám přeju také ještě dobrou chuť k obědu, pokud jste ještě teda neobědvala.
2: Už jsem po obědě, ale i tak děkuji na zažívání.
1: Tak ať se hezky poslouchá Hada Zagorová a naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.

0: Zagorová živá voda, jsou tady písničky na přání, budou tady až do 13 hodin a ve vysílání opět nebudu sama, protože na telefonu už je právě teď nachystaná posluchačka Jarka z Ústí nad Labem, po nějaké době vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji vám, pane Míro, zdravím vás a všechny do rádia.
0: Děkujeme.
1: Písničku bych chtěla zahrát od Verony Na mě nečekej. Písnička Dobře. By byla pro paní Květu z Vysoké, Marcelku a prostě pro všechny skvělý posluchače tohoto rádia.
0: I za ně moc děkuju. Tak teď trochu roztočíme, tedy za malý okamžik se skupinou Verona a ať se vám hezky poslouchá, ještě popřeju, ať je pokud možno hezký víkend. A naslyšenou.
1: Vám taky.
0: Děkuju.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Sever, rádio.

0: Na mě nečekej, tolik Verona, písničky na přání stále v plném proudu. My s tou další skladbou zvolníme. Já už tady mám teď na telefonu nachystanou také posluchačku, která nám volá z Liberce, posluchačku Šárku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, Frašárka z Liberce. Takže písnička bude pro vás.
0: Děkuju.
1: Pro mě.
0: Ano.
1: Pro všechny, co si dáváme hrát, ale dneska má narozeniny kamarádka Janča z Technické univerzity.
0: Ano.
1: Takže milá Jani, miluješ Káju, miluješ tuto písničku, ať si tě dobře daří a všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a lásky.
0: I od nás.
1: A užij si to.
0: I od nás a ode mě. No a ta písnička, která je její oblíbená, tak to je Karel Gott, Charlotte Lagotová a Srdce nehasnou. I pro vás pro hezký víkend a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tolí tady Karel Gott, Charlotte Lagotová, Srdce nehasnou, písničky na přání pokračují, budu tady zhruba půl hodinu ještě, tak já to nebudu zdržovat a hned ve vysílání po nějaké době také vítám posluchačku Alenu, Alenku z Litvínova, dobrý den.
2: Dobrý den vám a všem posluchačům.
1: Děkujeme, děkuju. Tak jedna optimistická nás čeká, je tomu tak?
2: Ano, ano.
1: Tak co si pěkného pustíme?
2: Byli všichni optimisti.
1: A jakou písničku a jaké zpěvačky a komu třeba?
2: No, já nechám na vás a oni si to lidi asi bez tak domyslí, když to neřeknete.
1: Dobrá. Olga Lounová, Jsem optimista, se tady bude zpívat a vy jste říkala, že už se těšíte na její koncert, tak aby to ano. Tam všechno bylo super, jako vždycky ostatně. Tak
2: ano, ano.
1: Hezký víkend přeju. No, povídejte.
2: Já bych ji chtěla poslat všem členům klubu Litvínova číslo 6, protože jsme se po létech zase sešli, tak je to fajn, že v takovém počtu a
1: to je pěkné.
2: Dobře,
1: tak pro všechny optimisty a pro ty, co nejsou, aby byli, je tady Olga Lounová a zase se někdy ozvěte. Naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Galunová, jsem optimista, písničky Dopřání pokračují teď po řadě telefonátů, také s jedním písemným vzkazem a e-mailem. Dobrý den, tady čtu. Zahrajte prosím písničku Pro radost od Heleny Vondráčkové a Jirky Korna. Každá trampota má svou mes, babičce Jarušce a dědovi Standovi Slavíkovým do Ústí nad Labem. Ať vám tahle písnička vykouzlí úsměv na tváři, zpříjemní den a připomene, že na vás někdo s láskou myslí, vnučka Karolína a pravnučka Amálka.

Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Sever, písně.

0: Písnička, která rozhodně patří také mezi ty, které nestárnou, to byl Pavel Bobek a z roku 1981 Drž se zpátky, chlapče můj. No a pokračujeme dál, ještě chviličku tady budou také písničky na přání, tak další telefonát nás čeká, je ze Žatce a ve vysílání vítám paní Boženu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Marečku, srdečně zdravím vás i všechny věrné posluchače. Písničku, na které jsme se dohodli, pak řeknete nakonec.
0: Ano.
1: Posílám ji vám, vaší mamince.
0: Děkuju.
1: Andělce, Božence, Haničce, Jarmilce, Honzíkovi s jeho maminkou, Pavlíčkovi a Františkovi do Kralup a všem posluchačům, kteří poslouchají, přeji všem krásný víkend, pohodu a hlavně hodně zdraví a mějte se rádi.
0: Vy také mějte krásný víkend a teď už Milan Chladil a krásné je žít a naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji.

0: Tak jsme hudebně zaspomínali, trochu více letitá písnička, moc hezká, Milan Chladil a krásné je žít. No a já tady mám teď nachystaný další telefonát, tentokrát je to telefonát z Kralup nad Vltavou. Ve vysílání vítám našeho věrného posluchače, pana Františka. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům Rádia Sever.
0: Tak my jsme teď hráli tak jako pomalejší písničku, teď to zase pro změnu zrychlíme, i ten název je takový trochu divoký. Tak komu zahrajeme a jakou?
1: No, počasí je sichravý, každý je doma určitě, tak ať si dá něco dobrýho.
0: Jako hudebního samozřejmě, myslíme.
1: Hudebního něco a něco i taky takového ostřejšího.
0: No, tak a myslíte.
1: Mějte se moc hezky, zdravím hlavně paní tu Švadlenku a ženu do Kralup a všechny posluchače a mějte se moc hezky a stále zdraví přeju.
0: Vám také samozřejmě, jak jsme se domluvili, teď jsou tady schovanky a whisky, to je moje gusto. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

Chovanky vyskytuje moje gusto, my si záhy dáme malinový sirup, to je zase pro změnu písnička od skupiny Miraj a k této písničce tady mám teď před sebou také jednu SMSku. Prosím o zahrání písničky Malinový sirup od Miraje pro dceru Olivku, jen tak pro radost od maminky. Moc děkujeme a zdravíme z České Kamenice.

0: trochu namirají. Malinový sirup písničky na přání končí. Za chviličku bude 13 hodin. Čekají vás tady aktuální zprávy a po nich už začínají výlety s Pavlem Kudrnou. A po 14. hodině se na vás u pohodového odpoledne a speciálního povolebního vysílání těší Mirek Tartárek. Tak zatím naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Je druhý den komunálních a senátních voleb. Hlasovací místnosti jsou otevřené do 14 hodin. Památník Terezín pozastavil projekt na rekonstrukci parkoviště u Národního hřbitova. Léčebna Kosmonosy dostane příspěvek na pacienty z Liberecka. Převládá zataženost občasným deštěm, odpoledne méně oblačnosti i srážek, teploty do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
2: Už jen hodinu mohou lidé hlasovat v komunálních volbách a ve volbách do 1/3 senátu. Volební místnosti se dnes otevřely v 8 hodin ráno. Po 14. hodině začnou komise a Český statistický úřad všechny hlasy sčítat. Včera k urnám dorazila většinou pětina až třetina voličů. Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jirovce byl první den bez větších komplikací. Policie řešila jen několik menších podnětů.
3: Nějak to souvisí s určitou náladou ve společnosti, citlivost na určité projevy volební kampaně v den hlasování, kdy policie obdrží nějaké podněty tvrzeného protiprávního jednání třeba ve vztahu k agitaci ve volební místnosti nebo v jejím okolí, ale na to už existuje poměrně bohatá judikatura i správních soudů.
2: Policie mimo jiné dorazila do volební místnosti v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal hlasovat starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se někteří lidé k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Podle posledních odhadů Ústeckého krajského úřadu je volební účast v Ústeckém kraji na průměrné hodnotě 42%. Informovala o tom odpoledne mluvčí Magdalena Franková. Plánovaný projekt na přestavbu parkoviště u Národního hřbitova v Terezíně se odkládá. Informaci v týdnu potvrdil náměstek ředitele památníku Terezín Tomáš Vychopeň s tím, že v následujícím období dostane přednost proměna muzea geta.
4: Návrh na oživení parkoviště vzešel z architektonické soutěže v roce 2022. Asfaltový povrch by měly nahradit dlažební kostky a místo současných stánků s občerstvením má vzniknout infocentrum. Kdy se přípravy projektu opět rozběhnou, podle památníku zatím není jasné. Na Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
2: Liberecký magistrát přispěje psychiatrické nemocnici Kosmonosy na hospitalizované pacienty z Liberce, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Příspěvek 10 000 korun je určený pro resocializační a psychoterapeutické oddělení pro pacienty starší 15 let. Sloužit má na rozvoj rehabilitace, ergoterapie a režimových aktivit. Podle magistrátu je Kosmonoská nemocnice nejbližší spádovou léčebnou a minimálně třetinu pacientů tvoří lidé s trvalým bydlištěm v Liberci. Energetický regulační úřad zavádí od 1. ledna nové tarify pro vysoké a velmi vysoké napětí. Úřad rozhodl, že velkoodběratelé elektřiny budou nově platit i za rezervované kapacity příkonu, které nevyužívají a znemožňují připojení dalších odběratelů. Změna by měla vést ke zvýšení kapacit v síti.

0: Je tady další říjnová sobota a už je definitivně jasné, že nastal podzim. Ale to nás skalní výletníky rozhodně nezastaví, ostatně tu a tam se také nějaké to sluníčko objevuje. Jsme tady s další várkou tipů a nápadů, kam se můžete vydat. Moc vás vítáme, přejeme dobrý den i poslech. Dnes vás vezmeme do Velkých Karlovic ve Zlínském kraji, kde stojí půvabná dřevěná rozhledna s ještě půvabnějším jménem Miloňová. Uvidíme z ní javorníky i vsetínské vrchy. Potom zamíříme do Prahy přímo pod Nuselský most, kde se překvapivě rozkládá romantická umělecká zahrada plná soch, pergol, byst a fontán. V okolí Batelova na Vysočině se pak projdeme po krásných vyhlídkách, kde na nás čekají originální lavičky. A nakonec se v Ralsku v Libereckém kraji podíváme do zaniklé obce Holičky, po které v lese zůstala do pískovce vytesaná skalní obydlí.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Obec Velké Karlovice na Vsetínsku ve Zlínském kraji je oblíbeným místem turistů. Malebná valašská krajina láká od jara do podzimu turisty i cyklisty. V zimě okolní kopce nabízejí vyžití lyžařům a běžkařům. A pokud se rádi kocháte výhledy, můžete vystoupat na několik rozhleden v okolí. Třeba na rozhlednu Miloňová, na kterou společně s Ivanou Detrikovou z místního informačního centra vyrazila naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová.
1: Dnes nám počasí moc nepřeje, je docela velká oblačnost, v údolí se válí mlhy, ale budeme doufat, že se to protrhá. Naskytnou se nám krásné výhledy. Jedeme údolím Miloňov a kudy povede naše cesta dál?
2: Na malém rozcestí se dáme doprava a přijedeme na cestu Škaredici a po cestě Škaredici půjdeme 3 kilometry pěšky k rozhledně Miloňova.
1: No, tak to si namažeme pod kolenama. Tak s Ivanou Detrikovou máme za sebou 3 kilometry.

0: Patrové stoupání zamlženým lesem a teď se před náma otevřel vrch a uprostřed stojí rozhledna. Jak je stará?
1: Rozhledna byla postavená roku 2012.
0: Od kterého architekta pochází?
1: Rozhledna je od architekta Antonína Závady, autora Jurkovičovy rozhledny.
0: Tak už máme v nohách docela velký kopec a teď nás čeká ještě výstup na rozhlednu. Kolik schodů to je?
1: Je to celkem 77 schodů dřevěných a 7 kamenných na kamennou podezdívku.
0: Tak pojďme na to, není na co čekat.

0: Tak, vystoupali jsme nahoru a musím říct, že to není nic pro člověka se závratí. Bohužel, jak jsem se bála, ta mlha se stále drží a vidíme jenom nejbližší okolí. Kdyby nám ale počasí přálo, kam všude bychom dohlédli?
1: Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostinské vrchy a Beskydy.
0: Bohužel kvůli mlze nevidíme, takže se nedá nic dělat. Do Karlovic budu muset vyrazit ještě jednou, až bude příznivější počasí. Tak my už jsme zpátky v autě, vracíme se na informační centrum. Poslouchají nás lidé v celé republice, i ti, kteří v Karlovicích nikdy nebyli, když tady zavítají, co si určitě nemají nechat ujít?
1: Myslím si, že tady na své přijdou jak milovníci zimních sportů, jak sjezdového lyžování, tak běžkování. Na jaře milovníci turistiky a samozřejmě v létě potom rodinky s dětma. A v neposlední řadě i podzim je zde nádherný, barevný a cyklisté můžou jezdit od jara až do podzimu. Takže celoročně se dá zde sportovat a užívat si krásy a pohody Valašska.
2: Zve do Velkých Karlovic a jejich okolí Ivana Detriková z místního informačního centra, která k rozhledně Miloňová zavedla naši zlínskou kolegyně Sylvii Pospíšilovou. A samotné Velké Karlovice nelákají pouze na kouzelnou krajinu. Můžete vyrazit třeba do Karlovského muzea, zrelaxovat se ve vodním světě, anebo ochutnat skvělá tradiční jídla připravená z lokálních surovin. Však se tady také občas konají nějaké kulinářské akce. Tak toho využijte.

Posloucháte Sobotní výlety. No a jestli nás posloucháte pravidelně a soutěžíte s námi, tak určitě teď žijete v jistém napětí, zdali jste právě vy odpověděli správně a byli jste vylosováni a získáváte turistickou větrovku. Tak ještě chvilka napětí a připomenu otázku. Ta se týkala historického měšťanského domu na pražské Malé Straně. Nápovědou bylo, že kdysi patřil i slavné známé herečce Slávce Budínové. V roce 2011 ho zakoupila likérka, ta je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. S jakým jménem je spojena? Ptali jsme se. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B se jménem Baron František Hildbrand? Tak já, než řeknu Ačko nebo Bčko, tak řeknu, že dnes tady sídlí špičkové interaktivní muzeum s virtuální 5D realitou. Tak to muzeum patří Slivovici, je tedy jasné, že Ačko je správně Rudolf Jelínek. No a baron František Hildbrand, tak Lihovar stojí proti jihočeskému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil zmiňovaný František Hildbrand, no a vyrábí ovocné destiláty a známou českou whisky. Takže ta minulá soutěžní otázka voněla po ovoci. No, jak říkal Jan Werich v Císařově pekaři nebo Pekařově císaři, tak kvasí to, míchá se to, pálí to, chutná to. Losovali jsme, no a tady je pět výherců, kterým posíláme tedy zmiňovanou turistickou větrovku. Jsou jimi paní Jana Maxová Brno, paní Dana Kubalová Kolín, pan Josef Švec Kostelec Nahané, pan Zdeněk Flatanovský Budišov nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová Žákovice. Ti obleknou naši turistickou větrovku. Tak jim to přejeme a gratulujeme. Pokud jste teď nevyhráli, ale správně odpověděli, tak máte šanci na hlavní cenu, protože všechny správné odpovědi řadíme do losování a na začátku příštího měsíce vylosujeme výherce výletnického batohu, ve kterém bude řada turisticky atraktivních věcí.

0: Praze v Nuselském údolí, jen kousek od Nuselského mostu, se nachází umělecká zahrada. V romantických i tajemných zelených zákoutích jsou tu rozesety desítky uměleckých děl. Připomínají první republiku, kdy tu sídlil sochařský ateliér. V něm vznikaly na základě malých soch od významných umělců speciální metodou sochy velké. Pro města i pro zahrady bohatých soukromníků. Uměleckou zahradu objevila naše pražská redaktorka Jolana Nováková.
1: Vedle nás občas projedou vlaky, za námi rachotí auta na Nuselském mostě, kterým taky projíždí metro. Čekali byste na takovém místě záplavu zeleně a desítky uměleckých děl, sochy, busty, sloupy, fontány? Pokud jste odpověděli ne, tak já taky ne. Ale přesto se tady rozkládá takzvaná umělecká zahrada, kterou mě provede její majitel Vojtěch Haluza. Před 100 lety tady na tom místě sídlil významný sochařský ateliér Karla Nováka, jak jste mi vyprávěl, který tvořil nejen na zakázku pro soukromníky, ale on a jeho spolupracovníci tvořili taky pro veřejný prostor, vidíte?
2: Stáli u toho, když vznikala republika, a cítili, co ta republika potřebuje. Zaplnit ty veřejné prostory, aby ta republika se prezentovala nová, nejíž ta rakouská, uherská, ale nová.
1: A tak tady z modelů, které vznikly rukou známých sochařů, rostly sochy velkých rozměrů.
2: Ten Novák dbal na to, aby to tu úroveň uměleckou vždycky mělo, a to už garantoval výběr těch sochařů.
1: Tady byl, jak vy říkáte, závod na zvětšování soch.
2: Sochařský závod na zvětšování soch právě těchto modelů. Tři, dnes by se řeklo stroje, ale byly to pantografy na zvětšování těch modelů průmyslovou metodou. Tři ateliéry, tři sochaři, 9 modelérů.
1: A ti dělali nejen sochy pro veřejný prostor, ale i věci pro soukromníky. Tahle zahrada, to byl totiž takový showroom, řekli bychom dnes, takový vzorník, ze kterého si ti, kteří na to měli, přišli vybrat, co si nechají vyrobit. Byly tady vystavené sochy, fontány, schodiště a podobně.
2: Tak, jak se to přesně řekla, tak si vybrali vždycky tady z toho, co je upoutalo pro ty jejich nové vily.
1: A tady jim to vytvořili, zabalili, dopravili a naúčtovali. No a ve 49. to zase spočítali Novákovi. Ateliér byl znárodněný, pak tu nějaký čas působil krátký film. Při budování Nuselského mostu se zahrada stala stavebním zázemím a po 90. roce jste areál od potomků Karla Nováka získal vy. Řekli jste si, že se vy nasnažíte, aby to tu vypadalo jako kdysi.
2: Dejme to tak, jak to bylo, navraťme to, udělejme to možná ještě trochu romantičtější, ale dodržme to, že tady bude jenom to, co tady bylo v té první republice, možná se to povedlo.
1: Však jste taky měli rádce víc než povolaného, dceru Karla Nováka.
2: Ona přišla, ale tu zídečku, tu by tatíček nikdy tak neudělal. A donesla fotku a uvidíte dál, že opravdu to takhle jsme vždycky cítili.
1: Do zahrady si lidi dnes ale nechodí vybírat sochy, ale odpočinout si. V budově, kde bývaly ateliéry, máte takové muzeum sochařství první republiky a tvůrců, kteří tu pracovali. A ještě něco.
2: A to jsou naše přednášky, koncerty, společenské akce, které tady v tomhle nádherném prostředí my pořádáme.
1: A kam vás pan Vojtěch Haluza srdečně zve?
2: Nadmíru a rád.
0: Uměleckou zahradou pod pražským Nuselským mostem se spolu s jejím majitelem prošla naše kolegyně Jolana Nováková. No a kdybyste se tam chtěli podívat, tak zahrada je až do poloviny listopadu otevřená ve středu od 13 do 18 hodin a v sobotu od 10 do 18. A pak znovu na jaře. Ale pozor, o Vánocích můžete přijít do romantické umělecké zahrady na tu tradiční rybovku.

0: Díky dobrému nápadu a nadšení tří chlapů vznikla u obce Batelov na Vysočině turistická trasa s originálními lavičkami, umístěnými na krásných vyhlídkových místech. Takzvané Batelavičky se brzy staly fenoménem a objevují se už i mimo blízké okolí samotného Batelova a stále přibývají další. Vyzkoušet se je vydala i naše kolegyně Irena Šarounová.
1: V zámeckém parku v Batelově stojíme s Danielem Taušem u takového zajímavého srdíčka na ležato a je to další z vašich Batelaviček.
2: Společně s bráchou Jaromírem a bratrancem Michalem jsme se rozhodli, že uděláme svět o něco hezčí. Tak vlastně vznikl na jedné rodinné oslavě takový nápad, že bychom ukázali lidem takový ty nejhezčí místa v okolí Batelova, který známe, který máme rádi, a že bychom na ně umístili vlastně Batelavičky, aby si lidi mohli sednout.
1: Batelavičky nejsou zajímavé jenom tím místem, ale i tím, jak vypadají. Ona je každá jiná.
2: To nás na tom taky baví. Trošku jsme se nadchli pro ten alpský styl, že se na ně dá sednout i lehnout. Těch máme víc, ale jinak každý kus originál.
1: Kolik jich je teď?
2: Aktuálně máme 22 batelaviček.
1: Srdce je zatím vaše poslední. Pojďme k ní, je to velké. Když si stoupnu k tomu nejvyššímu bodu a zvednu ruku, tak nedosáhnu na vršek.
2: Tady ta má i takový jako příběh, že máme nějaký okruhy batelavičkový a tady v zámeckém parku v Batelově by mělo být takový epicentrum, odkud budou ty okruhy jakoby vycházet, takže je to Batelavička 0.
1: Hlásí se vám třeba i z jiných měst, my chceme taky Batelavičku.
2: To nás docela zaskočilo, museli jsme se trošku naučit říkat ne, a celý to vnímáme, takže to není nějaký biznis, my máme všichni jako zaměstnání, který nás baví, takže je to fakt volnočasová aktivita.
1: To vyrábíte vy?
2: Jasně, u bráchy v garáži v podstatě.
1: Tak, teď jak se na to sedá? Samozřejmě ta dolní plocha ta vybízí k tomu sednout si, člověk se tam může i lehnout, ale možná je i výzva vylézt na ten oblouček nahoru.
2: Je to takový jako spontánní.
1: Batelavička může být i prolézačka.
2: Z reakcí lidí je vidět, že to funguje a že to lidi baví.
1: S Danielem Taušem jsme vyjeli na kopec nad Batelov a lavička, na té už je znát, že už tady nějaký čas stojí.
2: Ano, na tu se už zoubek času podepisuje, ale vlastně i proto to takhle natíráme, proto volíme modřín, který hezky chytne takovou patinu. A sem na Vysočinu si myslím, že se to hodí, tady nádherný výhled.
1: Batelavička je usazená mezi balvany.
2: Symbolizují naše děti, že já mám dvě dcery a brácha má dva bráchy. My říkáme ta naše.
1: A je to taková lavička lehačka.
2: Ta alpská. I jsem tady jednou potkal dvě studentky, které šly přechod České republiky a vlastně tady spaly.
1: To já to musím vyzkoušet. No, tak já bych se tady taky docela zdřímla. Je to taková akorát relaxační poloha. No, ale jsem v práci, takže hurá za další batelavičkou. Teď jsme přejeli na nádhernou vyhlídku.
2: Jsme na novoveské batelavičce, je tady vidět Čeřínek, je tady vidět Mešnice, tamhle vidět Špičák na Třeští, takže je to takový panoramatický místo.
1: Krásná louka. Tady by se válely sudy.
2: Můžeme si to dát tady dolů k lihovaru.
1: Tady už je i vyměněné prkénko.
2: Brácha pohotově přijel vyměnit a tady jsme se setkali jako s vandalismem, že to někdo tady postříkal sprejem modrým, ale tak jsme to pojali tak jako pozitivně, že jsme udělali takový jako happening, tak se tady sešlo pár lidí, pomohli nám s tím, měli jsme tady proseko, udělali jsme si to hezký a vlastně jsme ji dali do původního stavu.
0: Vypráví spoluautor originálních batelaviček Daniel Tauš, který k něm zavedl naši kolegyni z Vysočiny Irenu Šarounovou. Na každé lavičce je navíc umístěný QR kód, díky kterému se dostanete i na internetové stránky, kde najdete mapku i turistické okruhy s batelavičkami. Výlety. Představili jsme vám batelavičky, které se staly, jak bylo řečeno, fenoménem, ale zajímavých a atraktivních laviček u nás máme mnohem víc. Tak namátkou, lavička Bohumila Hrabala s jeho sochou v Nymburku, obří lavička v Žatci nebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně, největší vyřezávaná pohádková lavička u nás. Už jsme ji také měli jako téma soutěže. No a pak tu máme jinou lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Mimochodem v tomto týdnu jsme si připomněli jeho nedožité devadesátiny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience, stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A my se soutěžně ptáme, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Ačko Brno, Bčko Praha. Opět budeme losovat ze správných odpovědí. Tentokrát je ve hře turistický zápisník. Jak se píše textovka, je to jednoduché, stále to připomínáme dokola. A stejně to stále nefunguje. Stejně píšete čárky, háčky, rozbitá slova, písmena, takže ty už se automaticky vyřazují. Dávejte na to prosím pozor a nešiťte se. Takže jak se to píše? Vylety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak vaše jméno, příjmení a adresa. Opět bez čárek a háčků. Tohle pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Ještě jednou, výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Telefon 90 011 04. Služba je spoplatněna, zajišťuje ji totiž náš partner ATS Praha, taky váš partner. A částka je 4 koruny. Hlavní cena za měsíc říjen. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky a v něm. Flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak taková je nová soutěžní otázka, její znění najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Ale ještě před koncem vysílání připomenu.

0: Mezi pozoruhodné turistické lokality patří bezesporu Geopark Ralsko v Libereckém kraji, který se rozkládá mezi středověkými hrady Ralsko, Děvín a Bezděz. Borové lesy a pískovcové skály bývaly osídlenou krajinou až do konce druhé světové války. Po ní zmizely na 20 vesnic a mnoho samot se zhruba 7 000 obyvateli. Jednou ze zaniklých obcí, po které lze dodnes najít stopy, jsou Holičky, kam se stavebním historikem a etnografem Kamilem Podrouškem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Jednou ze zaniklých obcí v geoparku Ralsko jsou Holičky. Jejich zánik je datován na konec druhé světové války, kdy bylo odsud vyhnáno původní německé obyvatelstvo a pak už se z toho stává v podstatě jenom vojenský prostor. Já jsem se sem vypravil s Kamilem Podrouškem, stavebním historikem a etnografem, abychom se podívali nejenom do toho, co tady zbylo po Holičkách, po tom osídlení, ale abychom se podívali i vlastně na začátek tady toho bydlení.
2: Tak Holičky, německy Holčken, jsou vlastně připomínané v pramenech až v 16. století v souvislosti s těžbou železné rudy a se zpracováním dřeva, kde pálením jilířů. Ale to založení té vsi, já se domnívám, je starší. Viděl bych to tak někdy na konci emfyteutické kolonizace, na konci 14. století. Těch 6 původních statků vlastně tady vidíme na té hraně, to má všechno jeho východní osvit, ty polnosti, takže to je úplně ideální poloha pro zřízení vlastně takové menší lánové vsi.
1: Holičky nebyly tedy úplně malou obcí. Do našich časů se toho mnoho nedochovalo, vlastně jenom takové prostory vytesané ve skále. Ta skála teda ale byla využívána už před tím obydlením vlastně jako těžební prostor.
2: No, my jsme tady v Holičkách vlastně v prostoru obecního lomu. Tady vidíme ty dvě etáže. Do té spodní etáže byla později zahloubena právě ta kovárna, ta zajímavost tady Holiček. Ten lom fungoval někdy v 18. století, sloužil možná na počátku 19. století, ještě sloužil pro těžbu pískovcových štuků, kamenných kvádrů, stavebního vlastně materiálu, nejužívanější stavební materiál pískovcových oblastí na Kokořínsku, v Ložických horách i tady.
1: Takže dá se říct, že vlastně ty prostory v těch skalách jsou spojené s tou těžbou?
2: Jo, je to tak, jak říkáte, většinou ten prostor byl tou těžbou předpřipraven k tomu druhotnému využití. Ten lom vlastně osekal ty stěny do svislé polohy, jo, máme tady vlastně ty oborové stěny, no a pak už bylo velmi snadné zahloubit ty jednotlivé prostory dovnitř do té skalní stěny. Takže ano, tady to tak je. Ale třeba té jižní části té vesnice, která už leží na katastru Černá novina, tak tam byly 4 domy domkářů a chalupníků a ty mají zahloubené hospodářské prostory v pískovci a to je vlastně jenom skalní výchoz. Tam žádný lom nebyl do té doby.
1: A jaké výhody vlastně přináší zahloubit ten hospodářský prostor do skály nebo dokonce tu kovárnu?
2: Tak u kovárny je to zřejmé, tam je to protipožární opatření. Si všimněme, že jsme ve středu obce, no, tady jsme vlastně na začátku obce směrem na Osečnou, byla kaple 14 pomocníků a hřbitov, tak ty uvozovali ten vstup do vesnice od Osečné. A my jsme tady v takovém dolíku, v takové nivě, právě pod těmi nejstaršími statky, čili jsme ve středu obce. A zahloubit kovárnu do skály znamenalo, že ten prostor nevyhoří, že ta kovárna nikoho neohrozí požárem.
0: Říká etnograf Kamil Podroužek, který k pozůstatkům zaniklé obce Holičky zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. Víc se o zaniklých obcích v Ralsku můžete dovědět v muzeu v Náhlově, kde se nachází i nejbližší autobusová zastávka. No a kdybyste chtěli dobrý tip na cyklový let, tak Holičky a další zaniklé obce v geoparku Ralsko jsou skvělým tipem.

A teď ještě závěrem ke splnění slibu, že vám připomenu soutěžní otázku. My se ptáme na jednu originální lavičku, na lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, měří 1989 mm, to odkazuje na rok sametové revoluce. A ptáme se, kde si na ní můžete sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Tak pište, posílejte textovou zprávu, pravidla naší soutěže najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Najdete tam i reportáže, najdete tam fotografie, interaktivní plánovací mapu i to, jak se tedy ta textovka píše, to už jsem taky říkal. Jenom připomenu, že službu poskytuje ATS Praha, stojí 4 koruny a tentokrát, tento víkend hrajeme o turistické zápisníky a pochopitelně o hlavní cenu za měsíc říjen. Tou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to už byla poslední, respektive předposlední informace dnešních výletů, protože tou poslední je čas, kdy začínají výlety zítřejší, 13. hodina a 4. minuta. Už teď se na vás všechny těší Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Česku právě skončily volby do městských zastupitelstev a třetiny senátu, začíná sčítání hlasů. Policie hodnotí průběh voleb v Ústeckém kraji jako klidný. Na slavnostním otevření lidových sadů v Liberci dnes zahraje kapela Těla. Zítra oblačno až polojasno, čekejte i četnější přehánky, teploty zítra do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Skončilo hlasování v letošních komunálních volbách. Lidé si v nich vybrali, kdo je bude na radnicích příští 4 roky zastupovat, a rozhodovalo se také v senátních volbách. Krajský úřad odhadl volební účast v Ústeckém kraji na 42%.
2: Volební místnosti se uzavřely i tady na základní škole Havlíčkova v Litoměřicích. Lidé sem přicházeli odvolit i těsně před druhou hodinou. Během posledních komunálních voleb v roce 2022 tu byla nejvyšší volební účast ve městě, a to přes 55%. Letos ale podle všech třech předsedů okrskových komisí tolik lidí k volbám nepřišlo. Předběžná účast je necelých 40% voličů. Podle koordinátora litoměřických voleb Miroslava Tamáše se ale účast v jiných okrscích naopak zásadně zvedla. Na výsledky si musí počkat také v Cítolibech na Lounsku, kde obyvatelé v referendu rozhodovali o výstavbě větrných elektráren. Z Litoměřic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Během voleb policie v Ústeckém kraji zaznamenala jenom pár případů o přestupcích voličů. Policie podle mluvčího Václava Krígra řešila případ na Moldavě, kde předseda volební komise neumožnil několika lidem účast ve volbách. Vedení obce vyškrtlo ze seznamu 22 voličů. Další případy popsal mluvčí policie Václav Krígr.
3: V noci na dnešní den jsme zaevidovali v Ústí nad Labem také přestupek, kdy neznámá osoba dala slámu mezi futra a dveře do volební místnosti.
0: Včera také policie řešila jednoho opilého voliče, který na Děčínsku nadával směrem ke komisi a na celý systém. Lidé v Liberci můžou navštívit dnešní slavnostní otevření nového hudebního a kulturního kreativního centra Lidové sady. V letech 2023 až 2025 ho nechal Liberecký kraj zrekonstruovat. Jsou tam například moderní prostory se zázemím pro muzikanty, nahrávací studio nebo hudební zkušebny. Program slavnostního otevření s názvem Lokalmotiv zahajuje divadelní soubor Tutu Bazo. Odpoledne vystoupí také kapely Kohout, Plaší smrt nebo Těla. Bližší program lidé najdou na webu Lidových sadů.
1: Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy nastoupí v 10. kole šance ligy v 15 hodin na hřišti Plzně. Středočeši jsou v tabulce třetí, v případě vítězství se bodově dotáhnou na druhý Liberec. Ve stejný čas přivítá zbrojovka Brno Jablonec a Hradec Králové se doma utká s Artisem Brno. V 18 hodin pak Bohemians nastupují proti ostravskému Baníku.
1: Počasí.
0: Během noci čekejte přechodně zmenšenou oblačnost, kránu se ojediněle vytvoří mlhy a místy slabě zaprší, teploty klesnou na 7 nebo i 3 stupně. Zítra tedy v neděli oblačno až polojasno, čekejte ale i četnější přehánky, teploty do 14 stupňů, na horách zítra do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Policie řeší nehodu osobního auta v ulici Chomutovská v Údlicích u Chomutova. Provoz na silnici 1/13 u odbočky čerpací stanici u Rinoltis na Liberecku stále omezují práce na silnici. Vozovka je v obou směrech zúžena. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna.

0: Touha a pláč. I dál tedy hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Pro tu nejvíkendovou náladu písnička, která nestárne. To byl Petr Spálený a Kdybych já byl kovářem. Úderem druhé hodiny skončily letošní volby. Vybírali jsme nové zastupitele na obecní a městské radnice a ve třetině volebních obvodů také nové senátory. A právě začíná speciální volební vysílání Českého rozhlasu Sever. A ve studiu je teď se mnou dnešní editor Jirka Zeman. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jirko, jak bude to dnešní speciální vysílání vypadat?
1: Až do večera vám budeme přinášet všechny novinky, které souvisí s volbami v Ústeckém kraji. V newsroomu už jsou všichni připraveni. Do vysílání budou vstupovat zpravodajové Gabina Hopfoglova a Honza Beneš. Redaktoři jsou připraveni ve volebních místnostech i na sčítacích místech. Ve zprávách uslyšíte Františka Janačíka a Janu Moravcovou, no a tebe následně vystřídá Lenka Šobová. Připraveny jsou také rozhovory s politology. Ten první bude už za hodinu.
0: Co bude v našem volebním speciálu především sledovat, co budeme?
1: Zaměříme se samozřejmě hlavně na výsledky v Ústeckém kraji. U komunálních voleb budeme sledovat především větší města, ale nezůstaneme jen u nich. Zajímat nás budou i menší obce. Budeme sledovat také senátní obvody v našem regionu. Jen připomenu, že do senátu se v Ústeckém kraji volilo na Děčínsku a na Lounsku.
0: A kdy můžeme čekat, že už budeme mít o výsledcích v regionu poměrně jasno?
1: A to se nedá přesně předpovědět, záleží na velikosti jednotlivých okrsků i na rychlosti sčítání. U menších obcí můžeme znát výsledky poměrně brzy, u velkých měst si budeme muset počkat déle. Komunální volby jsou navíc kvůli způsobu hlasování na sčítání náročnější. Víc k tomu už za chvíli řekne Gabina Hopfoglová. Žádná jiná rozhlasová stanice vám tolik podrobností k volbám v Ústeckém kraji nenabídne.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Sever dnešní editor Jirka Zeman. Díky a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Tolik písnička od Petra Muka, Ola Mur, posloucháte Český rozhlas Sever a speciální volební vysílání. Před chvílí se zavřely volební místnosti a komisaři začali sčítat hlasy do komunálních a na Děčínsku a Lounsku i do senátních voleb. Průběh hlasování sledovala i zpravodajská redakce Českého rozhlasu. Gabriela Hopfoglová nám teď tedy shrne, co všechno reportéři zaznamenali. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak my jsme se zaměřili na obce, kde se pár dní před volbami přihlašovali v podstatě až desítky lidí k trvalému pobytu a bylo podezření, že je to právě kvůli volbám. Byl to Chožov na Lounsku a Moldava na Teplicku v Krušných horách. Na Moldavě dokonce starosta vyškrtl 22 lidí z voličského seznamu. Ti si tedy stěžovali na policii, obrátili se i na soud. Byli jsme také v Brodci, protože Brodec, tahle malá obec na Lounsku, kde je 76 voličů, vlastně neměla své zastupitele od minulých voleb, protože tam nepostavil nikdo kandidátku ani při 8 pokusech, které během toho uplynulého volebního období ministerstvo vnitra chtělo udělat. Nicméně teď tam vznikla jedna kandidátní listina, takže lidé tam k volbám šli. Co se týká hodnocení policie a průběhu voleb, tak podle mluvčího Václava Krígera ten průběh voleb byl v podstatě klidný. Setkali se s několika přestupky, právě třeba na Moldavě vykázali z volební místnosti jednoho člověka, který chtěl odvolit, ale nebyl tedy na tom voličském seznamu a nezvládl své emoce. Vykázali z volební místnosti v Binově v Děčíně jednoho opilého voliče, anebo řešili přestupek, kdy na Ústecku se ve futrech do volební místnosti přes noc objevila sláma.
0: Jaký byl zájem o komunální volby v Ústeckém kraji?
1: Tak to přesné číslo samozřejmě v tuhle chvíli ještě nevíme. Podle odhadu krajského úřadu z dopoledne by mohla být zhruba 42%. Připomenu, že před 4 lety u komunálních voleb byla účast necelých 41%. Před 4 lety nejvíc lidí chodilo volit na Litoměřicku a nejméně naopak na Mostecku. Bylo letos podáno jedna kandidátní listina, podobně jako v Brodci, byla podaná v 91 obcích celkem letos v Ústeckém kraji. No a nejvíc kandidátních listin, tvořených ale pouze jedním nezávislým kandidátem, letos bylo v obci Dobří na Litoměřicku. Tam vlastně kandidovalo 14 jednotlivců. Letos také se snížil počet okrsků. V kraji jich tedy bylo 1022, to snížení bylo celkem o 21. Nejvíc jich ubylo v Teplicích 10, 6 potom v Děčíně, 2 v Mikulášovicích a po jednom v Křešicích, Proboštově a Chlumci. V okresech Chomutov, Louny a Most zůstaly okrsky tak, jak byly.
0: Na Lounsku a Děčínsku lidé vybírali i nové senátory, je to tak?
1: Ano, na Lounsku kandidovalo 6 lidí, z toho jedna žena a na Děčínsku bylo 5 kandidátů, také s jednou ženou. Při minulých senátních volbách před 6 lety na Děčínsku byla volební účast přes 30% a lidé tam hned v prvním kole zvolili Zbyňka Linharta, který kandidoval za starosty a nezávislé. Ten se snaží senátorské křeslo obhájit i tentokrát. No a na Lounsku, kde vlastně tento obvod zahrnuje i Rakovník, okres Rakovník a část Kladenska, tak byla účast 34%. Pokud by se konalo druhé kolo senátních voleb, tak by bylo příští pátek a sobotu vlastně ve stejných časech jako teď. No a v Cítolibech, kromě toho, že lidé hlasovali v komunálních i senátních volbách, protože jsou právě na Lounsku, tak měli ještě jedno hlasování lidé. Hlasovali v referendu o stavbě větrných elektráren.
0: No a kdy můžeme očekávat ty první výsledky?
1: Tak podle odhadu ředitele krajské pobočky Českého statistického úřadu Romana Bechtolda kolem 15. hodiny by mohly začít přicházet výsledky z prvních okrsků. Co se týká obcí, tak třeba až kolem 16. hodiny. Nicméně právě proto, že letos máme ve dvou obvodech i senátní volby, tak ty konečné výsledky budou pravděpodobně k dispozici až v noci.
0: Tolik ve speciálním volebním vysílání na Českém rozhlasu Sever Gabriela Hopfoglová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl třetí.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Začal sčítání hlasů v ukončených komunálních a doplňovacích senátních volbách. První výsledky za okrsky se zobrazí přibližně hodinu po uzavření volebních místností. Jak Českému rozhlasu řekl ředitel krajské pobočky Českého statistického úřadu pro Ústecko Roman Bechtold, první výsledky za obce čekejte kolem 16. hodiny. Výsledky ze všech obcí budou pravděpodobně až v nočních hodinách. Sčítání hlasů začalo i v obci Chožov na Lounsku. Vedení obce tam mělo obavy z účasti zhruba 30 lidí, kteří se před volbami přihlásili k trvalému bydlišti do zdevastovaného statku. Podrobnosti na místě zjišťujeme, informace nabídneme z místa ve zprávách v 15 hodin. V Ústeckém kraji dosáhla průměrná účast voličů 42%. Velmi malá ale byla v sociálně vyloučených lokalitách. Jak uvedla ČTK, například předsedkyně jednoho z volebních okrsků na sídlišti Za Chlumem v Bílině odhadla první den účast na 6%. V jednom z okrsků pak ve škole v Ústeckých Předlisích komise pro ČTK řekla, že do 18. hodiny v prvním dnu jich z 1 000 dorazilo 12. Policisté prověřují možné kupčení s volebními hlasy v Českém Těšíně. Jak potvrdila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská, podezření se zatím nepotvrdilo. Vyšetřovatelé zjišťují mimo jiné to, jestli někdo nabízel peníze lidem bez domova za odevzdání hlasu ve volbách.
1: Volby 2026.

0: Pěknou sobotu jsme si zahrali další písničku, která nestárne, to byla Jitka Zelenková A když se narodíme. Na Českém rozhlasu Sever posloucháte speciální volební vysílání. Česko má za sebou komunální a někde i senátní volby. Volební komise v jednotlivých městech a obcích už začaly sčítat výsledky. Ty pak okrskové komise přivezou na takzvané přebírací místo, kde je pracovníci Českého statistického úřadu zkontrolují a jejich správnost potvrdí. Jedno takové místo je i na magistrátu v Děčíně a tam je naše reportérka Daniela Pilařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak já jsem tady na magistrátu v Děčíně. Dámy z Českého statistického úřadu měly už v 1:30 všechno nachystané na přebírání a kontrolu výsledků. Ty přijdou z děčínských 41 okrsků a ze 17 okrsků z okolních obcí. Podle předsedkyně přebírací komise Miloslavy Barčové jsou už tradičně dva malé okrsky v Děčíně, které mají v případě komunálních voleb sečné výsledky během 30 minut, protože jsou na Děčínsku, ale i senátní volby. Odhaduje, že letos přijdou první předsedové těch nejmenších okrskových komisí za 1:30. Celkově odhadla, že bude počítání hlasů z Děčína, Jílového u Děčína a okolních obcí trvat zhruba do 11. 12. hodiny večerní. Kromě Děčínska volí také na Lounsku lidé svého senátora.
0: Na volby dohlížela i policie. Zaznamenala nějaké výtrhnosti?
1: Nešlo o žádné větší excesy. Podle mluvčího policie Václava Krígera se jednalo jen o přestupky. Třeba z volební místnosti v Děčínském Binově museli vykázat opilého voliče. Už před volbami začali policisté prověřovat 6 trestních oznámení v souvislosti s volbami a hlasování na Moldavě se bude zabývat i Ústecký krajský soud. Na něj se obrátili lidé, které vedení obce vyškrtlo ze seznamu voličů, opět právě kvůli údajnému účelovému přihlášení k trvalému pobytu.
0: Říká reportérka Daniela Pilařová, která se nám do speciálního volebního vysílání na Českém rozhlasu Sever přihlásila z magistrátu v Děčíně. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, sobotní pohodové odpoledne vlnem proudu. Dozněla nám písnička od Marie Rotrové a před námi je další z reportáží volebního speciálu. V Žirovnici na Pelhřimovsku vozil lidi k volebním urnám osobně tajemník městského úřadu. V malých místních částech totiž město zrušilo volební místnosti a někteří voliči by tak mohli mít s dopravou problém. Město pro ně původně chtělo vyslat mikrobus, zájem ale nakonec nebyl tak velký a tak místo toho nasadili tajemníků v elektromobil.
1: Nikdo tady není.
2: Jak bude 6 a nebude tady, tak jdu domů. Psali s předstihem se dostavit.
3: Paní Božena dorazila krátce před 6 hodinou večerní na autobusovou zastávku ve Strané u Žirovnice, odkud by měl bezplatný svoz odvést do volební místnosti. A už je tady auto.
2: To má být dodávka přece.
3: Vstupuje nám tady pan tajemník Jiří Cávar.
4: Jsme prakticky zrušili 3 volební místnosti a tak jsme dali možnost občanům, aby jsme takhle bezplatně prakticky dovezli do našich 2 volebních okrsků, do našich 2 volebních místností.
3: Měla původně přijet dodávka, nakonec jste přijel osobním vozem.
4: Protože my jsme, aby jsme měli nějakou představu, tak jsme chtěli prakticky po těch voličích, aby nám zavolali a řekli, kolik jich vlastně bude, a protože jsme nevěděli, jestli bude velký zájem nebo malý zájem, takže teď jsem tady přijel s osobním vozem pro jednu paní ze Strany.
3: A jedete dál ještě?
4: A jedu samozřejmě ještě dál do Štítného.
5: Ještě pojedeme, jestli tam někdo nebude, a pak pojedeme do Žirovnice a pak vás zase hodím zpátky. Budete mít pěkný výlet. Máte elektrický auto, tak se pěkně svezete.
3: To máte jak taxíka.
5: Ano. Jo. My máme elektřinu zadarmo, protože máme fotovoltaiku, tak nás to nic nestojí.
3: 3 volební okrsky se tady zrušily z finančních důvodů. Ze Strany u Žirovnice Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Volby 2026.

Rozhlasu Sever legendární písnička San Francisco, to byl Scott McKenzie. Pomalu se nám ovšem také blíží 15 hodin a vás tím pádem za chviličku čekají další aktuální zprávy. Například uslyšíte, že Hřensko na Děčínsku otevřelo část parkoviště a silnici, na které se zřítilo zhruba 10 tun kamení. No a také po 15. hodině pohodové odpoledne a náš volební speciál pokračuje. Za chviličku se ve vysílání opět naslyšenou těší Mirek Tartárek.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Volební komise sčítají hlasy, vedení Chožova na Lounsku mělo obavy z účelového přihlašování voličů. Hřensko na Děčínsku otevřelo část parkoviště a silnici, na které se v noci zřítilo zhruba 10 tun kamení. Dělníci zítra nad ránem úplně uzavřou železniční přejezd ve Velkém Březně. Zítra oblačno až polojasno, čekejte i četnější přehánky, teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré odpoledne.
4: Volby 2026.
3: Volební komise v těchto chvílích sčítají hlasy voličů v komunálních volbách. Na Děčínsku a Lounsku k tomu mají i hlasy pro nové senátory nebo senátorky. V Chožově na Lounsku mělo vedení obce obavy z účasti přibližně 30 lidí, kteří se před volbami přihlásili k trvalému bydlišti do zdevastovaného statku. A právě tam práci volební komisařů sleduje naše reportérka Kateřina Kučerová.
5: Komise tady v Chožově už sečetla hlasy pro senátní volby a teď začíná počítat hlasy pro obecní zastupitelstvo. Podle zapisovatelky komise Milady Hojerové přišlo k volbám 280 lidí, tedy zhruba 60% zapsaných voličů. Hlasování i dosavadní sčítání se podle ní obešly bez problémů. Z Chožova na Lounsku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
3: A případ budeme sledovat i v dalším volebním vysílání Českého rozhlasu Sever. V Hřensku před polednem už otevřeli část parkoviště, a na které se v pátek v noci sesunulo zhruba 10 tun kamení a hlíny. Průjezdná je i silnice, která na něj navazuje. Podle vedení obce kameny odklízal bagr. Skalní četa Národního parku České Švýcarsko pak prohlédla svah nad vysokozátěžovými bariérami. Další řícení už nehrozí, řekl vedoucí skalní čety Stanislav Feigl.
6: Zabezpečili jsme jednotlivý kameny, které tam byly ještě uvolněný. Ty kameny, co byly dole, tak jsme schodili ještě na to parkoviště a vlastně jsme to dočistili. A teďka tam aktuálně nehrozí žádný další nebezpečí.
3: Oprava kolejí zítra nad ránem zastaví dopravu přes železniční přejezd u vlakového nádraží ve Velkém Březně. Práce odstartují čtvrt hodiny po půlnoci a skončí nejpozději v 5:30 ráno. Preventivní kontrola ukázala, že by mohla část kolejí prasknout. Podle mluvčího zprávy železnice Davida Kabeleho je nutné rozebrat všechny panely na traťové koleji a poškozený kus kovu urychleně vyměnit. Policisté prosí o pomoc pátráním v režimu Dítě v nebezpečí po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, nepodařilo se ho ale najít. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batok z obrázky planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm, má tmavé, krátké vlasy. Fotografii chlapce najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Pokud máte o chlapci informace, volejte na linku 158.
4: Sport.
3: Judista Lukáš Krpálek bude na mistrovství světa v Baku bojovat o bronzovou medaili v kategorii nad 100 kg. Po čtvrtfinálové porážce s Rusem Tasojevem uspěl v opravách proti Nizozemci Speakersovi. V zápase o svou šestou medaili ze světových šampionátů nastoupí proti Finovi Pumalainenovi. Finálový blok začíná v 16 hodin.
4: Počasí.
3: V noci přechodně zmenšená oblačnost, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a místy zaprší. Teploty klesnou na 7 nebo i 3 stupně. Zítra tedy v neděli oblačno až polojasno. Čekejte i četnější přehánky. Teploty zítra do 14 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 1/15 na Litoměřicku řeší policie nehodu osobního auta u Třebívlic. Další nehoda v Děčíně, tam se srazila dvě osobní auta v ulici Nerudova. Pozor na silnici z Binovce na Růžovou, na Děčínsku, tam havarovalo osobní auto a další nehoda osobního auta ovlivňuje provoz na silnici 261 z Hoštky na Mastířovice na Litoměřicku. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: S láskou má svět naději, zpívala Petra Janů. Tolik na Českém rozhlasu Sever další z písniček, které nestárnou. Komunální volby a volby do třetiny Senátu skončily a volební komisaři mají teď plné ruce práce se sčítáním. V Ústeckém kraji voliči vybírali nové senátory v obvodech Děčín a Louny, kam patří i část Rakovnicka. A právě o horní komoře parlamentu si teď budu povídat s politologem Ústecké univerzity docentem Lukášem Novotným. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jakou roli má Senát v českém politickém systému a v čem se liší od poslanecké sněmovny?
1: Tak liší se tím, že je horní komorou a je mladší komorou. Mladší komorou proto, protože byla ustanovena až v roce 1996. Sněmovna je skutečně od vzniku České republiky přítomná jako tady jedna z těch dvou součástí českého parlamentu. A ten Senát sám sebe velmi často rámuje jako instituce, která je jakousi pojistkou demokracie. Pojistkou je v tom, že Senát nezrušíte, každé dva roky se obměňuje jedna třetina a je to skutečně rozloženo i regionálně tak, aby z každých krajů vždycky se obměnil nějaký obvod. A Senát má i důležitou roli v tom, že v případě, že nefunguje poslanecká sněmovna, že je rozpuštěna, tak vlastně Senát může přijímat určitá, řekněme, krizová nařízení, která drží ten chod, ten stát v chodu.
0: Pojďme trochu více rozebrat, proč se obměňuje tady vždy jen třetina toho Senátu.
1: Je to právě proto, protože Senát patří těm komorám, která je takzvaně věčná. Vy, když z nějakého důvodu, řekněme, vypnete poslaneckou sněmovnu, je rozpuštěna, rozpustí se či něco podobného, tak musíte mít i na úrovni zákonodárné moci nějakou instituci, která bude opravdu schopna fungovat. Krom toho Senát je i významný, protože volí určité klíčové funkce, například soudce ústavního soudu. Proto je to věčná komora i proto, že prostě opravdu sehrává významnou roli v tom ústavním pořádku, byť kompetenčně, jak víme, na tom není tak jako poslanecká sněmovna. Ty zákony, které třeba Senát vrátí do sněmovny, takže je sněmovna může 101 přehlasovat. V tom si myslím, že řada lidí i si říká, proč já vlastně vůbec mám jít do Senátu volit, když stejně poslední slovo bude mít Senát, ono, teda sněmovna. Samozřejmě to se netýká ústavních zákonů, týká se to těch klasických zákonů, ale je zapotřebí vidět Senát skutečně jako v nějakém širším kontextu, jako nějaký stabilizační faktor toho našeho politického systému.
0: Ano, no a jak velký vliv může mít jeden senátor na celostátní politiku a co naopak může ovlivnit ve svém regionu?
1: Tak když to vezmu z celostátního hlediska, je zapotřebí si uvědomit, že ten senátor je jeden z 81 senátorů. Ten vliv je velmi individuální, záleží skutečně tak trochu vlastně jakoby i na té síle té osobnosti. Já vím, že třeba když teď se zamířím do toho obvodu Děčín, tak Zbyněk Linhart je, nebo byl dosud celých těch vlastně 6 let velmi významným hráčem, protože byl předsedou vlivného výboru pro územní rozvoj a veřejnou správu a životní prostředí. Tohle je velmi jako významná funkce, protože ten člověk je skutečně na denní bázi jako v kontaktu s tou politickou špičkou, ale zároveň víme i o senátorech, zejména prostě třeba, kteří mají menší politickou zkušenost, že se dlouho hledají v té své funkci a že se jim třeba i ne vždycky daří ty problémy z toho svého regionu přenést do té velké Prahy a třeba je přetavit i v nějakou novelu nebo v nějaký pozměňující návrh nějakému zákonu. Je to tedy skutečně jaksi velmi individuální.
0: Tolik v našem volebním speciálu na Českém rozhlasu Sever politolog docent Lukáš Novotný. Já vám děkuju za váš čas a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: Tolik Jana Kirchner a Pokoj v duši. Posloucháte Český rozhlas Sever a speciální volební vysílání. V Česku skončily volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Napříč Českem teď okrskové komise sčítají výsledky. V Křešicích na Litoměřicku letos obyvatelé vybírali ze dvou kandidátek. Tím se tam volby liší od těch předchozích, na to se už ptám Lucie Hejzlové, která je na místě. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den, já stojím u obecního úřadu, kde je jeden ze tří křešických volebních okrsků. Původně byly ale čtyři okrsky, obec jeden ubrala, a to ten v Třebouticích. Obyvatelé této místní části tak museli k volbám sem do Křešic. Zdejší volební komise má tak mnohem víc práce se sčítáním hlasů. Komisaři musí každý hlasovací lístek prohlédnout a zkontrolovat křížky nejen právě pro dvě uskupení, ale také pro jednotlivé hlasy jednotlivých kandidátů. Na výběr tu voliči měli ze dvou kandidátek a svůj post tu obhajuje například nezávislý starosta Michal Mančal. A ještě přidám volební účast, ta bude vysoká, podle komisařek, se kterými jsem mluvila, určitě přes 60%.
0: Jak vypadalo hlasování na Litoměřicku?
1: V Roudnickém okrsku číslo 6 na první základní škole Karla Jeřábka městský úřad podle mluvčího Jana Vancla zaznamenal oficiální stížnost. Jedna z obyvatelek tam dostala vyplněný volební lístek se zaškrtnutým kandidátem. Komise byla znovu proškolena, jak při volbách postupovat, a ve volební místnosti zkontrolovali také zbývající lístky, aby se situace neopakovala. A vůbec první výsledky v kraji máme ze Staňkovic. Tam hlasovalo skoro 55% lidí, měli tam jedinou kandidátku a už teď je jisté, že se tam vymění vedení obce. Dosavadní starosta a místostarosta totiž letos nekandidovali.
0: Tolik z Litoměřická reportérka Lucie Hejzlová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, já ještě připomenu, že kromě komunálních voleb lidé na Děčínsku a Lounsku hlasovali také o nových senátorech. A v Cítilibech na Lounsku v referendu rozhodovali o stavbě větrných elektráren.
2: Volby 2026.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl čtvrté. Český rozhlas Sever. Zprávy. První výsledky letošních komunálních voleb byly v Česku zveřejněny v půl třetí ze tří obcí o minutu dříve než v minulých obecních volbách před 4 lety. Jak uvedl Český statistický úřad, data z prvního okrsku převzal úřad v Miskovicích v okrese Kutná Hora. 16 lidí podalo během voleb stížnost na to, že v Moldavě na Teplicku nemohli hlasovat. Starosta jich z voličského seznamu vyškrtl celkem 22. Bude se tím zabývat i krajský soud. Oproti minulým volbám byla v Moldavě nižší účast. Letos hlasovalo 70% lidí. O senátní volby mělo podle prvotních odhadů zájem zhruba 640% oprávněných voličů. To je o 10% bodů víc než ve stejných obvodech v roce 2020. Vyplývá to z dat statistiků zveřejněných na serveru volby.cz. Na severu Čech lidé nové senátory volili v obvodech Děčín, Louny a Česká Lípa. Aplikace e-doklady fungovala v obou volebních dnech bez potíží, informovala o tom digitální informační agentura. Odhadla, že občanským průkazem v mobilu se při volbách prokázalo přes 100 000 lidí. Před hlasováním nebo během něj se do e-dokladů přihlásilo dokonce 250 000 uživatelů. Největší nápor na aplikaci byl včera, hned po otevření volebních místností.
1: Volby 2026.

0: Pěknou sobotu jsme si zahráli další písničku, která nestárne. To byl Pavel Bobek a Lásko mě ubývá sil. Pokračuje sčítání výsledků komunálních a senátních voleb. Výsledky už jsou známé v některých obcích na Litoměřicku. Sčítají se i hlasy v senátních volbách. Podrobnosti má reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Nejvíce sečtených okrsků je v tuto chvíli na Litoměřicku, jde ale hlavně o malé obce. Výsledky voleb už znají například ve Staňkovicích. Lidé tam mohli volit jednu kandidátku, odevzdat svůj hlas tam přišla více než polovina voličů. Jisté je, že obec bude mít nového starostu i místo starostu, protože ti dosavadní nekandidovali. Při pohledu na větší města, tak například v Litvínově na Mostecku mají sečteno 7% odevzdaných hlasů. Výsledky voleb u větších měst budou později, až ve večerních hodinách. V okresních městech pak ještě později. Připomeňme si volební účast v Ústeckém kraji při volbách v roce 2022. Tehdy odevzdalo svůj hlas necelých 41% voličů, což bylo nejméně v rámci Česka. K poledni hejtmanství podle mluvčí Magdaleny Fraňkové odhadovalo volební účast kolem 42%.
0: Jak vypadá stav sčítání voleb do Senátu?
1: Sčítání výsledků senátních voleb také pokračuje, zaměstnává volební komise na Lounsku a Děčínsku. Na Lounsku je zatím sečteno necelých 5% okrsků, na Děčínsku pak necelé 3%. I tady si připomeňme volební účasti z roku 2020. Na Děčínsku tehdy vybíralo svého senátora více než 30% voličů, na Lounsku, kde volební obvod zasahuje i na Rakovnicko a Kladensko, to byla více než třetina voličů.
0: Říká reportér Jan Beneš, který byl se mnou ve studiu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Zněla náma písnička od skupiny Mirai, posloucháte Český rozhlas Sever a volební speciál. Volební komise po celé republice postupně sčítají 100 tisíce volebních lístků. Na některých místech lidé odevzdávali až 3 obálky. Kromě kandidátů do obecních zastupitelstev a senátů se mohli vyjádřit i k lokálním projektům v referendech. Jedno z nich bylo i v Ralsku na Českolipsku, kam zdravím reportéra Jiřího Jelínka. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Připomeň, o čem lidé v Ralsku v referendu rozhodovali?
2: Jde o projekt obří fotovoltaické elektrárny, kterou naplánoval Liberecký kraj na ploše bývalého vojenského letiště Hradčany. Má jít o jeden z největších solárních parků v republice, který má pomoct vykrýt velkou část spotřeby energie krajských organizací. Pro část obyvatel Ralska je ale stavba nesmyslná. Argumentují ekologickými dopady tím, že se z velké části zablokuje rekreační využití areálu i tím, že solárních elektráren už na území bývalého vojenského prostoru vzniklo v posledních letech příliš mnoho. Právě proto se vedení města rozhodlo vyhlásit toto referendum.
1: Pokud se lidé v referendu vyjádří proti záměru, co se stane?
2: Tak pro Liberecký kraj je referendum nezávazné. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj ale na letošním veřejném projednání na dotaz z pléna prohlásil, že pokud bude referendum platné, tedy pokud se ho zúčastní alespoň 35% voličů, bude kraj výsledky respektovat. Lidé mohli se vyjádřit ke dvěma otázkám, zda souhlasí nebo nesouhlasí s výstavbou na letišti a zda se veškeré budoucí energetické projekty na pozemcích města Ralska budou před schválením také projednávat v referendech.
1: Není to jediné referendum, které se v Libereckém kraji konalo spolu s volbami. Lidé v něm hlasovali také v Bystré nad Jizerou na Semilsku. O co šlo?
2: V Bystré je naplánovaná stavba až 3 větrných turbín. Obec už má s investorem dohodu, která by v případě stavby přinesla do obecní kasy každoročně nezanedbatelnou sumu okolo 2,5 milionu korun. Část ze zhruba 120 obyvatel ale byla proti, sestavila petiční výbor, sehnala dostatek podpisů a zastupitelstvu, tak nezbylo nic jiného, než vyhlásit toto referendum. Já ještě závěrem dodám, že sčítání hlasů v referendu může být o něco zdlouhavější, jak mi vysvětlila Kristýna Markvartová tady z městského úřadu v Ralsku. Nejdřív se sčítají senátní a komunální volby, teprve potom volební komise přistoupí k vyhodnocení výsledků referenda.
1: O referendech v Ralsku na Českolipsku a v Bystré nad Jizerou na Semilsku, která proběhla spolu s končícími volbami, jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Díky a naslyšenou.
2: Krásný den.
3: Volby 2026.

Tolik na Českém rozhlasu Sever písnička od skupiny Olympic Želva. Pomalu se nám také blíží 16 hodin a vás tím pádem čekají další aktuální zprávy. Například uslyšíte, že v Moldavě na Teplicku podalo stížnost na nemožnost hlasovat 16 lidí. No a také po 16. hodině pokračuje náš volební speciál a těšit se můžete na kolegyni Lenku Šobovou. Od mikrofonu se loučí Mirek Tartárek. Naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Moldavě na Teplicku podalo stížnost na nemožnost hlasovat 16 lidí. V Lounech skončily opravy pavilonů, v základní škole Přemyslovců práce vyšly na 95 milionů korun. Do sbírek Národního technického muzea můžou lidé i dnes nosit staré elektrospotřebiče. Zítra oblačno až polojasno, čekejte i přehánky teploty do 14 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Příjemné sobotní odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Průběh voleb v obci Moldava na Teplicku bude řešit krajský soud v Ústí nad Labem. Starosta David Leitermann z ODS vyškrtal z volebního seznamu 22 lidí. Podle něho se v obci zdržují jenom před volbami. Někteří z nich s tím nesouhlasili a přišli volit. To jim ale volební komise nedovolila.
2: Já jsem tady 10 let napsaný jako v trvalém bydlišti na Moldavě. To, že jsme se odstěhovali, protože už tady není taková práce, to není zase takový.
3: Já jsem se neodstěhoval, já jsem tady.
2: Nikde jinde nás volit nenechali.
4: Karel Stolin je jeden z těch, kterého komise nepustila volit. Podobně jako ženu, která přišla v doprovodu lídrině kandidátky Hlas obce Ivety Boudyšové.
5: Jsem na tom zátky, že paní má všechno v pořádku, měla to tady v pořádku už dlouho, má nájemný smlouvu a starosta se vyhloval na něco, co neexistuje.
4: Stížnosti na nemožnost hlasovat podalo na místě 16 lidí a ještě před volbami se 17 lidí obrátilo na krajský soud. Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Město Louny dokončilo rekonstrukci dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Nové učebny teď čeká vybavení a také kolaudace. Jak v týdnu informovalo město na svém webu, opravy za 95 milionů korun byly spolufinancovány z evropského programu Spravedlivá transformace. Pavilony teď mají nové patro, zateplení a okna s izolačními trojskly. Součástí rekonstrukce bylo také zesílení základů pomocí mikropilot a vybudování nádrže na dešťovou vodu. U Pražského národního technického muzea pokračuje akce Recyklační víkend. Do 17 hodin tam můžete odevzat staré spotřebiče. Událost na oslavu Mezinárodního dne elektroodpadu muzeum letos pořádá po 12. Jejím cílem je získat nové exponáty do muzejní sbírky. Zbylé spotřebiče ekologicky zrecykluje specializovaná firma. Jihomoravští policisté hledají v režimu dítě v ohrožení 12-letého Romana Molnára z Brna. Včera se po vyučování nevrátil domů, nemá u sebe telefon ani peníze. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Petr Vala. Chlapec je ukrajinské národnosti, dorozumí se ale česky. Je štíhlý a měří 165 cm. Má krátké tmavé vlasy, pokračuje Vala.
6: Na sobě měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl mít modrý batoh s vyobrazením planet. Vzhledem k jeho věku a skutečnosti, že mohl strávit celou noc venku, jedná se o dítě v ohrožení.
0: Policie proto prosí o pomoc s pátráním. Fotografii pohřešovaného chlapce najdete i na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace policii podejte i na lince 158.
1: Počasí.
0: V noci přechodně zmenšená oblačnost, kránu se ale ojediněle vytvoří mlhy a místy slabě zaprší. Teploty klesnou na 7 nebo i 3 stupně. Zítra oblačno až polojasno, čekejte i přehánky a teploty zítra vystoupí ke 14 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně se srazila dvě osobní auta v ulici Kamenická. Ve Štětí omezují dopravu v silném provozu v ulici Dadovnická záchranné a vyprošťovací práce po nehodě osobního auta a motorkáře. Likvidace nehody osobního auta omezuje provoz na silnici 1/13 od Bíliny na Teplice. U sjezdu na Křemíš je převrácené auto, na místě je policie.
7: Před sjezdem na Duchcov stojí dopravka a odplání to do rychlého pruhu, aby tam do toho někdo nevletěl.
0: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přeji pěknou sobotu se Severem. Pokračuje naše volební vysílání, ve kterém sledujeme první definitivní, ale i průběžné výsledky komunálních a senátních voleb. Za malou chvíli si o nich budeme povídat s politologem Lukášem Novotným. Posloucháte Český rozhlas Sever, tak pěkné odpoledne s námi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

Komunální a senátní volby skončily, voliči vybírali nové zastupitele a ve třetině volebních obvodů také senátory. V Ústeckém kraji se senátní volby konaly na Děčínsku a Lounsku. V

0: V Ústeckém kraji byla podle mluvčí krajského úřadu Magdaleny Fraňkové volební účast přibližně 42%. A já teď v našem vysílání opět vítám politologa Ústecké univerzity, docenta Lukáše Novotného. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Liší se nějak vztah lidí k obecní politice v závislosti na velikosti obce?
1: Je to individuální, ale pokud to teď přece jenom trochu zjednoduším, tak se to liší určitě. Přece jenom čím ta obec je menší, tím si na ty politiky můžete tak trochu vlastně více sáhnout. Tím se tam méně politikaří, tím tam hrajou větší roli i skutečně jak se jenom mezilidské vztahy. Mimochodem to vidíme i na tom, že v těch nejmenších obcích se ani neprosazují nějak ve velkém kandidátky těch tradičních politických stran. Jiné je to v těch velkých městech, i když musím tedy říci, že na rozdíl třeba od takových měst, jako já nevím, Plzeň, samozřejmě Praha, Brno, České Budějovice, tak ta velká města Ústeckého kraje jsou specifická tím, že tam to také často nevyhrávají úplně ty nejtradičnější politické strany. Hledáme tam též různé alternativy, pro Chomutov a další věci. A souvisí to možná i s tím, že přece jenom prostě v Ústeckém kraji není úplně velká důvěra občanů vůči politice, včetně komunálních politiků, a ti lidé prostě vidí, že ty politici prostě nejsou schopni hnout jejich problémy. Konec konců, abych to ukončil, tuhletu otázku, tak myslím si, že v Ústí nad Labem, tak tam chodíme už několik let kolem té díry v centru města, to si myslím, že je velmi signifikantní, protože si lidé prostě říkají, bože, oni nejsou schopni s tímhle nic udělat.
0: Jak velkou roli hraje, pokud jde o volební účast, to, jestli lidé osobně znají ty kandidáty, ze kterých mohou vybírat?
1: Roli to bezesporu hraje, určitě to hraje roli, ale zase musíme individualizovat, protože máme tady potom hnutí ANO, když se za toho poměrně neznámého kandidáta postaví Andrej Babiš a to samozřejmě automaticky přináší body. Ale jinak, pokud to zase stáhnu na náš kraj, tak musím tedy říci, že na tom úplně z volební účastí v podstatě do žádných voleb, včetně těch komunálních nebo senátorských nebo senátních, nejsme úplně dobře. Opět to asi patrně značí nějakou naši prostě distanci, kterou máme vůči politikům.
0: Když už jsme u té volební účasti, dá se nějak říct, proč třeba v komunálních volbách bývá v některých obcích ta účast tradičně výrazně vyšší než jinde?
1: Já vám vlastně nevím. Já vlastně nevím, proč třeba, když se podíváte na Šluknovsko, do některých obcí, které mají své poměrně velké problémy, třeba i s bezpečností a tak dále, tak tam volební účast je nadprůměrná. A proč třeba, když se podíváme, já nevím, na Mostecko nebo přímo i do Mostu, tak tam dlouhodobě nám vlastně jakoby ta volební účast vychází v komunálních volbách spíše podprůměrná. Opět asi musíme v tom vidět to, co už jsem vlastně říkal, a to sice určitou nějakou asi vyšší míru apatie, možná někdy i znechucení, kterou prostě mají ti občané z té politiky, která vlastně v těch krajích není ani příliš stabilní. Podívejte se třeba do Chomutova, kde se nám otočili koalice, primátoři a tak dále. Takže si potom samozřejmě i v části občané prostě řeknou, vyplatí se mi vůbec jít do těch voleb volit.
0: Říká politolog Lukáš Novotný. Díky za tohle zamyšlení a naslyšenou.
1: Já vám děkuji, naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: 16 hodin a téměř 20 minut posloucháte sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever, které je logicky ve znamení voleb. Máme za sebou ty komunální a v některých okresech i senátní. V Ústeckém kraji se do Senátu volilo na Děčínsku a taky na Lounsku. Volební komise teď sčítají hlasy, sečtené je přivezou na přebírací místo, tam se výsledky zkontrolují a potvrdí se jejich správnost. To mají na starost pracovníci Českého statistického úřadu. No a na jednom z přebíracích míst na magistrátě v Děčíně je naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, se měří výsledky ze 49 děčínských okrsků a ze 17 z okolních obcí. Během první hodiny už tu přijali výsledky z nejmenšího okrsku s 252 lidmi, k volbám jich tam přišlo jen 15. Před malou chvílí dorazili ještě členové dalších dvou okrsků ze dvou okolních obcí z Kámenu a Huntířova. Podle předsedkyně komise Miloslavy Barčové jde sčítání opravdu pomalu. Při posledních volbách už v tuhle dobu dorazila půlka okrskových komisí se svými výsledky. Odhaduje tak, že definitivně sečteno by mohlo být u konce, dokonce někdy kolem půlnoci. Ještě připomenu, že na Děčínsku, ale na Lounsku mohli lidé volit také senátora.
0: To jsou informace z Děčína. Máš nějaké o tom, jak postupuje sčítání hlasů v celém kraji?
1: Tak zatím je sečteno kolem 15% okrsků, prozatímní je účast 44%. Nejrychleji jde sčítání na Mostecku nebo Litoměřicku, z těch větších měst se dají výsledky očekávat pozdě večer. Sčítání hlasů v komunálních volbách je komplikovanější než třeba u sněmovních.
0: Říká reportérka Daniela Pilařová, která je na děčínském magistrátě a přinesla nám aktuální informace nejen odtamtud. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Bylo půl páté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Ústeckém kraji byly jako první výsledky voleb sečteny ve Staňkovicích na Litoměřicku, v jedné z nejmenších obcí v regionu. Voličů na seznamu bylo 31, hlasovalo 17 lidí, účast tak činila 54,84%. V Brodci na Lounsku hlasovalo přes 660% voličů. Po 4 letech tak budou mít v obci zastupitelstvo. V minulých volbách totiž nikdo nekandidoval. Teď místní postavili jednu kandidátku. V posledních 4 letech obec spravoval úředník ministerstva vnitra. Po sečtení pětiny okrsků v Česku vedla v obecních volbách ze stran kandidujících samostatně KDU-ČSL před starosty a nezávislými a ODS. Čtvrté bylo ANO, za ním Naše Česko. Vládní motoristé nevpustili do volebního štábu novináře deníku N a týdeníku Respekt. Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka řekl, že dovnitř nemůžou z kapacitních důvodů. Deník N na tiskové konference v Černínském paláci nesměl už v minulosti i kvůli Macinkovým sporům s novinářkou Zdislavou Pokornou.
1: Volby 2026.

0: S Jarkem Nohavicou jsme si zaspívali v povolebním vysílání Českého rozhlasu Sever. Volební komise sčítají hlasy v rámci komunálních i senátních voleb. Ve větších městech je sečtená pětina až třetina okrsků. V rámci senátních voleb na Lounsku a Děčínsku je v tuto chvíli sečtených zhruba 56% okrsků. Podrobnosti má reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Sečteno už mají například v Brodci na Lounsku. Obec je zajímavá tím, že tam od roku 2022 neměli vedení obce vzešlé z voleb. Nepodařilo se tam totiž sestavit kandidátku, a to ani na dalších 8 pokusů. Teď místní mohli volit jednu kandidátku, odevzdat hlas tam přišlo více než 66% z nich. Už před volbami lidé na kandidátce slibovali opravit hasičskou zbrojnici nebo odbahnit rybník. Investice totiž v uplynulých 4 letech nebylo možné provádět. Obec vedl státní úředník. Sečteno je také v Křešicích na Litoměřicku, tam post starosty obhájí Michal Mančal, jeho uskupení tam získalo téměř 80% hlasů. Lidé tam mohli vybírat ze 2 kandidátek. Ještě zmíním další malou obec, Loučnou pod Klínovcem na pomezí Ústeckého a Karlovarského kraje. Lidé tam mohli vybírat ze 2 kandidátek a po sečtení všech hlasů je jasné, že post starostky obhájí Jana Nýdrová ze sdružení Za Loučnou a Háj krásnější. Odevzdat hlas tam přišlo více než 73% voličů, což je o zhruba 10% méně než při posledních komunálních volbách. Polovina hlasů je sečtená v Litvínově, v sousedním Mostě mají sečtenou více než třetinu hlasů, průběžná volební účast je tam 23%.
0: Můžeme se ještě podívat na průběh sčítání senátních voleb.
1: V senátním obvodu Děčín je zatím sečteno zhruba 16% okrsků, v obvodu Louny, který zahrnuje i část Rakovnicka a Kladenska, už volební komise sečetly zhruba 41% okrsků. V obou obvodech obhajují své posty dosavadní senátoři. Připomenu, že v roce 2020, kdy se konaly volby do Senátu, v těchto 2 obvodech kandidovalo za obvod Louny o 4 kandidáty více, celkem 10, z toho byla jedna žena. Za obvod Děčín to pak bylo 7 kandidátů a mezi nima byla také jedna žena. A ještě připojím zajímavost, nejstaršímu kandidátovi do Senátu v letošních volbách na Lounsku a Děčínsku je 71 let a nejmladšímu 140, oba jsou muži. V roce 2020 to byli také 2 muži, a to ve věku 79 a 40 let.
0: Jan Beneš a jeho informace k probíhajícímu sčítání výsledků voleb. Děkujeme.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever. She's crazy like a fool.

Bonnie M. v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever sledujeme pro vás sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. A jestli se během voleb vyskytly nějaké problémy, které musela řešit policie, i to víme. A vám to řekneme už za malou chvíli, tak zůstaňte i dál s námi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Volební komise po celém Česku už přes 2 hodiny sčítají hlasy odevzdané v komunálních a senátních volbách. My jsme u policie v Libereckém kraji zjišťovali, jestli se během hlasování vyskytly nějaké problémy. Ví to náš editor Jiří Zeman. Dobré odpoledne.
1: Pěkně odpoledne. Podle policejního mluvčího Vojtěcha Robovského se během letošních voleb neudálo nic zásadního.
2: Během včerejších a dnešních komunálních a senátních voleb jsme v Libereckém kraji v rámci dohledu nad veřejným pořádkem a bezpečností osob neřešili žádná protiprávní jednání.
1: Mluvčí také doplnil, že při komunálních a senátních volbách bývá zpravidla klid a z hlediska bezpečnosti nevznikají žádné velké komplikace.
0: Co ve zbytku republiky? Stalo se tam něco zásadního?
1: Policie řešila několik podezření na možné narušení voleb, ale nešlo o nic závažného. Napsala to na síti X. Třeba na Moravě se policisté zabývají možným porušením volebního zákona v kampani a poškozením volebních banerů. V Českém Těšíně se policie zabývá podezřením na kupčení z hlasy, to se ale stále nepotvrdilo. Na Moldavě na Teplicku vyškrtl v pátek starosta obce několik lidí ze seznamu voličů a ti pak zavolali policii. No a v Praze se řešilo nevhodné chování jednoho z členů komise, který z ní byl nakonec vyloučen.
0: Můžeš nám prosím připomenout nějaké události, které se během voleb v Libereckém kraji staly v minulosti?
1: Například v roce 2024 zemřel v Liberci během volebního večera po krajských volbách liberecký zastupitel Jaroslav Schreier z hnutí ANO. V roce 2022 řešila policie v Hamru na Jezeře na Českolipsku případ nestandardního umístění notebooku za plentou ve volební místnosti. Upozornil na něj jeden z voličů a kriminalisté ho zabavili pro podezření, že na něj mohl někdo nahrávat dění za plentou. Policie nakonec případ odrožila.
0: Informace o průběhu komunálních a senátních voleb v Libereckém kraji z pohledu policie přinesl editor Jiří Zeman. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na Moldavě na Teplicku neodvolil podle starosty nikdo z 22 vyškrtnutých voličů. Aplikace e-doklady fungovala během voleb bez problémů, použilo ji přes 100 000 lidí. Policisté hledají 12-letého chlapce z Brna, včera se nevrátil domů ze školy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, odpoledne s přehánkami a teplotou do 14 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Pěkné odpoledne.
1: Volby 2026.
0: Na Moldavě v Krušných horách neodvolil nikdo z 22 voličů vyškrtnutých ze seznamu. Někteří z těchto voličů se obrátili na soud, který má vydat konečné stanovisko k postupu radnice. Informoval o tom starosta Moldavy David Leitermann z ODS. U voleb v obci v Krušných horách byla v pátek policie. Starosta už dříve podal v souvislosti s volbami trestní oznámení. V Křešicích na Litoměřicku post starosty zřejmě obhájí nezávislý Michal Mančal. Jeho sdružení nezávislý získalo 7 mandátů. Druhé sdružení nezávislých kandidátů má 2 zastupitele. Volební účast tam byla téměř 63%. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku letos hlasovalo přes 73% lidí. Téměř o 9% méně než při minulých komunálních volbách. Uskupení dosavadní starostky Jany Nýdrové získalo 8 mandátů. Jednoho zastupitele bude mít ODS. Aplikace e-doklady fungovala oba volební dny stabilně a prakticky bez front. Po uzavření volebních místností to řekl mluvčí digitální informační agentury Jakub Palata. Digitálním dokladem se u letošních komunálních a senátních voleb prokázalo odhadem přes 100 000 voličů. Agentura se zabývala jen individuálními potíži, které obratem vyřešila. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec Českému rozhlasu řekl, že volby hodnotí jako řádné.
2: Nezaznamenali jsme žádné systémové nedostatky. To, co se projevilo jako nedostatek v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, to znamená e-doklady, tak tam digitální informační agentura zajistila bezproblémový chod aplikace.
0: V loňských volbách do sněmovny byla aplikace e-doklady nefunkční a přetížená. DIA tehdy špatně odhadla zájem. Jihomoravská policie pátrá po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. Chlapec se nevrátil po včerejší výuce domů, pokračuje mluvčí krajských policistů Petr Vala.
3: Je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Je střední postavy a měří přibližně 165 cm. A nemá u sebe finanční prostředky ani mobilní telefon a na sociálních sítích nevystupuje.
0: Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe by taky měl mít modrý batoh z obrázky Planet. Jeho fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Chlapec může být podle policie v ohrožení života, protože mohl strávit celou noc venku. Prosí proto veřejnost o pomoc, pokud máte o chlapci jakékoliv informace, obraťte se na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, v odpoledních hodinách čekáme četné přehánky, k večeru bude srážek opět ubývat, nejvyšší denní teploty 11 až 14, na horách 5 až 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz u Mariánských Račic. Na Mostecku bouralo se taky v Děčíně v Kamenické ulici a taky na silnici 1/13 Ohníči na Teplicku. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou sobotu s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pěkné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever posloucháte naše speciální povolební vysílání, ve kterém si už za chvíli položíme zásadní otázku. Kdo bude opravdu vládnout? Vítěz voleb nebo ten, kdo sestaví koalici? O odpověď na ni se pokusí politolog Pavel Maškarinec. Ještě předtím ale pár písniček. Tak dobrý poslech a pěkný den s námi.
1: Pohodové odpoledne, slang.

Skončila písnička Hany Zagorové a skončily taky komunální volby a volby do třetiny Senátu. Nové senátory v Ústeckém kraji vybírali voliči na Děčínsku.

0: Česku a na Lounsku. Na Českém rozhlase Sever se teď ale zaměříme hlavně na volby do obecních a městských zastupitelstev. Na telefonu teď mám politologa Univerzity v Ústí nad Labem, docenta Pavla Maškarince. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak důležité je v té komunální politice to vítězství samotné?
1: Tak samozřejmě je to nějaký předpoklad pro to, aby strana se mohla pokusit vládnout v té obci. Nicméně není to úplně zcela rozhodující, protože s ohledem na ten volební systém, který používáme, to znamená poměrný volební systém, málo kdy se povede, aby ta vítězná strana měla nadpoloviční většinu mandátů, hlavně v těch velkých obcích, samozřejmě v těch menších to může být častější, ale pokud nás zajímají hlavně ty velké obce, jako je třeba krajské město Ústí nad Labem nebo další okresní města, tak tam to vítězství samo o sobě nemusí být úplně rozhodující a naopak mnohem důležitější může, je takový ten, to, co se nazývá odborně, tak jako takzvaný koaliční potenciál, to znamená ta schopnost domluvit se s těmi dalšími partnery a utvořit právě tu většinovou koalici.
0: Je právě absence takového koaličního potenciálu důvodem k tomu, že strana sice vyhraje, ale skončí v opozici?
1: Ano, to se může stávat a často se stávalo v minulosti, například právě třeba Hnutí ANO, s kterým nechtěli spolupracovat další politické strany, hlavně ty, které jsou třeba dneska v parlamentu v opozici, jako je ODS, Starostové a podobně. Nicméně i tohle se už začalo trošku měnit v poslední době, a řekněme s výjimkou opravdu těch tří největších českých měst, už ano, v mnoha i těch krajských městech ten koaliční potenciál získalo a vládlo právě v koalicích i s těmi, řekněme, stranami takzvaného demokratického tábora, s kterými na té sněmovní úrovni v opozici. Nicméně stále ty tři největší města jsou v tom trošku výjimka, ale opravdu tohle to je jakoby rozhodující.
0: Dá se nějak zobecnit, co obvykle rozhoduje při tom povolebním vyjednávání?
1: A to je samozřejmě velmi složité, hlavně v tom prostředí více než 6 tisíc českých obcí, kde opravdu to může být lišice v mnoha městech. Někde to mohou být například nějaké osobní vazby, které třeba nejsou třeba příliš dobré, které mohou bránit nějaké koalici, která by jinak dávala smysl, protože právě třeba v těch obecních volbách často dochází k tomu, že vznikají nějaké městské strany, které se pak rozštěpí do nějakých dalších a pak vlastně ti bývalí partneři třeba nechtějí spolupracovat na té obecní úrovni ani tolik, řekněme, nehraje roli takové to tradiční dělení na tu pravici, levici, protože často v těch obcích je důležitější spíše to nějaký ten rozvoj té obce, než ty debaty o té levici, pravici, proto třeba i ty koalice na té obecní úrovni často právě zahrnují, jsou tak jakoby širší, mnohem širší, zahrnují právě jak třeba levicové, středové a pravicové strany. To znamená, že je to spíš opravdu potřeba se zaměřit na tu konkrétní obec a tam vlastně jakým způsobem třeba ty strany dlouhodobě nějakým způsobem se snaží spolupracovat v tom zastupitelstvu, ať už jsou v opozici nebo u té vlády, takže úplně zobecnit v těch obecních volbách tohleto není možné.
0: Říká politolog Pavel Maškarinec, se kterým jsme probírali zapeklitosti toho povolebního vyjednávání. Děkujeme za váš čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Česko má za sebou komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. V Ústeckém kraji vybírali senátory lidé na Děčínsku a na Lounsku, v Cítolibech navíc v referendu rozhodovali o výstavbě větrných elektráren. Sčítání na Lounsku sleduje Kateřina Kučerová, která je teď v Chožově. Kateřino, dobrý den a jaká je tam situace?
1: Dobrý den. Tady v Chožově už mají komisařky hlasy pro senátní volby spočítané. Teď dopočítávají poslední hlasy pro obecní zastupitelstvo. Podle zapisovatelky Milady Hojerové přišlo volit 280 lidí, tedy zhruba 60% zapsaných voličů. Vedení obce mělo před volbami obavy kvůli zhruba 30 lidem, kteří si přihlásili trvalý pobyt do zdevastovaného statku. Samotné hlasování i dosavadní sčítání se ale podle Hojerové obešly bez problémů.
0: No a co už víme z dalších obcí na Lounsku?
1: Tak v Brodci už je sčítání hotové. Voliči zvolili všech 7 kandidátů a k urnám přišly 2/3 zapsaných voličů. Obec tak bude mít po 4 letech znovu zastupitelstvo. Dosud její chod zajišťoval úředník ministerstva vnitra, který ale nemohl rozhodovat třeba o nových investicích. V Cítolibech komise zatím ještě počítá hlasy z referenda o větrných elektrárnách. Tam si na výsledek budeme muset ještě chvíli počkat.
0: Víš, jak vypadá situace v krajském městě a ve zbytku Ústeckého kraje?
1: Ano, podle Českého statistického úřadu je v Ústeckém kraji zatím sečtena téměř polovina okrsků a dosavadní volební účast je pod 40%. V samotném krajském městě je sečtena zhruba 1/4 okrsků a zatím je účast u voleb v Ústí nad Labem necelých 27%. Při minulých komunálních volbách byla nejvyšší účast v Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku. Letos tam přišlo hlasovat o zhruba 10% méně lidí. Přes 73%. Naopak nejmenší byla před 4 lety účast ve Vejprtech přes 24%. Tentokrát tam hlasovalo přes 33% zapsaných voličů.
0: No a na závěr ještě informace o tom, jak postupuje sčítání v senátních volbách.
1: Na Děčínsku je zatím sečtená 1/4 okrsků. Na Lounsku, které zahrnuje i část Středočeského kraje, odevzdali komise výsledky zatím ze zhruba 52 okrsků.
0: Aktuální informace pro nás měla Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Komisaři v Česku pokračují ve sčítání hlasů. Lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Ve Staňkovicích na Litoměřicku byla pouze jedna kandidátka nezávislých vedená dosavadním starostou Markem Justou. Hlasovalo tam skoro 55% voličů. Na Teplicku jsou už známé výsledky třeba v Lukově nebo Bořislavi. Tam byla jedna kandidátní listina. A zatímco v Lukově hlasovalo skoro 56% voličů, v Bořislavi to bylo kolem 33%. V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku zvítězilo v komunálních volbách uskupení Živé Hejnice. V 15 členém zastupitelstvu získalo 8 mandátů. O jeden víc než uskupení za lepší Hejnice současného starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj. Vyplývá to z informací na webu volby.cz. Větrné elektrárny lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku odmítli. Rozhodl o tom výsledek hlasování v místním referendu. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Zúčastnilo se ho 85% voličů.
1: Volby 2026.

0: 17 hodin a 37 minut jste stále s Českým rozhlasem Sever a posloucháte naše speciální povolební vysílání. V Ústeckém kraji volební komise sečetly už víc než 60% okrsků. Zhruba v polovině jsou ve většině středně velkých měst v kraji. Sčítají se i hlasy do senátních voleb, a to na Lounsku a Děčínsku. Podrobnosti teď má připravené reportér Jan Beneš.
1: Hezké odpoledne, začněme pohledem na stav sčítání v krajském městě. Volební komise zatím v Ústí nad Labem sečetly zhruba čtvrtinu okrsků. Z okresních měst, například v Mostě, je ale sečteno už 85% okrsků. Průběžně tam vede hnutí Promost, následované uskupením Vize Promost. V Chomutově mají sečtenou polovinu a v Lounech ještě není sečtená ani pětina okrsků. V Teplicích už zbývá sečíst necelou čtvrtinu. Z menších měst pak mají je sečtených 85% okrsků v Litvínově na Mostecku, kde vede hnutí ANO, následované uskupením Litvínov do toho. V Jirkově na Chomutovsku mají sečtenou zhruba čtvrtinu, sečtenou už ale mají úplně komplet. V Meziboří na Mostecku volby tam vyhrálo hnutí ANO, následované Sdružením nezávislých za prosperující Meziboří. V Děčíně jde sčítání pomalu, zatím je tam sečtená necelá pětina okrsků. Na přebíracím místě Českého statistického úřadu na děčínském magistrátě byla reportérka Daniela Pilařová. Hodinu po skončení voleb, tedy v 15 hodin, přišli zástupci první volební komise z děčínského okrsku číslo 17 Uteska. Předseda komise Vojtěch Matějka letošní volby zhodnotil.
2: Vidně. Přišlo málo lidí, no, málo účast. Tak na naše okrsku z těch 250 vlastně přišlo 15.
3: Paní Kristýna Matějková, vy jste sklidila potles, když jste sem vešla. Jako první každý rok?
4: Ano, jako první každý rok.
3: Takže letos jste to dodržela. Ale letos máte půl hodiny zpoždění?
4: Ano, hodně křížkovali teda kandidáty. To nás malinko zdrželo, aby jsme to pak měli pintlik.
1: Řekla kolegyně Daniele Pilařové zapisovatelka komise Kristýna Matějková.
0: A můžeme ještě krátce nahlédnout do průběhu sčítání u senátních voleb na Lounsku a Děčínsku?
1: Průběh sčítání tam pokročil. V senátním obvodu Děčín je sečtená necelá třetina okrsků. V senátním obvodu Louny, který zahrnuje i část Kladenska a Rakovnicka, už mají sečteno přibližně 60% okrsků.
0: Aktuální informace pro nás měl Jan Beneš. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Přeji pěknou sobotu, posloucháte povolební vysílání Českého rozhlasu Sever. Lidé v Bystré nad Jizerou na Semilsku letos odevzdávali hlasy do komunálních voleb, ale hlasovali také v místním referendu. Obyvatelé měli rozhodnout, jestli chtějí výstavbu větrných elektráren. Jak to dopadlo, ví editor Jiří Zeman. Dobrý den.
1: Dobrý den. Referenda se zúčastnilo 85% voličů, to tedy znamená, že je platné. 50 lidí bylo proti a 43 pro. Referendum je tedy platné a pro obec závazné. Lidé elektrárny většinově odmítají. Průběh voleb byl poměrně poklidný. V obci letos vznikla i nová kandidátka uskupení Pro lepší Bystrou. Nezávislý starosta Lukáš Nesvadba z uskupení Bystrá sobě, které obhájilo vítězství, také řekl, že se před volbami přihlásilo asi 12 lidí k trvalému pobytu.
2: Někde tu energii brát musíme do budoucna a jednak tam jsou benefity pro tu obec v rámci nějakých 2,5 milionu každý rok pro obec do rozpočtu a nějaká levnější elektrika pro lidi.
0: Čím argumentovali obyvatelé?
1: Lidé, kteří byli většinou proti, se obávají toho, že budou větrníky hyzdit okolí a budou mít negativní vliv na životní prostředí. Řekl to u volební místnosti jeden z nich, představit se ale nechtěl.
3: By to dost zhyzdilo tu okolní krajinu, výhled z každého kopce tady kolem i z Krkonoš. Zároveň už začínají vycházet i studie na to, že by to mohlo být škodlivé.
1: Druhá část obyvatel, která výstavbu elektráren podporovala, vidí benefity v ekologické výrobě elektřiny a také v tom, že přibudou peníze do rozpočtu. Ani tento obyvatel Bystré ale neřekl své jméno.
4: Tak něco to přinese obci, něco obyvatelům a myslím si, že jednou, kdyby tohle nebylo, takže nebude čím svítit.
1: To ostatně řekl i nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Podle něj by do rozpočtu mohlo přibýt až 2,5 milionu korun.
0: Ví se, jak by tamní větrníky měly vypadat?
1: Měly by být 3 a na kopci mezi Bystrou a Košťálovem. Nejbližší rodinná zastavba je téměř 1 kilometr daleko. K tématu bylo několik veřejných projednání, obec oslovil soukromý investor a nesouvisí to tedy s vládními akceleračními zónami. Ještě doplním, že v referendu ohledně větrných elektráren se konalo také v Cítolibech na Lounsku. Hlasy v referendu tam ale zatím sečtené nejsou.
0: O proběhnuších referendech nás informoval editor Jiří Zeman. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

I 5 minut před 6 jste stále s Českým rozhlasem Sever, ve kterém pro vás dnešní podvečerní zprávy připravuje Jana Moravcová a za malou chvíli vám v nich předá informace nejen o prezidentském hlasování, ale také o sportovním úspěchu judisty Lukáše Krpálka. Uspěl na mistrovství světa, přiveze si tam odtamtud svou už 6. medaili. Jakou bude mít hodnotu, zjistíte ve zprávách.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku pokračuje povolební sčítání hlasů, lidé ve volbách vybírali komunální zastupitele a ve třetině obvodů i senátory. Pohřešuje se 12-letý chlapec z Brna, včera se nevrátil ze školy. Judista Krpálek vyhrál na mistrovství světa zápas o bronz a má 6. světovou medaili. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou, dobrý podvečer.
1: Volby 2026.
0: V Ústeckém kraji je v komunálních volbách sečteno přes 70% okrsků. V senátních na Děčínsku přes 40% a na Lounsku skoro 70% okrsků.
2: V Ústí nad Labem je sečteno 62% okrsků a prozatím je účast 32%. Zatím vede uskupení Jedno Ústí, následované hnutím ANO, a na třetím místě je prozatím Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci. Ještě ovšem zbývají velké okrsky, například na sídlištích. Jasno je pravděpodobně v Mostě, i když tam zbývá sečíst přibližně 10% okrsků. Suverénně zatím vede hnutí Pro Most. Na dalších místech jsou uskupení Vize Pro Most a hnutí ANO. V Teplicích je sečteno kolem 3/4 okrsků. Aktuálně vede ODS před hnutím ANO, je to ale těsné, a třetí je Volba pro Teplice. Další kandidáti mají prozatím velký odstup. V Litoměřicích a Chomutově je sečteno přes 60% okrsků, v Lounech 40 a nejméně pak v Děčíně kolem 20%. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: V počítání hlasů do senátních voleb jsou dál v obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje. Sečteno je tam zhruba 70% okrsků. Zatím vede obhajující senátor Ivo Trešo za STAN s více než 40%. Druhý je prozatím Jaroslav Mikuláš za ANO, má zatím přes 27% hlasů. Na Děčínsku je známý průběžný výsledek ze zhruba 45 okrsků. Zatím z více než 52% vede Zbyněk Linhart za STAN, který svůj post obhajuje. Další kandidát Michal Hejcman za ANO má zhruba 20%. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý, má tmavé krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít také modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158. Počet obětí po ruském útoku leteckými pumami na ukrajinské Záporoží dál roste. Záchranáři našli v troskách bytového domu už 20 mrtvých, mezi oběťmi jsou i 3 děti. Nejméně 20 dalších lidí je zraněných a záchranáři dál v troskách hledují i několik nezvěstných.
1: Sport.
0: Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumalainena. Pro Krpálka je to jeden z největších vrcholů úspěšné sezóny.
3: Vybojoval jsem prostě z dvou obrovských vrcholů, z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat 5. místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě. Ta sezóna pravděpodobně ještě není ukončená, ale už teď to bylo něco nádherného a určitě bych tomu chtěl pokračovat.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severu převažovat oblačno až polojasno, odpoledne čekáme četné přehánky, k večeru by jich mělo opět ubývat. Nejvyšší denní teploty do 14 a na horách do 8 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda osobního vozu komplikuje dál provoz na silnici 227 u Holedeče na Lounsku. Bouralo se taky na silnici 246 u Krapčic na Litoměřicku. Pozor tam na sraženou srnu na vozovce. A nehoda dvou osobních aut blokuje provoz u Mariánských Hradčic na Mostecku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je 5:05 a na Českém rozhlase Sever pokračuje mimořádné povolební vysílání. Sledujeme za vás ty nejaktuálnější výsledky u nás v kraji, ale podíváme se i na to, v čem spočívá síla místních hnutí a nezávislých kandidátů. Právě tuhle otázku už za chvíli rozebereme s politologem Pavlem Maškarincem. Tak zůstaňte i dál s námi.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Helena Vondráčková a Jiří Korn o slunci, toho jsme si pravda dnes mnoho neužili, ale to neznamená, že by sobota s půvabným datem 10.10. nebyla plná zajímavých událostí a ve většině souvisí právě s volbami. Už jsou za námi, komise teď sčítají hlasy, voliči vybírali v komunálních volbách nové zastupitele měst a obcí a v senátních volbách zase třetinu nových senátorů. Do horní komory se v Ústeckém kraji volilo, na Děčínsku a taky na Lounsku. Nás ale teď budou zajímat hlavně ty volby komunální. Ve vysílání Českého rozhlasu Sever je hostem politolog Ústecké univerzity docent Pavel Maškarinec. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Potvrzují podle vás tyhle volby trend, že celostátní politické strany tak nějak ustupují v těch menších obcích? A jestli ano, tak proč tomu tak je?
1: Z těch dat, která vidíme, a v těch malých obcích, ty výsledky často už opravdu jsou sečtené, ty výsledky tam známe a viděli jsme to už vlastně i z toho počtu kandidátů a toho, kdo vlastně kandidoval vůbec v těch malých obcích. Tak to opravdu vypadá, že ten ústup těch tradičních nebo obecně těch politických stran celostátních v těch malých obcích stále pokračuje, možná se spíš ještě

0: zesiluje. A současně nevidíme to pouze i v těch, řekněme, malých obcích, ale i v těch větších často kandidují ty, řekněme, tradiční strany pod různými místními zkratkami v různých koalicích, ale opravdu ten trend je nejvyšší v těch malých obcích. A co se týče důvodu, tam asi tím prvním je to, že vlastně ty strany obecně v České republice nemají velký počet členů. To znamená, že v těch menších obcích v podstatě tam ani nejsou žádní členové těch stran, kteří by tam mohli kandidovat. A současně i třeba ta nespokojenost obecně s tou celostátní politikou vede k tomu, že i ti třeba často členové těch stran pak vlastně neuvádějí třeba tu stranickou příslušnost právě proto, aby nějakým způsobem nebyly spojovány s těmi stranami a s tou celostátní politikou, raději pak kandidují často jako nezávislí. To znamená, že obecně ten pokles toho členství v těch stranách, kdy vlastně v těch opravdu malých obcích žádní členové nejsou a vlastně taková tak trošku ta snaha vyhnout se toho spojení s tou stranickou politikou, protože často se říká, že na té obecní úrovni nejde tolik o tu stranickou politiku, ale o to, aby ta obec dobře fungovala, o ten její rozvoj, a ten vlastně nemusí být tolik spojen s nějakými těmi ideologickými spory. Jsou takové ty hlavní důvody, proč asi pokračuje stále více, hlavně v těch malých obcích, pokles té úspěšnosti a kandidatury těch celostátních stran.
1: Dá se říct, že u komunálních voleb je důležitější osobnost kandidáta a hraje větší roli než ta značka strany nebo hnutí?
0: Tady si myslím, že je potřeba zase trošku rozlišovat mezi těmi různými stranami, kdy samozřejmě jsou strany jako třeba hnutí ANO, kdy i na té obecní úrovni podle mě ta značka je opravdu důležitá, že často je to spojené s tou třeba politickou kampaní, kdy vlastně na těch billboardech jsou ti místní kandidáti třeba doprovázení i třeba Andrejem Babišem, podobně to je i u některých dalších stran, to znamená, že jako třeba hnutí ANO, SPD, tam si myslím, že ta značka i v těch obecních volbách je velmi důležitá, ale naopak u těch dalších stran, třeba těch pravicových, středopravicových, tam opravdu zase mohou být velmi důležité právě ta osobnost kandidáta, to znamená, že ta místní známost toho kandidáta a zejména u těch pak místních stran, které se nejsou právě spojeny s tou celostátní značkou, je ta osobnost toho kandidáta v tom místě bydliště opravdu důležitá, to znamená, zda je to nějaká známá osobnost, ať už třeba z kultury, sportu nebo nějaké akademické sféry, tak tam vlastně ta osobnost může být takový mnohem důležitější, právě ten, řekněme, osobní příběh, který stojí za tím kandidátem a který se pak třeba dá dobře prodat právě v té politické kampani.
1: Když se podíváme právě na ta místní uskupení, co podle vás rozhoduje o tom, jestli se z takového místního hnutí nebo strany stane dlouhodobě stabilní a úspěšná politická síla?
0: Tak většinou tady ty místní uskupení se nesnaží, řekněme, postupovat nějakým způsobem na vyšší úroveň a stávat se nějakými celostátními subjekty. Takže jedním z těch důležitých faktorů je nějakým způsobem, aby vlastně ty místní uskupení se jim třeba podařilo po nějaké době vstoupit do té lokální koalice, to znamená získat třeba nějaká ta místa, když ne přímo toho primátora nebo starosty, tak alespoň v té obecní radě, aby se vlastně mohli právě podílet, řekněme, na tom vládnutí, protože pokud ta místní síla třeba uspěje ve dvojích, trojích volbách za sebou, překročí tu 5% hranici pro vstup zastupitelstva, ale nepodaří se jí právě, řekněme, i vstup do té, řekněme, exekutivní politiky a právě ta snaha vstup do té, řekněme, obecní rady, tak vlastně pak to může vést právě k nějaké krizi v tom uskupení, nějakému rozštěpení a právě nějaké snaze části třeba toho uskupení založit si něco vlastního právě proto, aby zvýšili tu svou jako schopnost v budoucnu třeba právě vstoupit do té obecní rady. To znamená, že právě řekněme ta, řekněme, dlouhodobá přítomnost té opozici může být tím faktorem, který může být spíše přispívat té nestabilitě a právě třeba k tomu konci těch místních uskupení.
1: Říká politolog Pavel Maškarinec, který byl naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Děkujeme a naslyšenou.
0: A naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Posloucháte volební vysílání Českého rozhlasu Sever. Sčítání hlasů v komunálních volbách se ve většině okresních měst Ústeckého kraje blíží pomalu ke konci. Průběžná účast u voleb v kraji se pohybuje kolem 40%. Pokračuje i sčítání v rámci senátních voleb. Jaká je průběžná situace přímo v okresních městech, tak to sleduje reportér Jan Beneš. Jane, máš slovo?
1: Děkuji, začněme Mostem, kde už zbývá sečíst zhruba 1,5% hlasů, vede tam hnutí ANO před uskupením Vize pro Most. V Chomutově jsou sečtené zhruba 4/5 hlasů, v Čele je tam zatím hnutí ANO, na průběžném druhém místě uskupení Jsme pro Chomutov. V Lounech je sečtená více než polovina hlasů, v Litoměřicích zbývá sečíst méně než 1/5 hlasů, vede tam zatím ODS, na druhém místě se průběžně drží hnutí ANO. V Děčíně jde sčítání pomaleji i kvůli souběžným senátním volbám, zatím tam v obecních volbách sečetli 1/4 hlasů. V Teplicích zbývá sečíst 8% hlasů. O prvenství se tam přetahují ODS a hnutí ANO. A nakonec krajské město v Ústí nad Labem mají sečteno zhruba 65% hlasů.
0: No a můžeš ještě nahlédnout do průběhu sčítání senátních voleb?
1: V počítání hlasů do senátních voleb jsou dál v obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje, sečteno je více než 70% okrsků. Zatím vede obhajující senátor Ivo Trešl ze STAN s více než 40%. Druhý je prozatím Jaroslav Mikuláš za ANO, má necelých 27% hlasů. Na Děčínsku je známý průběžný výsledek ze zhruba poloviny okrsků. Zatím s téměř 54% vede Zbyněk Linhart ze STAN, který svůj post obhajuje. Další kandidát Michal Hejcman za ANO má více než 20%.
0: Děkujeme za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrála podle propočtu ČTK kandidátka Jedno Ústí, na které figurují Pro Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Má přes 50% hlasů. Druhé bude zřejmě s odstupem hnutí ANO, které má přes 16% hlasů. Volební účast byla přibližně 32%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na www.volby.cz. Po sečtení hlasů v polovině okrsků vede v senátním obvodu Děčín Zbyněk Linhart za STAN s 53,5% hlasů. Druhý je Michal Heitzmann za ANO se zhruba 21%. V Chožově na Lounsku vyhrálo volby Sdružení nezávislých kandidátů obcí Chožov, Třtěno, Mnichovský Týnec. Funkci starosty tak zřejmě obhájí Jaroslav Koubek. V 9 členem zastupitelstvu obsadí vítězné uskupení 6 křesel, 2 mandáty získalo Sdružení Srdcem pro obce. A jednoho zastupitele bude mít Sdružení za hezčí venkov. Do Chožova se před volbami přistěhovalo 33 lidí. Podle neoficiálních informací ale nikdo z nich volit nepřišel. A na Moldavě v Krušných horách neodvolil nikdo z 22 voličů vyškrtnutých ze seznamu. Někteří z těchto voličů se obrátili na soud, který má vydat konečné stanovisko k postupu radnice. Informoval o tom starosta Moldavy David Leitermann z ODS.
1: Volby 2026.

0: Stále posloucháte speciální povolební vysílání Českého rozhlasu Sever. Pokračuje sčítání hlasů v komunálních a senátních volbách. V některých okresních městech Ústeckého kraje už zbývá sečíst jenom jednotky procent hlasů a u senátních voleb na Děčínsku a Lounsku tam jde sčítání o něco pomalej. Podrobnosti teď má reportér Jan Beneš.
1: Téměř hotovo je v Mostě, zbývá tam sečíst 0,5% okrsků. Už je ale jasné, že vítězem voleb je tam hnutí Pro Most. Post primátora zřejmě obhájí Marek Hrvol. Na druhém místě je hnutí ANO, které bylo dosavadním koaličním partnerem ve vedení města. V Teplicích zbývá sečíst necelých 10% hlasů. Mírný náskok tam získala ODS před hnutím ANO. Pojďme se ale ještě vrátit do Brodce na Lounsku, kde mají po 4 letech zastupitelstvo. Při minulých volbách tam totiž žádnou kandidátku nepostavili. Obec řídil ministerský úředník. Letos jednu sedmičlenou a reportérka Kateřina Kučerová mluvila s jejím lídrem Petrem Kotkem. Řekl, co všechno je potřeba v obci po udržovací úřednické správě udělat.
2: Vodovody, tak ty se musí dokončit, protože ty se musí ještě převést. Jo, jsou tady nějaký věcný břemena na pozemkách, to se musí vyplatit, dořešit. No a potom bychom chtěli pokračovat, co se týče ještě svozu komunálního odpadu, tak zlepšit to, zefektivnit a zároveň doufám si, že by to bylo levnější, než to momentálně je.
3: A máte i nějaké, řekla bych, jako rozvíjející plány?
2: Určitě, rybník, tam čeká revitalizace rybníka, protože burtí se tam vlastně hráz, je v dezolátním stavu, v havarijním stavu by se dalo říct. Takže je na to připravený projekt a momentálně si čeká, až my jako zastupitelstvo převezmeme obec a budeme pokračovat v projektu dál.
0: Můžeme teď ještě nahlédnout do průběhu sčítání senátních voleb?
1: V počítání hlasů do senátních voleb jsou dál v obvodu Louny, který zahrnuje i část Středočeského kraje. Sečteno je více než 8% okrsků, zatím vede obhajující senátor Ivo Trešl ze STAN s více než 40%. Druhý je prozatím Jaroslav Mikuláš za ANO, má zatím necelých 27% hlasů. Na Děčínsku je známý průběžný výsledek ze zhruba poloviny okrsků, zatím se z 50% vede Zbyněk Linhart ze STAN, který svůj post obhajuje. Další kandidát Michal Hejcman za ANO má více než 20%.
4: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Na Českolipsku už je jasno. Posloucháte povolební vysílání Českého rozhlasu Sever. Na Českolipsku už se ví, kdo za týden svede souboj o senátorské křeslo. Do druhého kola postoupili českolipská starostka Jitka Wolfová z hnutí ANO a hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. A já teď na Českolipsko zdravím našeho reportéra Jiřího Jelínka, který nám řekne víc. Přeju dobrý den.
1: Dobrý podvečer.
0: Tak co vítězní kandidáti říkají na svůj postup do druhého kola senátních voleb?
1: Tak Jitka Wolfová z hnutí ANO ocenila účast voličů a poděkovala za odevzdané hlasy. Podle aktuálních čísel získala 35,3% hlasů odevzdaných. Hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj má zhruba 2% míní, rovněž poděkoval voličům. Vítězkyni prvního kola pogratuloval a požádal voliče Víta Vomáčky z ODS a nezávislého senátora Jiřího Voseckého, aby příští týden přišli k volbám a zvolili toho, kdo se jeho slovy nebude řídit pokyny z vrchu. O mobilizaci voličů mluvila také Jitka Wolfová a budou oba pokračovat tento týden v kampani.
0: Pojďme se teď podívat na komunální volby, protože i tam je poměrně těsný souboj v České Lípě. Jak to aktuálně vypadá?
1: Je to velmi těsné, aktuálně to vypadá tak, že minule vítězné hnutí ANO získalo nyní zhruba 33,5% hlasů, což vypadá na první pohled dobře, ale jejich aktuální koaliční partner Živá Lípa získal o zhruba 2% body víc. Podle aktuálního rozpočtu na mandáty by ANO i Živá Lípa získali po 10 křeslech a pokud to takhle zůstane a Živá Lípa tedy vyhraje a bude mít ty mandáty, může ANO obejít a sestavit koalici s ODS a uskupením Společně. Dohromady by měly 14 mandátů z 25. Ale tak na zahájení jednání ty obě dominantní strany stále čekají až na ty konečné výsledky. Já jsem teď ve štábu Živé Lípy, kde panuje velmi veselá vítězná atmosféra. Ve štábu Hnutí ANO, kde jsem byl asi před půl hodinou, to bylo o poznání ponuřejší. Minule totiž měli o víc než 6% hlasů víc.
0: V Libereckém kraji se hlasovalo také ve dvou místních referendech. Jak dopadla ta?
1: V Bystré nad Jizerou na Semilsku voliči odmítli stavbu větrných elektráren. V hlasování se proti plánům soukromého investora vyslovilo 50 hlasujících, 43 záměr podpořilo. Hlasování je platné a pro zastupitelstvo závazné. Z Ralska na Českolipsku, kde se hlasovalo o plánu Libereckého kraje na stavbu solární elektrárny na bývalém letišti, zatím výsledky nemáme. Má tam mít o jeden z největších solárních parků v republice, který má pomoct vykrýt velkou část potřeby energie krajských organizací. A pro část obyvatel Ralska je ta stavba ale nesmyslná, argumentují ekonomickými dopady a tím, že z velké části se zablokuje rekreační využití toho areálu. No a já tady, jak slyšíte, tady už se pouští vítězná píseň ve štábu Živé Lípy a takže to už je ode mě asi vše.
0: Říká reportér Jiří Jelínek, kterému děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. V Mostě zvítězilo hnutí Pro Most. Začíná 14. řada taneční soutěže Stardance. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobrý večer, zprávy s Janou Moravcovou.
2: Volby 2026.
3: Komunální volby v Ústí nad Labem vyhrálo uskupení Jedno Ústí. Na kandidátce figurují Pro Ústí, Piráti, Zelení, Stan, TOP 09, Ústecké fórum občanů a Naše Česko. Má přes 51% hlasů. Druhé bude zřejmě s odstupem hnutí ANO, které má necelých 16% hlasů. Volební účast byla přibližně 34,5%. Vyplývá to z dosavadních výsledků sčítání komunálních voleb na webu volby.cz. Komunální volby v Mostě vyhrálo hnutí Pro Most. Získalo 22 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila Vize Pro Most s 11 mandáty. Třetí ANO bude mít 8 zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na webu volby.cz. Voleb se zúčastnilo bezmála 30% voličů. Čtvrtá SPD má 2 mandáty. 2 zastupitele budou mít na 5. místě Piráti se Stan. Obecní volby v Litoměřicích vyhraje podle propočtu ČTK ODS. Po sečtení 87% hlasů má přes 30%. Druhé je ANO přibližně s 20% hlasů. Výsledky komunálních voleb uznají například v obci Černouček na Litoměřicku. K volbám tam přišlo skoro 80% obyvatel. Mezi nimi byl nakonec i prezident Petr Pavel, který měl původně volby vynechat.
4: Prezident Pavel po kritice ze strany veřejnosti i opozičních a koaličních politiků přerušil dovolenou a k volbám nakonec dorazil. Řekl, že hlava státu by měla jít občanům příkladem.
5: Já jsem rád, že jsem mohl tuhle chybu, řekněme, úsudku napravit, protože chyby děláme všichni, i prezidenti.
4: Z obce, která má přes 300 obyvatel, se tak stalo jedno z nejsledovanějších míst letošních voleb. V obci těsně zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026. Jedním z úspěšných kandidátů uskupení je i Martin Král z Motoristů. Jde o prvního zvoleného zastupitele strany v komunálních volbách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Na obrazovky České televize se dnes vrací Stardance. 14. ročník taneční soutěže bude poslední pro moderátory Marka Ebena a Terezu Kostkovou. O přízeň televizních diváků se utká 10 tanečních párů.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne četné přehánky, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlé postavy, má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe taky mít modrý batoh s obrázky planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na silnici 227 u Holedeče na Lounsku je nehoda osobního vozu, na místě dál vyšetřuje policie a problémy po střetu osobního vozu se zvěří čekejte taky u Krapčic na Litoměřicku na silnici 246. Sražená srna je na vozovce, tak jeďte velmi opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Sever a jeho speciální povolební vysílání, ve kterém se už za pár minut spolu s politologem Lukášem Novotným zamyslíme nad tím, co výsledky obecních voleb říkají o náladě voličů v regionu. Nejdřív ale Mandraže a taky Věra Špinarová. Tak dobrý poslech a pěkný podvečer s námi.
2: Český rozhlas Sever.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, který za vás sleduje volební výsledky. Máme za sebou komunální i senátní volby. Na některých místech se ještě sčítají hlasy, jinde už je sečteno. Voliči rozhodli o nových obecních zastupitelích a taky o třetině senátu. Do horní komory vybírali lidé v Ústeckém kraji, na Lounsku a v Děčíně. No a já teď ve vysílání Českého rozhlasu Sever vítám politologa Ústecké univerzity, docenta Lukáše Novotného. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Nakolik se lidé rozhodují podle místních témat a nakolik podle celostátní politiky? Dá se to říct?
1: Dá se to asi říct, ale ruku do ohně bych za tu výpověď úplně nedal, protože komunální volby teď fungují částečně i tak, že si voliči vlastně vyřizují trochu účty s těmi vládními stranami v případě, že jim nedoručili nějaké věci. Ale já teď nevím, třeba v případě Ústí nad Labem, kde vidíme, že ano, asi zaznamená teda jako velký neúspěch, jestli je to dané tím, jakou dělali špatnou komunální politiku, anebo jestli je to prostě tím, že se tady objevují nějaké dozvuky nebo nějaké reakce na komunální volby. Ale bezesporu ta místní témata hrajou velkou roli. Pokud chodíte nějakou dobu, a je to třeba 10-15 let, kolem velké díry v centru města, no tak a vidíte, že se prostě s tím nic neděje, no tak si

0: Položíte tu otázku, jestli vůbec nám ti politici jsou schopni řešit problémy, jako které nás opravdu pálí, když nezvládnou ani tenhle ten jakoby kvazi banální problém. Je to složitější, je to velký mix, ale ta místní témata určitě hrajou roli prostě proto, protože tohle to jsou ty volby, které mají nejblíž k občanům, občané ty své starosti často i denně vidí, hodnotí, jestli třeba i parkují špatně, jestli nakupují špatné věci a tak dále. Takže je to tak, no.
1: Je právě v tomhle rozdíl mezi tím, jak se rozhodují voliči v menších obcích nebo ve velkých městech? Posuzují ty kandidáty podle stejných měřítek?
0: Ne, určitě. Tím menší obec, tím je to adresnější. Mimochodem, víte i proč? Protože je tam v podstatě, tam ani často není na výběr. My máme velký počet obcí, až nesmyslně vysoký počet obcí. Potřebovali bychom udělat reformu prostě proto, protože nás obsluha toho území rovná se placení starostů a dalších lidí, prostě stojí velké peníze. Řekl bych, že bychom se tady měli inspirovat třeba v nedalekém Sasku, kde udělali územní reformu a sice to zpočátku opravdu bolelo, to když prostě některé obce musely zaniknout, ale dneska jim to finančně jaksi vychází jako velmi dobře. Takže já bych jako spíš šel cestou redukce počtu obcí. My i teď vidíme, že máme i méně kandidátů, kteří nám obecně v rámci České republiky vstupují do komunálních voleb. A opravdu ještě jednou to říkám, nějaká třetina, čtvrtina obcí neposkytuje voličovi vůbec žádnou volbu. To znamená, nejste-li spokojená, tak vlastně nemáte možnost tu danou kandidátku nebo toho daného starostu, starostku odvolit.
1: Rozumím.
0: Tohle prostě není dobré.
1: Pojďme se teď ale podívat do těch větších měst, kde to vypadá, že hnutí ANO jakoby trochu ztratilo půdu pod nohama a přišlo o ty své tradiční bašty na severu. Je to podle vás ten nejvýraznější posun voleb, které máme za sebou?
0: Bez zesporu. A já nevím teď, jestli to je tím, že opravdu ta dominantní vládní strana prostě nedoručuje svým voličům, nebo jestli to je například i tím, že Andrej Babiš, který sám v Ústeckém kraji v uplynulých 4 letech byl poslancem a jak víme, tak v podstatě nejenom, že do toho kraje jako čistě na té týdenní bázi, jako klasický poslanec vůbec nejezdil, ale i vlastně po 4 letech z toho kraje vlastně jako odcestoval do úplně jiného volebního obvodu na konci republiky, že jo, do Moravskoslezského kraje. A nebo jestli to je skutečně ta špatná politika, kterou tam ANO dělalo. Evidentně třeba, když vezmu Ústí nad Labem, no tak tam prostě voliči ANO odvolili, ale prosím pěkně, je třeba vidět i tu, po mém soudu, velmi zajímavou mravenčí práci, kterou tam jedno Ústí dělalo. Oni opravdu se na to připravovali. Vím, že se tam konaly i různé rozhovory s občany a opravdu prostě jako jim naslouchali a snažili se vytvořit jakousi alternativu. Říkám to i proto, že my jsme měli studenty například, kteří vlastně byli součástí těch aktivit. Takže je to velmi zajímavé to pozorovat a myslím si, že i ve stranické centrále ANO si tohle to teda budou muset velmi kriticky vyhodnotit.
1: Povídat bychom si mohli ještě dlouho, ale čas nás tlačí, takže já pro tuhle chvíli moc děkuji politologovi Lukáši Novotnému. Díky moc a naslyšenou.
0: Já děkuji, naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Pěkný sobotní večer s Českým rozhlasem Sever, s rozhlasem, který za vás sleduje volební výsledky ve volbách, které máme za sebou. No a v Ústí nad Labem v komunálních volbách zatím suverénně vede uskupení Jedno Ústí. Má víc než 51% hlasů. V krajském městě je sečteno skoro 90% okrsků. Dosud vládnoucí hnutí ANO je na druhém místě se zhruba 16%. Třetí je Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov. To má téměř 11% hlasů. Skoro 7% získalo Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci. Přes 5% hranici se dostala i koalice SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Ve volebním štábu zatím jasného vítěze, tedy uskupení Jedno Ústí, je reportérka Daniela Pilařová. Danielo, dobrý den.
1: Hezký podvečer. Tady ve volebním štábu ve fialových barvách je nálada velice radostná. Lidé stojí na ulici, baví se s lídrem Tomášem Bohryskou, kterého už označují za příštího ústeckého primátora. Nálada je tu opravdu velice bouřlivá, jak určitě sami za mnou slyšíte. Připomenu ještě, že uskupení Jedno Ústí tvoří Pro Ústí, Ústecké fórum občanů, Starostové a nezávislí a TOP 09.
0: Předpokládám, že zcela jiná nálada panuje ve štábu hnutí ANO. Víme, jak hnutí ANO reaguje na průběžné výsledky?
1: Lídr Tomáš Hrubý uznal porážku a lídrovi Jednoho Ústí Tomáši Bohryskovi už telefonicky poblahopřál. Řekl, že vítěz zřejmě nebude potřebovat skládat koalici, nicméně je připravený k jednání o případné spolupráci. To, že hnutí ANO v krajském městě volby nevyhraje, přičítá Hrubý dlouhodobě náladě ve městě a dobrému marketingu budoucího vítěze.
0: Jak se vyvíjí výsledky v ústeckých obvodech?
1: Jedno Ústí výrazně vyhrává taky v centrálním obvodu, na severní terase a taky na Střekově. I tam teda hnutí ANO přišlo o prvenství. Neštěmice zůstávají v rukou hnutí Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov, má 40%. Obvod tedy zřejmě dál povede starostka Iveta Tomková.
0: Říká reportérka Daniela Pilařová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: 8.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem komunální volby vyhrává jedno Ústí, tedy spojení pro Ústí TOP 09 UFO starostů a Našeho Česka. Získává přes polovinu hlasů voličů. Porazilo tak dosud vládnoucí hnutí ANO, které má kolem 16%. Jedno Ústí vede i ve třech městských obvodech. Pouze v Neštěmicích opět vítězilo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Komunální volby v Teplicích vyhrála ODS, získala 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo ANO s 9 mandáty. Třetí volba pro Teplice bude mít 7 zastupitelů. Čtvrtá SPD má 1 mandát. Vyplývá to z výsledku komunálních voleb na webu volby.cz. Voleb se zúčastnilo skoro 32% voličů. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Louny podle propočtu ČTK postoupil obhajující senátor Ivo Trešl za Starosty a nezávislé. Za týden se utká s Jaroslavem Mikolášem z hnutí ANO. Trešl má teď 42,5% hlasů, druhý Mikoláš má přes 26% hlasů. Voleb se zúčastnilo přibližně 42% voličů. O hlasy usilovalo 6 kandidátů. Ředitel Strakonické nemocnice Tomáš Fiala z hnutí Naše Česko obhájil svůj mandát v Senátu. Hned v prvním kole získal nadpoloviční počet hlasů. Před 6 lety byl zvolený jako nestraník za ODS. V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Gruly z TOP 09.
1: Volby 2026.

0: 19 hodin a 40 minut posloucháte Český rozhlas Sever a jeho speciální povolební vysílání. V okresních i středně velkých městech Ústeckého kraje končí sčítání hlasů odevzdaných v komunálních volbách. Na některých místech už vítězové slaví a plánují jednání o případných koalicích. Průběžná účast u komunálních voleb v kraji překročila 40%. Další podrobnosti zjišťoval reportér Jan Beneš.
1: Podíváme se na krajské město. V Ústí nad Labem je sečteno téměř 94% hlasů. Vítězem vole bude uskupení Jedno Ústí. Hnutí ANO už Ústy lídra Tomáše Hrubého uznalo porážku. Řekl také, čím si ji vysvětluje.
2: Tak byla tady nějaká nálada dlouhodobější, kdy samozřejmě oni měli velice dobrý marketing a ta nálada se odrazila v tom výsledku těch voleb, takže nenáhodou se říká, že Ústí byla špatná nálada a teď se to sčítá dohromady za těch 8 let.
1: Uskupení Jedno Ústí podle Tomáše Hrubého nebude koalici potřebovat. Hnutí ANO je ale přesto podle něj připravené jednat.
0: No a pojďme se podívat, jak to vypadá v okresních městech.
1: Mezi okresními městy už je jasno. V Mostě, kde vyhrálo hnutí Pro Most z 22 mandáty, 11 křesel v zastupitelstvu získalo uskupení Vize Pro Most, následované hnutím ANO s 8 zastupiteli. Do zastupitelstva se tam ještě dostali zástupci uskupení Piráti, Zelení a Starostové a uskupení SPD a Motoristů Sobě. Obě uskupení získala po 2 mandátech. K volbám v Mostě přišlo téměř 30% voličů. V Teplicích vyhrála ODS z 10 mandáty, druhé hnutí ANO má o 1 zastupitele méně, 7 křesel v zastupitelstvu získalo uskupení Volba pro Teplice a 1 zastupitele bude mít v Teplicích uskupení SPD, Trikolora a Nezávislí. Podle lídra vítězné ODS Hynka Hanzy ale bude v Teplicích dál pokračovat koalice ANO a Volby pro Teplice, řekl mu to náměstek primátora Petr Slavíček z Volby. V Chomutově už je také sečteno, volby tam vyhrálo hnutí ANO s 8 mandáty, o 1 zastupitele méně má uskupení Jsme pro Chomutov. 6 křesel získalo hnutí Nový Sever, 4 mandáty získal Lepší Chomutov, po 3 zastupitelích bude mít uskupení Starostové a Nezávislí s podporou ODS a uskupení SPD Motoristé pro rovná se Chomutov Sobě. Po 2 mandátech ještě získali Stačilo a uskupení Máme rádi Chomutov. V Litoměřicích zbývá se číst přibližně 5% hlasů, vítězem voleb se stane ODS, na 2. místě je průběžně hnutí ANO. V Děčíně je sečteno necelých 40% okrsků a v Lounech 85%.
0: No a pojďme ještě krátce zmínit sčítání senátních voleb.
1: Do volebního obvodu Louny je sečteno přes 90% okrsků, zatím vede obhajující senátor Ivo Trešl ze STAN s více než 42%. Druhý je prozatím Jaroslav Mikuláš za ANO s více než 26%. Ve volebním obvodu Děčín je sečteno 71% okrsků, zatím s téměř 52%. Tam vede Zbyněk Linhart za STAN, který svůj post obhajuje. Další kandidát Michal Heitzmann za ANO má více než 21%.
0: Říká Jan Beneš, kterému děkujeme za aktuální informace.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Necelých 10 minut nám zbývá do 8 hodiny večerní. Vy posloucháte speciální povolební vysílání Českého rozhlasu Sever, ve kterém se teď podíváme do Libereckého kraje. Letošní komunální volby totiž znamenají pro řadu měst a obcí právě tam výměnu ve vedení radnic. Kde jsou změny po letech největší, to ví náš editor Jiří Zeman. Dobrý večer.
1: Pěkný večer. Z okresních měst se dá čekat zajímavé povolební vyjednávání v Semilech. Těm dosud vládlo uskupení Volba pro Semily, které teď ale skončilo třetí. Na druhém místě je tam hnutí ANO a vítězem voleb je nové uskupení Moje Semily s lídrem Sebastianem Kuršelem. Rozdíl mezi prvními dvěma místy je přitom necelé procento. Všechny tři strany ale získaly po 6 mandátech. Rozhovory o koalici chce Kuršel zahájit ještě dnes. Další z měst, kde se po letech mění starosta, je Frýdlant. Tam s velkým náskokem vyhrálo uskupení Frýdlant pro všechny. V jehož čele stojí dosavadní místostarosta Jiří Stodůlka, který letos na jaře opustil řady ODS. Frýdlant pro všechny získal přes 32% hlasů, což představuje 8 mandátů v 21 členem zastupitelstvu. Druhé hnutí ANO tam má necelých 20% a třetí ODS pak 15%. Podle Jiřího Stodůlky je vítězství s takovým odstupem nečekané.
2: Takový výsledek jsme opravdu nečekali. Věřili jsme si na 6 mandátů. Si myslím, že jsme poskládali fakt tým, který je úžasný. Že to jsou lidi, kteří ve finanční to znamenají a celý se to zúročilo. Je to prostě pecka. Čekáme na prvního potenciálního koaličního partnera a uvidíme, jak to poskládáme. Každopádně my budeme usilovat o starostu.
1: Když ještě zůstanu ve frýdlantském výběžku, tak volební výsledky zamíchaly i s dosavadním uspořádáním radnice v Hejnicích. Tam je vítězem voleb uskupení Živé Hejnice, kde byla jedničkou Lucie Podhorova.
0: Jaké největší změny jsou na Českolipsku?
1: Například v Novém Boru už zřejmě nebude starostou dosavadní Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj, ti tam skončili druzí. Vítězem je uskupení s názvem Nový Bor s lídrem Tomášem Maškem. Ve Cvikově místo starosty opustí Petr Vrabec. Vítězem voleb se totiž stal dosavadní místostarosta Jaroslav Švehla z uskupení Cvikop v pohybu. Velmi těsně dopadly volby v Ralsku. Od roku 2018 ho vedl Miloslav Tůma z hnutí ANO. Teď ale ANO skončilo v Ralsku druhé. Vítězem voleb je uskupení Změna v čele s Jaroslavem Slukou.
0: Ještě nějaká města a obce čeká obměna.
1: ANO, třeba Janov nad Nisou, už zřejmě nepovede dlouholetý starosta Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj, nyní také náměstek hejtmana pro dopravu. Vyhráli tam totiž nezávislí kandidáti pro Janov v čele s Adamem Kulichem. Oběma obměna čeká i Lomnici nad Popelkou. Volby tam vyhrálo s téměř 50% uskupení z Lomnice Vize pro budoucnost Lomnice v čele s Janem Pekárkem. Stejně tak skončí v Harachově Tomáš Vaší nebo v Kořenově Luboš Marek.
0: Říká editor Jiří Zeman. Díky za informace.
1: Za málo.
3: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hnutí ANO uznalo volební porážku v Ústí nad Labem, vítězí uskupení Jedno Ústí. V Chomutově vyhrálo komunální volby hnutí ANO. Brodec na Lounsku má po 4 letech opět zastupitelstvo. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Krásný večer vám přeje Jana Moravcová.
1: Volby 2026.
0: V Ústí nad Labem komunální volby vyhrává Jedno Ústí, tedy spojení pro Ústí, TOP 09, UFO, Starostů a Našeho Česka. Získává přes polovinu hlasů voličů. Porazilo tak dosud vládnoucí hnutí ANO, které má kolem 16%. Jedno Ústí vede i ve 3 městských obvodech, pouze v Neštěmicích opět zvítězilo hnutí Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov. Hnutí ANO už uznalo porážku, řekl jeho lídr Tomáš Hrubý.
2: Já už jsem lídrovi poblahopřál k jasný výhře a prostě prohry patří k životu a já jsem z prostředí, kde jsou jak výhry, tak prohry, tak bohužel nerad prohrávám, ale musím prostě jednoznačně uznat sílu soupeře a jednoznačný výsledek.
0: Podle Hrubého je Jedno Ústí v takové výhodě, že koalici nebude potřebovat. Prohru si vysvětluje dlouhodobě špatnou náladou obyvatel města a dobrým marketingem vítězného uskupení. Komunální volby v Teplicích vyhrála ODS a získala 10 míst v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo ANO s 9 mandáty. Třetí volba pro Teplice bude mít 7 zastupitelů. Čtvrtá SPD má 1 mandát. Přišlo zhruba 32% voličů. ODS se podle svého lídra Hynka Hanzy pokusila vyjednávat o koalici s uskupením Volba pro Teplice.
3: To jsem učinil ten telefonát jako první, tím, že jsem byl panem Slavíčkem lídrem Volby pro Teplice za KDU-ČSL odmítnut s tím, že chtějí prioritně koalici s ANEM, to znamená druhý na pásce s třetím chtějí obejít vítěze. Následně jsem pogratuloval i panu Štáblovi, který tuto informaci potvrdil.
0: Primátor Teplic Jiří Štábl z hnutí ANO uvedl, že dosavadní koalice s Volbou pro Teplice bude dál pokračovat. Komunální volby v Chomutově opět vyhrálo hnutí ANO, získalo 8 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhé skončilo Jsme pro Chomutov se 7 mandáty. Třetí Nový Sever bude mít 6 zastupitelů, vyplývá to z výsledku komunálních voleb na webu volby.cz. Voleb se zúčastnilo zhruba 28,5% voličů. Čtvrtý Lepší Krumlov má 4 mandáty, 3 zastupitele bude mít na 5. místě SPD. Šestý je STAN se 3 mandáty a 7. příčku obsadí Máme rádi Chomutov se 2 zastupiteli. Na 8. místě skončilo Stačilo se 2 mandáty. V Broci na Lounsku přišlo ke komunálním volbám skoro 67% voličů. Celkem tam mohlo hlasovat 78 lidí. Obec v posledních 4 letech spravoval úředník ministerstva vnitra. V minulých volbách totiž nikdo nesestavil kandidátku. Kvůli nastartování rozvoje obce tam pro letošní volby vznikla 7členná kandidátka nezávislých. Její lídr Petr Kotek chce například pokračovat v připraveném projektu obnovy rybníka, který je v havarijním stavu. Kotek zmínil i další priority nového zastupitelstva.
4: Vodovody, tak ty se musí dokončit. Jo, jsou tady nějaký věcný břemena na pozemkách, to se musí vyplatit, dořešit. No a potom bychom chtěli, co se týče ještě svozu komunálního odpadu, tak zlepšit to, zefektivnit a zároveň doufám si, že by to bylo levnější.
0: Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografie chlapce najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne četné přehánky, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, maxima na horách do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete aktuálně bez nehod a u zavírku čekejte řidiči na ústecké severní terase. Uzavřená je tam kvůli stavebním pracím ulice Svojsíkova.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
5: I po 8 hodině večerní je s vámi povolební vysílání Českého rozhlasu Sever. Scháníme pro vás vyjádření zástupců úspěšných i neúspěšných uskupení z měst Ústeckého kraje a máme pro vás i vyjádření kandidátů do Senátu. Tak zůstaňte i dál s námi.
1: Český rozhlas Sever.

0: Po 8. a s postupujícím časem se blíží konec sčítání hlasů. V senátních volbách v Ústeckém kraji se konaly na Lounsku a Děčínsku. Jak to teď vypadá, tak to nám řekne Gabriela Hauptvoglová. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Tak v obvodě Louny, pod který spadá vlastně i okres Rakovník a část Kladenského okresu, už je sečteno kolem 59% okrsků, takže můžeme v podstatě mluvit už o tom, že do druhého kola postoupí vlastně obhajující senátor Ivo Trešl za Starosty, který má skoro 43% hlasů. Takhle zatím komentuje ten postup.
2: Chtěl bych poděkovat voličům i protikandidátům, protože si myslím, že ta kampaň byla vedena v relativně gentlemanském rázu bez nějakých velkých podpásovek. Vážím si té velké podpory, kterou jsem dostal. Myslím si, že jsem to ani určitě nečekal.
1: Ve druhém kole se tedy utká s Jaroslavem Mikolášem za hnutí ANO, který má kolem 26%. Ještě připomenu, že v tomto obvodě je účast přes 41%. Je to víc než při minulých senátních volbách, kdy ta účast byla 34%.
0: No a jak to vypadá s hlasováním do Senátu na Děčínsku?
1: Tak tam je sečteno zatím zhruba 78-79% okrsků. Účast je tam také vyšší než při minulých volbách. Je přes 34%, před 6 lety to bylo 30%. Vypadá to, že svůj mandát v prvním kole obhájí podobně jako minule Zbyněk Linhart, nezávislý za Starosty. Ten má aktuálně přes 52% hlasů. Druhý v pořadí je Michal Heitzmann za hnutí ANO, který má pouze nějakých 21-20% hlasů. Ještě připomenu, že volby senátní se konaly i na Českolipsku. Tam je sečteno 98% okrsků. Už teď je jasné, že Jiří Vosecký, nezávislý, svůj mandát v Senátu neobhájí. Získal kolem 14% hlasů. Do druhého kola s více než 30% postoupí s

0: starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a také liberecký hejtman Martin Půta za Starosty pro Liberecký kraj.
1: Ty nejaktuálnější informace o senátních volbách pro nás měla Gabriela Hauptfoglová. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Stále jste s Českým rozhlasem Sever a posloucháte naše speciální povolební vysílání. Sčítání hlasů v komunálních volbách už skončilo například v Mostě, v Teplicích nebo v Chomutově. Naopak v Děčíně mají sečtenou zhruba polovinu okrsků. Na výsledky čekají i jinde, třeba ve Šluknovském výběžku. Podrobnosti má reportér Jan Beneš.
1: Volební komise mají ve Varnsdorfu sečteno zhruba 85% okrsků. Zatím tam vede uskupení Náš Varnsdorf před uskupením Volba pro město Varnsdorf. Sečteno nemají ještě ani ve Šluknově, chybí dopočítat zhruba čtvrtinu okrsků. Průběžně tam vede s velkým náskokem uskupení Společně za Šluknov. Na druhém místě je uskupení Město Lidem. Sečteno mají v České Kamenici, k volbám tam přišlo 40% voličů, kteří do čela města poslali uskupení Koalice pro Kamenici, které v 21 členném zastupitelstvu obsadí 13 křesel. 4 mandáty získalo Město pro lidi a po 2 zastupitelích uskupení pro Českou Kamenici a Naše Česká Kamenice. Sečteno mají i v Benešově nad Ploučnicí. V 15 členném zastupitelstvu získalo hnutí SNK Evropští demokraté, po 3 zastupitelích bude mít hnutí ANO a uskupení Koalice pro Benešov. 2 křesla získala uskupení Benešováci a Benešov srdcem. 1 zastupitele bude mít uskupení Náš Benešov.
0: Na 2 místech se sčítaly taky speciální žluté obálky. Na Lounsku a Děčínsku se volilo do Senátu. Tak pojďme připomenout, jak to dopadlo tam.
1: V Lounech zatím sečetli 95% okrsků. Ivo Trešl za STAN získal zatím 43% hlasů. Na 2. místě je zatím Jaroslav Mikuláš z hnutí ANO se skoro 26% hlasů. Ve volebním obvodu Děčín je sečteno 79% okrsků, vede Zbyněk Linhart za hnutí STAN s 52% a 2. je Michal Heitzmann z hnutí ANO s téměř 21%.
0: Tolik tedy Jan Beneš, díky za informace.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Občané Cítolip na Lounsku v referendu jasně odmítli výstavbu a provozování větrných elektráren v katastrálním území obce. Vyplývá to z výsledků hlasování zveřejněných na úřední desce obce. Referendum je závazné, hlasovalo přes 59% oprávněných voličů. V Ústí nad Labem komunální volby vyhrálo jedno Ústí, tedy spojení Pro Ústí, TOP 09, UFO, Starostů a Našeho Česka. Získalo přes polovinu hlasů voličů. Porazilo tak dosud vládnoucí hnutí ANO, které má kolem 16%. Hnutí ANO už uznalo porážku, řekl to lídr Tomáš Hrubý. V Mostě vyhrálo hnutí Pro Most, v 45 členem zastupitelstvu obsadí 22 křesel, 11 mandátů získalo uskupení Vize Pro Most, následované hnutím ANO s 8 zastupiteli. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci uskupení Piráti, Zelení a Starostové a uskupení SPD a Motoristů sobě. Obě uskupení získala po 2 mandátech. Starostka České Lípy Jitka Wolfová z hnutí ANO a liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro liberecký kraj se příští týden utkají ve druhém kole senátních voleb na Českolipsku. Post obhajoval Jiří Vosecký, před 6 lety zvolený za Starosty pro liberecký kraj a hnutí STAN. Ten skončil třetí.
1: Volby 2026.

0: 20 hodin a 40 minut k tomu posloucháte speciální povolební vysílání Českého rozhlasu Sever, ve kterém se teď zaměříme na krajské město. Hnutí ANO totiž přišlo po 8 letech o prvenství v Ústí nad Labem. Komunální volby tu suverénně vyhrává uskupení Jedno Ústí. Má víc než 51% hlasů a ve městě zbývá sečíst už jenom zhruba 7% okrsků. Hnutí ANO už přiznalo porážku. Reportérka Daniela Pilařová byla ve volebních štábech obou uskupení. Danielo, dobrý večer.
1: Hezký podvečer, je to tak?
0: Tak jak to vypadalo? Jaké byly reakce na volební výsledky?
1: Tak zatímco ve štábu, ve vítězném štábu Jedno Ústí byla obrovská oslava, hluk a desítky lidí na ulici slavili, tak ve štábu hnutí ANO bylo velice ticho a smutno. Lídr kandidátky Tomáš Hrubý přisuzuje to vítězství, jak on sám řekl, špatné náladě ve městě a také lepšímu marketingu, než mělo uskupení Jedno Ústí. Hrubý řekl, že se musí zamyslet nad výsledkem voleb a vymyslet, jak dál, a víc celou věc komentovat nechtěl. Kromě toho se do zastupitelstva města dostane taky hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, Spolu pro Ústí, tedy ODS a Lidovci, a přes 5% hlasů získala koalice SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory. A
0: tolik tedy Ústí jako takové. Zajímá mě, jestli se změní taky situace v ústeckých obvodech.
1: Tak kromě Neštěmice změní. V Neštěmicích opět zvítězilo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, vedené starostkou Ivetou Tomkovou. V centru na Střekově a na severní terase hnutí ANO také skončilo s odstupem až druhé. Vyhrávám tam Jedno Ústí.
0: Velké změny čekají krajské město a je to jasné z těch výsledků volebních, které zatím ještě nejsou definitivní, ale už skoro. Informace z volebních štábů pro nás měla Daniela Pilařová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Posloucháte speciální povolební vysílání Českého rozhlasu Sever a my pro vás máme rozhovor s jedním úspěšným mužem. Senátorem za Děčínsko totiž velmi pravděpodobně zůstane Zbyněk Linhart za Starosty a nezávislé. Sečteno je v Děčíně skoro 90% okrsků a současný senátor má téměř 53% hlasů. Pane Linharte, dobrý večer.
1: Hezký večer.
0: Tak přiznejte, čekal jste, že se vám podaří obhájit mandát už v prvním kole?
1: Ne, musím říct, že tentokrát jsem to opravdu nečekal. Ostatně tak jako ani před 6 lety. A letos to bylo o to náročnější, že jsem měl dva vlastně protikandidáty se stejným spektrem voličů. Každopádně bych chtěl využít té situace, bych poděkoval voličům za to, že přišli k volbám a za to, že mi dali svoji důvěru, i když ještě nevíme, jak to vlastně dopadne, ale ta naděje je velká.
0: Jasně, ty výsledky zatím ještě nejsou definitivní, nicméně vypadá to, že k žádné zásadní změně nedojde. V minulém volebním období jste zastával taky post neuvolněného radního v Krásné Lípě. Plánujete i v tomto volebním období zůstat v zastupitelstvu?
1: Já jsem před 12 lety, když jsem byl zvolený poprvé do Senátu, tak jsem skončil jako starosta. Udělali jsme takovou druhou funkci druhého neuvolněného místo starosty neplaceného a docela to vyhovovalo oběma stranám a myslím si, že asi o tom se teprve budeme bavit, ale myslím si, že to asi bude pokračovat, že to je vlastně užitečný jak pro mě, že vidím, co se děje, jsem u toho dole, u těch výsledků toho, jak se projevují ty zákony a všechny ty předpisy, které se v Praze vyrábí, jak se projevují tady dole. A naopak, takže asi to tak zůstane, ale budeme o tom teprve mluvit. Taky teda musím říct, že jsme vyhráli i tady už po 32 letech opět a to takže absolutně na městě jako sdružení nezávislých kandidátů, takže bude to vlastně na nás, nemusíme se ani dohodovat s protikandidující stranou.
0: Budeme-li se držet toho, že budete v následujících 6 letech znovu senátorem, chcete se zaměřit na práci senátora z pohledu Děčínska a Šluknovska? Co podle vás je v téhle oblasti nejdůležitější?
1: Tak ono je to dvojí pohled. Samozřejmě ta práce senátora je hlavně v Praze a v té celostátní politice a z toho, co dělá senát. A senátor v regionu nemá žádné kompetence, bohužel, ačkoliv je přímo volený, jedinej přímo volený člověk. To je škoda. A já se snažím ten handicap dohánět alespoň tak, že ty věci, tak jak je vidím, tady zažíváme společně se starosty s dalšími lidmi, tak aspoň ty témata nastolovat, dávat je na stůl, dávat zpětnou vazbu v Praze, dávat zpětnou vazbu i do těch zákonů. A to, co je zásadní a co jsem se snažil a má to nějaké výsledky, tak to bylo to, aby a senát, celý senát opakovaně mě v tom podpořil, aby kohezní evropské kohezní fondy opravdu směřovaly do těch kohezních regionů, což je vlastně Severozápad. A v tom chci pokračovat jistě.
0: No a teď něco osobnějšího, mám takové zákulisní informace, že jste toho během dneška mnoho nesnědl. Už jste se stihl najíst?
1: Právě teď jsem si ohřeval polévku, nevím, kde to berete, tady máte nějakou kameru tajnou. Ne, takže bohužel ne, ale já jsem v týdnu na styk, jak jsem dělal tu kampaň fakt až do posledních chvil, tak jsem prostydl a takže mám tenhle problém spíš jako s mluvením a vůbec se dostat někam a tak se těším na teplou polévku.
0: Tak si ji dohřejte a pochutnejte si. Díky moc, že jste si na nás udělal čas. Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byl nejpravděpodobněji nový senátor za Děčín, vlastně staronový děčínský senátor Zbyněk Linhart. Díky a hezký večer.
1: Děkuju moc všem za hlasy a za účast a hezký večer všem. Díky.
2: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Hnutí ANO uznalo volební porážku v Ústí nad Labem, vítězí uskupení Jedno Ústí. V Litoměřicích vyhrála komunální volby ODS. V Mostě vyhrálo komunální volby Hnutí pro Most. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobrý večer, zprávy s Janou Moravcovou.
1: Volby 2026.
0: V Ústí nad Labem komunální volby vyhrává Jedno Ústí, tedy spojení Pro Ústí, TOP 09, UFO, Starostů a Našeho Česka. Získává přes polovinu hlasů voličů. Porazilo tak dosud vládnoucí hnutí ANO, které má kolem 16%. Jedno Ústí vede i ve třech městských obvodech. Pouze v Neštěmicích opět zvítězilo hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Hnutí ANO už uznalo porážku, řekl to jeho lídr Tomáš Hrubý. Podle Hrubého je Jedno Ústí v takové výhodě, že koalici nebude potřebovat. Prohru si vysvětluje dlouhodobě špatnou náladou obyvatel města a dobrým marketingem vítězného uskupení. Komunální volby v Litoměřicích vyhrála ODS, získala 10 mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo hnutí ANO se 6 mandáty, minulý vítěz voleb. Třetí Sen pro Litoměřice bude mít 3 zastupitele, vyplývá to z výsledků komunálních voleb na webu volby.cz. Voleb se zúčastnilo přes 42%. Voličů. Čtvrté Naše Litoměřice 2026 mají 3 mandáty, 2 zastupitelé bude mít na 5. místě SPD. Šestý je Stan se 2 mandáty a 7. příčku obsadí tým s 1 zastupitelem. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Louny, který zahrnuje i Rakovnicku a část Kladenska, postoupí Ivo Trešl za Starosty a Jaroslav Mikuláš za ANO. Lékař a radní Rakovníka Ivo Trešl svůj senátorský post obhajuje. Získal zhruba 43% hlasů.
2: Chtěl bych poděkovat voličům i protikandidátům, protože si myslím, že ta kampaň byla vedena v relativně gentlemanském rázu bez nějakých velkých podpásovek. Vážím si té velké podpory, kterou jsem dostal. Myslím si, že jsem to ani určitě nečekal.
0: Příští týden se ve druhém kole senátních voleb utká s Jaroslavem Mikulášem, který má 26% hlasů. V Mostě vyhrálo hnutí Pro Most. V 45 členném zastupitelstvu obsadí 22 křesel. 11 mandátů získalo uskupení Vize Pro Most, následovaném hnutím ANO s 8 zastupiteli. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci uskupení Piráti, Zelení a Starostové a uskupení SPD a Motoristů sobě. Obě uskupení získala po 2 mandátech. Koaličního partnera začne hnutí Pro Most hledat v nadcházejícím týdnu, říká lídr a dosavadní primátor Marek Hrvol.
3: My jsme teď měli 4 roky koalici s hnutím ANO, takže přirozeně určitě se budeme bavit s nima, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne. Myslím, že někdy v horizontu týdne až 2 týdnů se domluvíme na nějaké platformě koaliční.
0: K volbám v Mostě přišlo téměř 30% voličů. Policisté prosí o pomoc s pátráním po 12-letém Romanu Molnárovi z Brna. V pátek se po vyučování nevrátil domů. Rodina nejprve hledala do nočních hodin, ale nepodařilo se ho najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé dlouhé tepláky a černou sportovní obuv se zelenými prvky. U sebe měl modrý batoh z obrázky Planet. Je štíhlé postavy a měří přibližně 165 cm. Má tmavé, krátké vlasy. Fotografie chlapce najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Pokud máte o chlapci jakékoliv informace, volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, četné přehánky odpoledne, nejvyšší denní teploty do 14 a na horách do 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 2 osobních aut komplikuje provoz v Litoměřicích na Tyršově Mostě a komplikace v podobě olejové skvrny čekejte na výjezdu z Dobroměřic na Lounsku. Já vám přeji šťastnou cestu a dál pěkný večer s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a v dnešním vysílání se zaměříme na ochranu jahodníku před zimními časy. Navštívíme také rybníky, tedy jak se letos dařilo rybám v tom horku a suchu, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, že dozrává vínečko. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: podle horečky. Hobby magazín. Jak se postarat o jahodníky na vyvýšeném záhonu, aby v pohodě přečkali zimu? Tak to vás určitě mnohé bude zajímat. Tedy jestli odstranit plevel, ostříhat jahodníky, všechno přikrýt, zalévat. A je pro jahodníky vůbec vyvýšený záhon vhodný? Tak to všechno pro vás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková.
1: S Janou Lapáčkovou z Českého zahrádkářského svazu stojíme u vyvýšených záhonů s jahodníky. Jak se teď na podzim máme o ty jahodníky postarat, Jano?
2: Dobrý den. A takže teď na podzim vlastně je zásadní ty jahody zkontrolovat před zimou, podívat se, jestli nemají nějaké suché listy, ty odstraníme a také zjistit, jestli je dostatečně ten substrát vlhký, takže případně zalít a vlastně takhle celkově zkontrolovat.
1: Takže nic jiného s nimi neděláme, není potřeba je ostříhat třeba na ježka nebo okopat. Stačí jenom zalít, ani zeminu nemusíme nakopčit.
2: Tak s jahodami neděláme teda opravdu nic speciálního. Když jsme chtěli ostříhat, tak to už jsme měli provést v červenci a ani je nepřihnojujeme.
1: Když si někdo koupil jahodníky až teď, tak může je ještě vysadit do toho vyvýšeného záhonu?
2: Určitě, v těch teplejších oblastech dokonce můžete jahodníky vysadit až do konce října a při běžné nadmořské výšce zhruba tak do poloviny října, aby před zimou stihli v pořádku zakořenit.
1: Ničím ty jahodníky nebudeme na zimu přikrývat a asi jenom budeme kontrolovat, jestli je ten substrát dostatečně vlhký a případně i v zimě budeme zalévat.
2: Přesně tak, jenom v podstatě až trošku začne už mrznout, tak se může stát, že ten mráz ty jahody vytáhne, tak v tenhle okamžik je potřeba ty jahody přikopčit, přihrnout zeminou a i v těch vyvýšených záhonech je důležité právě i v zimě kontrolovat, jestli ten substrát je vlhký, případně i přes zimu lehce zalít. Pokud bychom chtěli zvolit jinou variantu toho přikopčení, můžeme využít i chlévský hnůj nebo třeba kompost, kterým ty jahody přihrneme.
1: Někdo má taky stále plodící jahodník.

0: k ním dostaneme.
1: A někdo tady zrovna asi buduje vyvýšené záhony.
2: Samozřejmě je to každý rok úplně jiné podle počasí. Někdy jsou začátkem října už květy a plody pomrzlé a jejich dozrávání nemusíte vůbec řešit. No a já už jenom dodám, že reportáž, článek a fotografie, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu a to je rozhlas.cz/hobby. Dáme si trochu muziky a pak pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše dotazy, tedy rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Do záznamníku řeknete, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců. Máme tady první dotaz.
1: Máme mravence, kteří nám bydlejí v základech domu. Je to u Broskve. A těch mravenců je tolik a vyzkoušeli jsme na nich koupených preparátů mnoho. Ten cukřík bílej, ten obcházejí, jako kdyby jim zapáchal. Domečky a podobné věci, které se nabízejí. Ale mravenců je stále plno. Nemůžeme se jich zbavit.
0: Tak s mravenci by nám mohl poradit František Hlubocký, pardubický zahradník.
2: Mravenci jsou vynalézaví a zvykají si, a právě dřív přípravky proti mravencům bývaly na bázi napuštěných cukerných krystalků, ale to už se ví opravdu, že na ně nezabírá, ale jsou přípravky proti mravencům, které se dají koupit, ty novější, používají se buď podle toho, kde se vyskytují. Je to takový prášek, který je láká, oni ho teda olížou, ale mnohdy i zanesou do svého hnízda a vyhubí, a o těch vím, že jsou účinné. Dokonce do bytu, když to je, tak lze i mít takové pasti, říká se tomu, takové mističky, že jo, a tam oni zalezou a tam se toho zase nalížou, aby jsme nemuseli si třeba pod skřínkou někde v kuchyni sypat po zemi. Je i dokonce sprej, a nebo zase se dá doporučit tyto přípravky, zdají se rozpustit třeba do konvičky s vodou, jako udělá koncentrát, když jsou právě třeba okolo domu, jak bývají třeba dlažba okolo domu a takové ty spáry, že jo, těsně uzdí, tak dají se tam i nalít. Takže myslím si, že v současné době to akorát jsou teda dražší ty přípravky, ale pokud vím, fungují dobře.
3: A nějaké babské rady?
2: Babské rady. No, ono je to problém. Říká se, že do bytu, když nechceme, že teda jim vadí, je to jenom zajímavost, přeškrtat jim cestičky křídou. Jet prstem po těch cestičkách, kudy chodí, to, že jim vadí, ale oni jsou chytří a oni udělají okliku. Totéž nemají rádi mletou skořici nasypat, jo, nemají rádi tyhle ty kořeněné vůně.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám asi 20 let starý fík na slunném chráněném místě a každý rok má až 50 plodů. Ale před dozaráváním vždycky přes noc všechny opadají.
0: Já se samozřejmě vůbec nechci chlubit, ale pochlubím se. Letos v tom horku a suchu jsem měl dvě úrody fíků. Ta druhá dozrává právě teď, a ve středomořských podmínkách, které my tu samozřejmě nemáme, tak tam mají fíky dokonce 3 úrody ročně. Zpátky k dotazu. Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já z vlastní zkušenosti vím, že pokud někdo chce doma pěstovat fíky a řekněme si, dají se pěstovat venku bez nějakých větších problémů, a když najdete nějaké stanoviště, které je chráněné, které je slunné, tak tam ten fík můžete klidně zasadit. Pak druhá věc, a to je to, že při výběru té odrůdy všichni řeší mrazozdornost. Jo? Je to honba o tom, která odrůda vydrží o 2 stupně minus víc a která vydrží míň, tak všichni hledají ty nejodolnější tomu mrazu. Já bych v tuhle tu chvilku spíš poradil, abyste dbali na to, že si vybíráte odrůdy, které kvetou a jsou rané v rámci toho dozrávání, protože u těch fíků to není o tom, aby vám to jako nezmrzlo, tam je to spíš o tom, aby vám co nejvíc těch plodů dozrálo. Díval bych se spíše po odrůdách, které jsou rané, na to dozrání potřebují kratší čas, protože já chápu, že je rozdíl mezi stanovištěm někde na pobřeží slunné Itálie, Kalábrie a někde jako v České republice. To dozrávání a ta ranost je tam velmi důležitá. A v rámci vlastně toho pěstování, když si koupíte sazeničku, tak ten první, druhý rok, tak se snažíte jí prostě nějak trošku jako víc stříct, to znamená udělat kolem nějaký kryt, vycpat to třeba listím, slámou, prostě něčím. No a postupně, jak ten stromek, ten keřík zvyká, tak ho otužujete, a moje zkušenost je jako, že nejdýl třetí rok už na to prostě kašlete a ten fík to většinou zvládne, pokud jste si vybrali nějakou vhodnou odrůdu. To, že vám vlastně omrzne to dřevo, ty horní výhony, to vám vůbec nevadí, protože vy ho stejně ostříháte, vyrostou nové výhony. výhony, tam bude spousta těch plodů a jde o to, aby to stačilo dozrát. Když budete mít nějakou odrůdu, která je ranější v tom dozrávání, tak by to bez problémů mělo dozrát. A i ty fíky, které opadají a jsou třeba ještě na pohled zelené a nezralé, tak ty plody snadno dojdou někde, dáte třeba na pekáč, na nějaký prostě novinový papír, dáte to někam do obyváku nebo prostě nevím, někde, kde bydlíte, tak ty plody ještě dojdou. A samozřejmě potom se dá udělat i to, že ty plody osušíte, můžete různě nakandovat a tak dál, takže dají se zpracovat i ty lehce nedozrálé plody. Ale za mě zásadní u pěstování u toho fíkovníku je nehledat odrůdy, které vydrží prostě o minus 2 stupně víc než ty jiné, protože o to nám nejde. Jo? To, že vám omrzne to dřevo, horní výhony, to nás netrápí. Všechno stejně na dřevo budeme stříhat a stejně nám to bude plodit na tom, co vyroste znovu. Ale namísto toho se podívejte na to, abyste měli odrůdu, která prostě je raná v rámci toho dozrávání a takhle by vám to mělo fungovat.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Letošní parné a suché léto se podle všech předpokladů určitě nepěkně podepíše i na výsledcích rybářské práce. Bude ryb dostatek a budou pěkně rostlé, tak právě o tom naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová natáčela s předsedou Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu Milošem Zlatohlávkem.
2: Výlovek bude podstatně menší, nebudu říkat, že kvalita ryb bude určitě horší, to si nemyslím, ale ten výlovek nebude tak markantní, jako byl v minulých letech. Tam jde samozřejmě o ten přírůstek ovlivňuje samozřejmě množství krmení, které je možné do toho rybochovního zařízení dát, a ten díky těm vedrům nebyl moc velký, nemohli jsme úplně pravidelně krmit a v tom množství, v kterém bychom potřebovali a chtěli, ale samozřejmě jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten výlovek měli.
3: Ty výlovy jsou pro Český rybářský svaz zajímavé i z hlediska hospodaření. Takže budou menší ryby, bude menší zisk?
2: Takhle se to úplně samozřejmě říct nedá, i když ekonomové by určitě byli proti tomu, co řeknu, nebo co jsem řekl. Čísla jsou daný a samozřejmě cena té ryby odpovídá tomu číslu, který tam je v té váze, ale spíš bych to definoval jako v tom, že i když je malý výlovek, je potřeba nějakým způsobem s těma rybama pracovat. Nemůžeme je vysypat na pole nebo cokoliv jiného. Je to náš produkt a musíme ho distribuovat do našich revírů a do našich vod, nebo je použít třeba pro nasazení do rybochovného zařízení do příštího roku. Ale je velmi důležité spíš připravit tu strategii distribuce té ryby. Důležitý je fakt jako zamyslet, která voda je úživná, která voda je neúživná, a podle toho ty ryby nasadit, aby tam měly možnost třeba nějakého dorůstu, nebo i rybníky, které jsou posazený vejš, jako je třeba Šluknov, tam to dorůstá pomalu a je potřeba nějakým způsobem tu rybu tam dávat třeba větší. Jo, jsou lokality, které jsou velmi úživné, jako je třeba řeka Labe, tam tu rybu můžete dát menší nebo nechranice. Všechny tyhle ty věci jsou daný zarybňovacíma plánama a není to vůbec jednoduchý, a myslím si, že je velmi důležitý, aby ty organizace s tím územním svazem nějakým způsobem pracovaly, našli nějaký ten plán, jak s tou rybou naložit.
3: Vidíte, tak teď jsem se vlastně prozradila jako takový rybářský neználek, protože já jsem výlovy považovala za to, kdy tu rybu vylovíte, prodáte, ale ono to má dvě ty stránky. Jednak ryba, která jde do prodeje, a za druhé ryba, která jde na ten další chov.
2: Většina těch ryb, které se u nás v rámci územního svazu vyloví, tak se vlastně distribuuje do všech revírů územního svazu. Snažíme se, aby jsme nějakým způsobem pokryli celou potřebu toho územního svazu, ale snažíme se v místních organizacích, které nám pro nás tu rybu nějakým způsobem chovají, pak my od nich odkupujeme a dáváme ji do revíru, protože my jako územní svaz jsme správci revíru. Takže tímhle tím vlastně podporujeme ty místní organizace, které samozřejmě tu rybu si ještě rozdělují na dvě kategorie, a to je právě ta kategorie, kterou nám prodají a my ji dáváme do revíru, a pak je tam druhá kategorie, a to je, o čem jste mluvila vy, a to je samozřejmě na ty vánoční prodeje. Ale je to i taková podpora té spolkové činnosti, kdy ty lidi, kteří tam docházejí a nějakým způsobem na těch rybích pracují a tohle, tak mají v uzovkách svého kapra, který ho mají na tom vánočním stole. Ty výlovy, to je taková prezentace toho Českého rybářského svazu. A chtěl bych tímto všechny pozvat, aby se přišli podívat na ty výlovy, které se konají určitě ve vašem okolí. Dělají se právě o víkendu většinou, aby byly veřejné, aby ty lidi se mohli přijít podívat. Tak bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se přišli podívat na práci, kterou ty rybáři odvádí. Není to úplně malá práce, je to dobrovolná práce, je to fyzicky náročná práce, a přijďte je podpořit a oni to určitě ocení a vy uvidíte tu práci, co za těma rybama stojí.
1: A Miloš Zlatohlávek zval samozřejmě nejen na výlovy v severních Čechách, ale všude po republice. Termíny výlovu ve vašem okolí najdete na webu jednotlivých místních organizací Českého rybářského svazu nebo na souhrnném webu Podzimní výlovy 2026. Tak ať se vám zadaří. Větráte doma často? Tak za chvíli si vysvětlíme, jestli je to dobře, anebo to není dobře.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: V létě máte většinou okna do kořán. Nejenom kvůli čerstvému vzduchu, ale také kvůli pocitu, že rozpálený dům nebo byt trochu vychladíte. Pokud to děláte časně ráno nebo večer, je to v naprostém pořádku. Kdo ale větrá v pořádném pařáku, může si spíš uškodit a byt ještě více vyhřát. Tomáš Sisel z Institutu zdravého bydlení chtěl zjistit, kolik prachu mu do domu při intenzivním větrání přiletí. Zakoupil potřebnou techniku a začal měřit. A paradoxně naměřil úplně něco jiného a navíc zdraví škodlivého. Výsledky prozradil v rozhovoru s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem.
2: Já jsem očekával, že když otevřu celý dům, jak se říká, do kořán, tak se objeví prachové částice, ať od těch nejmenšího průměru 2,5 přes ty s průměrem 4 až 10, což už je třeba jako stavební prach a podobně. Ale to, co se mi stalo a to, co opravdu překračovalo normu, byly VOC.
3: Co to je VOC?
2: VOC jsou těkavé organické látky, jsou to chemické sloučeniny, které se snadno odpařují do vzduchu při běžné teplotě. Mezi nejznámější patří formaldehyd, o kterém už jsme si spolu povídali, benzen, toulen nebo aceton.
3: A čím to je? Je to dáno těmi novými povrchy, které doma máte, novým nábytkem, novou kuchyňskou linkou?
2: Těkavé organické látky se odpařují prakticky ze všeho, co obsahuje organická rozpouštědla. Jsou to pojiva, změkčovadla, různé ropné deriváty, anebo chemické látky. Představme si naše podlahy, lepidla, kterými jsou lepené i klidně keramické obklady. Ten krásný nový povrch kuchyňské linky a přiznejme si, že VOC jsou právě i v čistících prostředcích.
3: Víte, já jsem si myslel, že ty těkavé látky, když se něco vyrobí, slisuje, použije se lepidlo a tak dále, tak když vyschnou, tak zmizí.
2: Oni moc nemizí, my na ně máme relativně přísné normy. Ty přísné normy jsou rozdílné třeba u nás, jako v Evropské unii a ve Finsku. Ve Finsku jsou daleko přísnější, ale je to právě o tom, že oni se pak uvolňují díky tomu zvýšenému teplu díky slunečnímu záření. To znamená, že se nám pak ty povrchy zahřívají na teploty vyšší než 26 stupňů Celsia.
3: Proto tedy používat žaluzie, aby nám sluníčko třeba nesvítilo na novou vinylovou podlahu?
2: Jedna z variant, druhá z variant je zamyslet se nad tím, co si do toho bytu vlastně instaluji, chovat se udržitelně, ne tak, jak nám tvrdí marketingové hlášky prodejců, ale tak, aby my jsme udržitelně žili, vybírali si přírodní materiály, vybrali si třeba keramiku oproti vinylové podlaze, vybrali jsme si klasický dřevěný stůl z masivu oproti nějakému lesklému, který má uvnitř pouze MDF desku nebo dřevotřísku, a aby jsme třeba používali i lepší nebo ekologičtější čistící prostředky.
3: Když přijedu z práce domů, tam bude horko a otevřu všechna okna, aby byl průvan, aby dům nebo byt schladl, je to všechno špatně.
2: Je to všechno dobře, my samozřejmě větrat musíme tak, aby jsme si odpočinuli, aby jsme měli dostatek čerstvého vzduchu, a to větrání nemůžeme říct nevětrejme. Spíš se zamysleme nad tím, co se všechno děje, a právě v letních měsících zcela neočekávaně, řeknu i pro mě, bylo to riziko, že se zahřívají a přehřívají v tomhle tropickém létě ty materiály. Obrovské emise zdraví škodlivých látek vedly k tomu, že my jsme si někdy říkali, nás pálí oči, my už si neumíme odpočinout z toho horka, a ve skutečnosti jsme byli zralí na intoxikaci právě chemickými látkami.
3: Z toho nás může třeba bolet i hlava.
2: Bolet hlava, pálit oči, děti můžou různě pokašlávat, má to za důsledek vysušování sliznic, nepohodu, kdy my si vlastně neodpočineme.
1: Další zajímavé informace najdete na internetových stránkách Institutu zdravého bydlení. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na vínečko okolo pergoly. Právě teď nastal jeho čas.

0: lékařský kalendář.
1: Objevil jsem dvě krásné pranostiky na říjen. A ta první praví, že září víno vaří a že říjen mačká hrozen. No tak já se přiznám, že mám okolo domu plno vínečka a jak je zralé, dobré a počasí to dovolí, tak šup s ním do demižónu. A když se mi vínečko nepodaří, tak z toho vínečka nechám udělat vínovici a je to. A to ku podivu chutná všem mým kamarádům. No a letos je hodně žaludů a to se říká, že v říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. Kdyby se té pranostice dalo věřit, pak bude zima plná sněhu od prosince až do března. Schválně, necháme se překvapit, víte, jak to chodí. Ono pak nakonec ani nezasněží, ale já se těším, že bude hodně sněhu, protože budu sáňkovat a dělat ve sněhu andělíčky. No a ještě krátce, na co teď na zahrádce nezapomenout. V první řadě je čas na vysázení česneku a potom, zatímco v Anglii prožívají různé hmyzí ubytovny a kryty pro drobné zahradní živočichy velkou oblibu, u nás se zatím moc nerozšířily. Právě nyní při podzimním úklidu zahrady je ale čas na užitečné pomocníky myslet. Pokud jim nechcete vhodný domeček zakoupit nebo udělat, ponechte na kraji zahrady malou hromádku, kupku listí, větví nebo kamenů. Pomůžete tak ježkům, případně i ještěrkám. Co bude v našem pravidelném hobby magazínu Českého rozhlasu příští týden? Tak zaměříme se na přírodní hnojiva, například na vaječné skořápky anebo na banánové slupky. Podíváme se také do podzimních včelích úlů, co se tam teď zrovna děje, a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy na to ranní startování. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vítěz voleb v Ústí nad Labem uskupení Jedno Ústí zatím neuvažuje o hledání koaličního partnera. V Teplicích se ANO a Volba pro Teplice dohodli pokračovat v koaliční spolupráci. Po volbách obešli tak vítěznou ODS. Zbyněk Linhart za STAN bude po prvním kole senátorem ve volebním obvodu Děčín. Zítra bude oblačno až polojasno odpoledne s přeháňkami a teplotou do 14 stupňů. Zprávy s Janou Moravcovou. Dobrý večer.
1: Volby 2026.
0: Ústí nad Labem vyhrálo volby uskupení Jedno Ústí, sdružuje Pro Ústí, TOP 09, Naše Česko, Starosty a Ústecké fórum občanů. Získalo nadpoloviční většinu hlasů. Lídr dosud vládnoucího hnutí ANO Tomáš Hrubý uznal porážku. Podle kandidáta na primátora za Jedno Ústí, ředitele městských služeb Tomáše Vohrysky, v těchto chvílích není na programu hledání koaličního partnera.
2: My jsme spojili 7 stran a hnutí, koalici už máme celkem velkou. Naučili jsme se spolu fungovat, naučili jsme se spolu pracovat jako celek. Fungujeme dobře, já to beru s velkou pokorou. Pokud bychom měli dělat nějakou další koalici, tak to musí schválit všichni členové koordinační rady a všechny strany v té koalici.
0: Do ústeckého zastupitelstva se dostalo taky hnutí Vaše Ústí s podporou za lepší Střekov a 5% hranici překročila taky koalice SPD a motoristů sobě s podporou Přísahy a Trikolory. Vítězem komunálních voleb je v Teplicích ODS s 10 mandáty, město ale nepovede. Na pokračování koaliční spolupráce se opět dohodlo druhé ANO, které získalo 9 míst a třetí Volba pro Teplice. Ta má 7 zastupitelů. Jedno místo v 27 členem zastupitelstvu obsadí SPD. Dosavadní primátor Jiří Štábl z hnutí ANO případné vyjednávání s vítěznou ODS odmítl.
3: Ne, nepřipadá to v úvahu. Kolegům z ODS gratulujeme k dobrému výsledku a budeme pokračovat v současné koalici. My teď v následujících dnech budeme jednat s Volbou o jednotlivých detailech té další spolupráce.
0: ODS chtěla podle svého lídra Hynka Hanzy jednat o možné koalici s uskupením Volba pro Teplice. Senátorem ve volebním obvodu Děčín bude opět Zbyněk Linhart za STAN. Hned v prvním kole získá nadpoloviční počet hlasů. Vyplývá to z prognózy ČTK na základě sčítání hlasů na webu volby.cz. Druhý Michal Heitzmann za ANO má přes 20% hlasů. Voleb se zúčastnilo téměř 35% voličů. O hlasy usilovalo 5 kandidátů. Jihomoravská policie hledá 12-letého Romana Molnára z Brna. Chlapec se včera po vyučování nevrátil z brněnské základní školy domů. Rodině se ho večer nepodařilo najít. Chlapec je ukrajinské národnosti a dorozumí se česky. Měří asi 165 cm a je štíhlý. Má tmavé, krátké vlasy. Na sobě by měl mít černozelenou maskáčovou bundu, černé tepláky a černé sportovní boty se zelenými prvky. Měl by u sebe mít taky modrý batoh z obrázky Planet. Fotografie chlapce je na serveru irozhlas.cz. Pokud máte o pohřešovaném jakékoliv informace, kontaktujte linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne četné přehánky, nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, maxima na horách do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda 4 osobních aut komplikuje provoz na silnici 607 u Bytozevsi na Lounsku, bouralo se taky na Tyršově mostě v Litoměřicích a nehoda je na D7 u Nezabilic ve směru na Prahu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
5: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
4: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
5: Horší je to s tím, jak se to, takový bílý,
4: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
5: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
4: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
5: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
4: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý.
2: Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
3: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
4: Já jsem to udělal totiž.
2: Máš rech.
4: No jo.
2: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
4: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
2: Takže my jsme
3: císařsko-královského rodu.
4: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky mám se do sebe.
5: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
4: No jo, to je vlíma.
5: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
2: Ty jsi z kolika dětí?
4: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a my jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísnej a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě posadil k ponku, že jo, no, musel se naučit truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou.

0: brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
0: Ano, ano. No a potom...
2: Ginfis nezestárl.
0: No, Ginfis je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodný úkaz totiž. To není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
2: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirko, to si nezažila, ty úplný
0: absolutní
2: začátky.
0: Jsem nebyla na
2: začátky.
0: Světě ještě?
2: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz, protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
3: Věděl aspoň, jak to dopadne, že jenom to mířil k cíli aspoň?
2: No, asi věděl, jak to dopadne.
0: Asi kostřička byla.
2: Kostřička byla, jo.
0: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
3: Tak si vzpomněli na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
0: co
3: oslovení?
0: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
3: a přišla
0: a prostě jsem tam
3: tady.
0: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. Pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
4: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pane Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a

0: hned několik těch tužek přinesla a Schlitter říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Schlitter říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
1: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Jednou jsem měla svátek, můj milý, místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové, v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozvážte to.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci touhlaví.

0: Magdě, jak je to dlouho, co jsme to zpívali?
1: Trošku, to už pár let takový, už to bude, no.
0: 8 let při nejmenším. No,
1: to bylo letí. 65.
2: No, kdy jste tam byla vlastně?
1: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
2: 4 roky, no.
1: Nesedneme si, mistře.
0: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
1: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože
0: a Buchta jsme tě říkali.
1: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
3: To směřuju, ano.
1: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénu, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
1: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
3: Vzrůst jako trošičku.
1: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
0: Ano.
1: Že jo?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
0: Kdo byla další?
4: Holčička.
0: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anna K.
4: Anna K.
0: Anna K.
1: Teď se to pěkně bylo. Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala jsi, jak byly rozmazlovaný. Jo. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
4: Fakt? A zase tě nosili v
3: češi. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho,
1: že střískal, že protože na jednom zájezdě se semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
0: No, tak jsi natekný fracek taky, já si vzpomněl.
1: Já jsem byla hrozně drzá.
0: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
0: My jsme spolu zpívali...
1: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka Jarabáčka.
0: Ptáčka Jarabáčka.
1: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
0: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
1: Teď, aha, jak to vysoko.

0: Jo, už nevím, ano, dál, ano, holka, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No tak,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. To je Vicky. Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
4: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
0: No a víc, jo?
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř, že

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnách Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční scény.
3: Protože ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec tak to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských Lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je byl pravda. Někde...
5: No, to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka, ale...
5: Povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo, to
6: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ty lidi už nežijou, co to slyšeli, takže... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, je, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a musela se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky
6: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlastně, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný, to, ta sotva tekla,
5: ano.
6: To bylo špinavý, že jo, ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlastně. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutých?
6: A to bylo na žlutých.
5: Na těch žlutých.
6: Ano, na těch žlutých. Jsem si
5: tam, to jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal, že to vlází?
6: No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku.
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

léta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden. To byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili. No, mohli jsme toho prožít víc. Bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli. Ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne. Kde by tam vzala piano, prosím tě?
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná, tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
4: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
5: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
6: To je hoří varianta.
5: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
7: I
5: to
7: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
5: Člověku běhal mráz po zádech.
7: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovskému, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
5: No to vůbec ne.
6: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od no ale zbytku.
5: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
7: No.
5: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali mimo pracovně.
7: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
5: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
6: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
5: No,
6: a hodně zdraví.
5: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je sobota 10. října po 11. hodině, po dni, který byl ve znamení voleb, výsledků, čísel, očekávání i nejrůznějších emocí. Přichází čas zvolnit. Na další dvě hodiny vás vítám u noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní datum ale připomíná ještě další důležitou věc. Právě dnes slavíme Světový den duševního zdraví. A tak teď necháme politiku stranou a budeme mluvit o nás samotných. O tom, jak se nám daří zvládnout každodenní starosti, tlak, stres a všechno, co se někdy v hlavě nahromadí víc, než bychom si přáli. Možná právě večer nejlépe poznáme, kolik toho v sobě celý den nosíme. Někdo umí vypnout. Zavřít za sebou dveře a říct si, pro dnešek už dost. Jinému běží myšlenky hlavou ještě dlouho do noci. A někde nám k duševní pohodě stačí maličkost. Procházka, hudba, knížka, rozhovor s někým blízkým, chvilka ticha nebo třeba hezká písnička na rozhlasových vlnách. No a já se vás právě proto budu dnes ptát, co pomáhá vám, když je toho na vás moc. Umíte poznat chvíli, kdy potřebujete zastavit a odpočinout? Dokážete se udělat čas sami na sebe bez výčitek? A co vám v životě nejspolehlivěji vrací klid a dobrou náladu? Noční linka je tu dnes pro vaše zkušenosti, příběhy i obyčejné drobnosti, které vám pomáhají být v psychické pohodě. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu ráda, když dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pět minut po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří psychické pohodě a drobným věcem, které nám pomáhají zvládat náročné dny. Kde hledáte klid, když vám hlava nechce přestat pracovat? Na to se teď ptáme paní Jany, která volá z Trutnova. Zdravíme vás.
1: Dobrý den, já zdravím vás i všechny posluchače.
0: Jen máme Světový den duševního zdraví, tak co k tomu máte?
1: Takže začnu. Tak úplně nejvíc mě dobíjí dobří přátelé a potom příroda. A pohled do takové koruny stromu, posedět pod tím stromem, pozorovat ptáky a oblohu, ať už je modrá nebo na ní plujou bílé mráčky, tak to je vždycky to, co mě dokáže velice dobře dobít. No, já bydlím v paneláku a tady v tom našem vnitrobloku jsme měli do 24. srpna překrásnou, velikánskou, dá se říct, přírodní zahradu, kde byla spousta travnatých ploch, takový kopeček a spousta úžasných, nádherných stromů. Jen se na to srdce smálo a pod těm některými stromy lavičky, tam se dalo sednout v pohodě, v klidu posedět. No a ze svého okna jsem se dívala vždycky na hrličky, na síkorky, na nejrůznější druhy ptactva. No a toho 24. srpna přijeli těžké stroje. Máme tady teď asfaltové široké cesty, spoustu uměle zbytečných chodníků, mnoho stromů pokácených, i když byly zdravé, dokonce i těch malých. A ty stromy, co zůstaly, a kdo ví, jestli ještě zůstanou dál, tak zmrzačené, uříznuté koruny, spodní větve, prořezané. Takže takhle to je, no.
0: Příroda musela ustoupit pokroku, předpokládám.
1: Ne, prosím ne? vás, pokroku určitě ne. Pokrok je o tom, že se někde dobře cítím, že to tam je stále hezčí. Pokrok byl v tom, že když to sídliště tady začínalo, tak se sem ty stromy nasadily. A nebo ty mladší se nasadily později, třeba jenom před pár lety. To byl pokrok, že teďka to tady bylo opravdu krásné. Jinak tady nepokročilo nic, než že je tady mrtvá zem a tam, kde byly travnaté plochy, tak bagrem byly odbagrované. Ta tráva už tam není, tam je jenom hlína. Budou tady dělat pingpongové stoly a všelijaké blbosti. Tam stejně nikdo nebude chodit. Předtím tady chodili lidé z pejsky nebo na procházku, děti si tu hráli, kluci tady čutali s míčem. Prostě byla to nádhera a já jsem si tady procházela nebo jsem si šla sednout na lavičku a prostě v klidu, v klídku jsem koukala do korun těch stromů a tu nádhernou zelenou travičku. Věděla jsem, kde jaká květinka roste.
0: Chápu. Jani, no tak co s tím, jak jste se s tou situací poradila? Máte už nové místo, kam se můžete vydat za tím výhledem, za lesem, za čerstvým vzduchem?
1: Já vás, paní Barboříková, strašně špatně slyším. Když jste mě přivítala, slyšela jsem vás normálně.
0: Já vás slyším výborně stále. Ano, jsme
1: prosím.
0: Tady. Určitě
1: jo,
0: vás posloucháme.
1: Tam, no, dobře, a nevím, co jste se mě ptala.
0: Co s tím? Tak přešla jste o tu svoji oázu, kterou jste měla na dohled.
1: Ano.
0: Tak kam teď
1: přišla
0: vyrází?
1: Přišla jsem o svoji oázu klidu. Protože já jsem i, to nechci teď říkat, aby mě někdo litoval, ale já jsem dost vážně nemocná a někdy dojdu daleko, ale někdy jsem došla jenom do té své oázy před tím naším domem. Teď nebude kam.
0: Myslíte, že nebude kam? Budete
1: smutná.
0: Muset někam popojít nebo popojet, ale určitě
1: ale
0: si najdete
1: krás...
0: zase svoje místečko, kde vám bude dobře.
1: No, co jsme tady měli, to už tu nikdy nebude a to není jenom o mně. To se tady nelíbí nikomu a hlavně tady hnízdilo ohromné množství ptáků. na těch stromech. Tady to bylo prostě pro tu faunu a pro tu floru. Co tady bylo hrdliček, to bylo tak krásný. Co tady bylo prostě zeleně, kytiček. To je pryč, kde to jsme.
0: Chápu, že to je velká změna, když člověk má zeleň tak blízko a najednou tam není. O to víc je možná důležité najít se nějaké nové místo. Musíte, Jani, musíte se přizpůsobit a nezůstávat doma, hlavně třeba s těmi myšlenkami, které máte teď v hlavě, ale musíte se zase vytvořit nějaký

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak se o sebe staráme zevnitř, nejenom navenek. Co byste poradili člověku, který má pocit, že už dlouho neumí skutečně vypnout? Je s námi Tadeáš z České Lípy, krásnou noc přeji.
1: Ano, zdravím všechny posluchače. Tak jsem chtěl říct, mě třeba pomáhá hodně příroda, nebo prostě dobrá hudba, dobrý jídlo a tak dále, jako... Snažím se prostě vyhejbat se, když to tak řeknu, psychiatrii, protože ta mi hodně ublížila, jako. A snažím se prostě, jsem rád, když třeba jedu na rekreaci, třeba do Krkonoš, nebo jsem byl tuhle Borový u Poličky, tam je hezky a tak, jako.
0: Takže příroda, ano, já myslím, že to je velká nabíječka baterek. A umíte tady až je opravdu vypnout ten mozek?
1: No, někdy mi to dělá potíže, ale jako snažím se.
0: A co vám úplně nejrychleji

0: rychle jí zlepší náladu. Představte si, že máte nějaký problém v práci nebo doma. Co je váš takový života budič a první pomoc?
1: V práci naštěstí ani doma problémy nemám. Já mám hodného otce i dobrýho šéfa. Žiju sám, že partnerku žádnou nechci, ani děti, i když mě za to mnozí odsuzujou. Ale třeba i dobrá písnička v rádiu, nebo říkám jít do přírody, nebo se stavit třeba na dobrý oběd.
0: A umíte se říct o pomoc, když ji potřebujete, Tadeáši? Když se třeba necítíte dobře a máte třeba pocit, že to někde přesáhlo tu únosnou mez, tak umíte se říct o pomoc?
1: Jo, ale říkám, snažím se vyhejbat se, prostě když to řeknou lůžkový psychiatrii, že mě hodně ublížili. Byl jsem několikrát hospitalizován a dopadlo to vždycky špatně. Jako.
0: Aha. A co je podle vás tedy pro duševní pohodu nejdůležitější?
1: Nejdůležitější je umět si pomoct sám, prostě najít si něco, co člověka těší, co člověku dělá radost a tak.
0: A co vám v poslední době udělalo nějakou obyčejnou lidskou radost?
1: Těžko říct, no, vy jste mě zaskočila.
0: Kdy jste se pousmál, zasmál?
1: Třeba teď nedávno otec udělal dobrou večeři, jako byli jsme na procházce a tak.
0: Tadeáši, tak děkujeme za to, že jste teď zavolal. To byla zajímavá myšlenka, umět se v určité chvíli opřít sám o sebe. Uvidíme, co na to ostatní posluchači, jestli to dokážou, nebo jestli někdy přijali tu pomocnou ruku třeba z řad psychologů nebo psychiatrů, nějakých terapeutů, lektorů, koučů. Opatrujte se, přejme vám pevné zdraví, nejenom to duševní. Krásnou noc.
1: Děkuji,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 23 minut po 23. hodině. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje.
1: Se nám to přerušilo.
0: Ano, přerušilo se nám to, ale myslím si, že jste zpátky naskočil a to rovnou do éteru. Takže krásnou noc přejeme. Jarda z Prahy.
1: Takže já přeju krásnou noc taky všem posluchačům.
0: Každodenní stres někdy přichází nenápadně a člověk si dlouho nevšimne, že už jede na doraz. Podle čeho poznáte, že byste měli zpomalit? Co vám pomáhá udržet si dobré duševní zdraví? O tom si dnes povídáme a na to se ptáme i vás, Jardo.
1: No, mně se líbil ten příspěvek toho pána přede mnou, který říkal, že nejlepší je si pomoct sám. A já skutečně si nedovedu představit, že bych byl v takovém rozpoložení, že bych potřeboval někde hledat pomoc. To prostě se mi asi nestává, nebo já nevím. Prostě ještě jsem na tom nebyl nikdy tak zle, abych musel vyhledat nějakou externí pomoc.
0: Já to rozumím a to jste ale šťastný člověk, doufám, že je to co nejvíce posluchačů, ale opravdu jsou momenty, kdy si člověk sám pomoci neumí.
1: No já když je mi nejhůř, tak si úplně prostě od srdce zakleju, což jako nevěřící můžu, a dejme tomu, dám si frťana nebo jo, něčeho tvrdýho, i když to normálně tedy moc neužívám. Nejsem zrovna milovník tvrdýho alkoholu, jsem pivář, ale myslím, že jsem takovej jako vyrovnaný a pohodový člověk, že i když mě něco jako by mělo smrtelně naštvat, jako jsem viděl lidi smrtelně naštvaný kvůli něčemu, tak když je to něco, co sám nemůžu změnit, tak já se prostě nedokážu na to naštvat. Já můžu být zklamaný z něčeho, to je pravda, může se mi něco nelíbit, ale abych byl tak zdrcený, že bych potřeboval úplně nějakou externí pomoc, to se mi teda ještě nepřihodilo. Protože vždycky se s tím dokážu nějak vyrovnat, anebo mávnout nad tím rukou a říct, když nejde o život, tak jde, víte o co.
0: Rozumím, že jste teda zvyklý pomáhat si sám, ale jsou životní situace, třeba po nějaké velké ztrátě nebo těžkém otřesu, kdy už člověk nemusí všechno unést vlastními silami a pomoc třeba psychologa může být důležitá a na místě.
1: No, dneska jsem se dověděl, dopoledne volala dcera jední naší kamarádky z Jižních Čech, kde jsme měli přes 30 let chalupu, chodili jsme k ním, kamarádili jsme se, byli to výborní lidi, nebo jsou to výborní, no bohužel teď byli, že ta kamarádka umřela. No bylo jí 80 a vím, jak je na ní, oni se špičkovali s manželem, s Mílou, jo, to je náš velice dobrý kamarád a ten dostal teď sám. A já si neumím představit, jak takový člověk se s tím teda vyrovná. Je mi ho hrozně líto a opravdu nechtěl bych být z jeho kůži, ale v takovém případě potom vidím, že tam asi bude potřebovat třeba nějakou pomoc vnějšku.
0: Alespoň dočasně, no. Nebo než se zbaví toho největšího traumatu. Jardo, otázka, na kterou jsem se těšila. Myslíte si, že je dnes už běžnější a přirozenější vyhledat pomoc psychologa, než třeba před 20-30 lety, že se o psychických problémech mluví otevřeněji než dřív?
1: No, já myslím, že se o nich v některých případech mluví až moc otevřeně. Že se všechny tyhle ty soukromí věci příliš tahají do fora takovýho, nebo na veřejnost, jo. Mně to tak teda připadá, no. Nevím.
0: No, tak někdy možná může být náročné poznat tu hranici mezi tím, kdy je dobře o psychických potížích mluvit a kdy už je toho ve veřejném prostoru třeba příliš, jestli mluvíte o zrovna tady této skutečnosti. A tak mi řekněte, vaše první pomoc, vy jste říkal, že si dáte frťana, nebo že na tím umíte mávnout rukou. Dá se teda říct, že jste takový flegmatik?
1: No to určitě nejsem. Slyšíme se?
0: Ano.
1: Haló?
0: Já vás Halo. Slyším dobře.
2: Dobře.
1: Jo? Tak dobrý, no mě to nějak mizí. Dobře, no tak já flegmatik určitě nejsem teda.
0: Tak, ale teď se tam moc ozýváme, Jardo, tak to prosím stlumte.
1: Prosím?
0: Musíte stlumit to rádio.
1: Jo. Aha, tak rádio to dělá, to byl bož. Já úplně zavřu, tak, a bude to...
0: Výborně, tak pokračujte.
1: Tak teď to bude lepší, no. Takže já si myslím, že nejsem teda flegmatik rozhodně, ale jsem takový dost vyrovnaný, no, prostě dokážu nad i vážnou věcí docela mávnout rukou, pokud se týká přímo mě, no. Já nevím, jak jinak bych to ještě formuloval, já myslím, že prostě si myslím, že hodně věcí se moc stahá a dělá se a zveličuje se to. My jsme byli zvyklí vždycky teda každý problém, který nemůžu vyřešit, no tak se s ním srovnám tím, že ho pošlu do kamsi, do kopru.
0: Dobře, tak Jardo, to spojení není ideální, opět se tam ozýváme, takže se rozloučíme, ale věřím, že jsme řekli všechno, co jsme potřebovali a že se budeme těšit na příště. Opatrujte se, zdravíme vás ze Zlína.
1: Děkuji, mějte se všichni krásně, pokud mě slyšíte, užívejte si ještě zbytku toho podzimu a přežijeme zimu snad.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v noční lince Českého rozhlasu hledáme recepty na dobrou náladu, které nestojí téměř nic a přesto fungují. Co vám dokáže zlepšit den během několika minut? Na to se ptá dnešní noční linka.

0: Někdy máme pocit, že musíme být pořád silní, výkonní a připravení zvládnout úplně všechno. Dokážete se dovolit chvíli, kdy nemusíte vůbec nic? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Mluvíme o psychické pohodě a to právě teď s paní Janou z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já vás, Jaruško, zdravím a také všechny posluchače. Já nejsem tak vybavená, abych se domnívala, že budu radit lidem, ale řeknu tak, co myslím, čím bych si poradila já. Především člověk se musí předem připravit, že v životě přijdou takový chvíle. Takže bejt na to připravený a snažit se mít nějaký zájmy, aby když se něco stane, aby předem už bejt, chodit do přírody, mít hodně koníčků. A jsou ale takové chvíle, kdy zasáhne osud a v případě svýho zdraví nebo blízcí, no tak to jsou těžké chvíle a to si člověk musí pomoct sám, musí tak nějak vzburcovat svůj rozum, ale hledat pomoc u druhých, to bych zrovna u psychiatrů a psychologů, to mám kamarádku psycholožku, tak si neporadí ani sama se sebou. Takže to bych zrovna nehledala. Ale myslím si, že když jsou těžké chvíle a zrovna to přijde, proč bych se nemohla vyplakat, tak se vypláču a zakleju, zařu a nejvíc pomáhá, když člověk pracuje, práce ta je neuvěřitelně a činnost hlavně nějaká. Hodně mít zájmů. Já třeba osobně chodím každý ten pátek plavat. Jsem už taky starší osoba. No, chodím ve čtvrtek, chodím šít. Už bošiju svý příbuzný sebe, dcery a tak dále. Snažím se číst hodně. I když mám chuť, tak si zaspívám. No, tak přijdou taky nějaké těžké chvíle. No, tak ty těžké chvíle jsou, tak mám chvíli, těžkou chvíli. Kdo je pořád v pohodě? Nikdo. No, takže takhle to je a nejvíc taky pomáhá takový procházky.
0: Řekněte, Jani, má počasí vliv na vaše náladu?
1: Prosím?
0: Jestli má počasí vliv na vaše náladu?
1: No, tak počasí, to víte, že je lepší, když je sluníčko, ale proč by nemohlo i pršet, když příroda to potřebuje?
0: Jani, a teď mám záludnou otázku, jo? Potřebujete mít kolem sebe pořádek, abyste měla klid i v hlavě?
1: Jo, tak tohle je, to bych řekla, že to je dost důležitý. Mít okolo sebe uklizeno, to byste nevěřila, jak tohle pomůže. No a já vám tedy teď řeknu, my jsme teď v baráku v bordelu, protože my vyměňujeme okna, dveře, všechno. Všude máme samý balíky po chodbách, no tak to, ale jednu místnost, třeba jsem teď v kuchyni a ta je poměrně slušně už jako uklizená, jinak je to po baráku hrůza, ale tak s tím se člověk musí smířit, protože když se to dělá, no tak je svinstvo, no. Ale tohle, aby měl člověk hezký prostředí, to je velice důležité. A taky, když jsou starší lidi, tak si říká, no ty šaty, to mě stačí, nemusím si nic kupovat, tohle to v tom dochodím v životě a to. A to ne. Mně se líbí, když se člověk hezky oblíkne, hezky se upraví, dbá na sebe. No to je velice důležité při tom, aby měl člověk pohodu. moc důležité.
0: Ano. To je hezká myšlenka. Je taková zdánlivá maličkost, jako je hezky se obléct, upravit, udělat něco pro sebe, může člověku zvednout náladu a dodat trošku sebevědomí pro hezčí den. Děkuji za milé povídání, Jani. Děkuji i za tento praktický recept na lepší den a přeji vám, ať máte co nejvíc dnů, kdy se sama se sebou cítíte dobře. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy.
1: Děkuji a netrapte se zbytečnostma.
0: Tak to víte, že mluvíte k té pravé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Neskutečná paní Jana. Přesně to jsem měla před chvilečkou na mysli, že by to chtělo, aby jsem dokázala někdy ty myšlenky v hlavě uspořádat a nezabývat se maličkostmi. No ale od toho jsme jenom lidi a od toho je dnešní noční linka, abychom si to vzájemně připomínali. Za chvíli bude 3:15.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu a pan Michal. Zdravíme vás, krásnou noc.
1: Dobrý večer, dobrou noc. Tak volá Michal Sedlák z Myšlína, v současnosti tedy už z Prahy.
0: Michale, dnešní téma psychická pohoda. Dnes je Světový den duševního zdraví. Proto se povídám o tom, nakolik jsme schopni zvládnout svoje emoce v uvozovkách svůj život a nakolik si můžeme nechat pomoci, kdy třeba vyhledat tu pomoc, jak to poznat. Tak co k tomu máte?
1: Tak já k tomu mám hlavně to, že jsem aktuálně na antidepresivech. A představte si, oni mě ty léky vůbec nezabírají. Oni mě ty léky vůbec nezabírají a já se domnívám, že já totiž vůbec žádnou depresi nemám. Že já prožívám akorát hluboký smutek, který teda souvisí s mýma povahovejma rysama. Takže vlastně proto mi jako doplňovat ten serotonin nepomáhá. A já teda jsem po dlouhý době navštívil psychologa v rámci toho RS centra, centra pro roztroušenou sklerózu pro lidi, s roztroušenou sklerózou tedy, jako jsem já. A tam teda samozřejmě v rámci toho komplexu, toho centra působí taky psycholog. A byl mi taky doporučen, no ovšem je to takový povídání, já nevím, no. Jako když bych se sešel s nějakým kamarádem v kavárně, tak mi to připadá nějak lepší, nevím, no.
0: Určitě je důležité rozlišit smutek a depresi, to opravdu není totéž, i když se mohou v něčem podobat. Tak pokud máte pocit, že vám ta léčba nepomáhá, tak jak by měla, tak by bylo určitě dobré probrat to znovu s tím lékařem, který vám to předepsal. Vy jste říkal, že jste to řešil teda v tom RS centru, ale možná s tím konkrétním psychiatrem, který vám dal ten recept, a společně hledat, co je pro vás nejvhodnější teď.
1: Přesně tak, ono v podstatě mi to ten psycholog nepředepsal, on myslím, že nemá ani pravomoc mi to předepsat, ale mi to předepsal neurolog mi to předepsal, no, a ten mě vlastně psychologicky nevyšetřil, že ano. No, to je jedno, zkrátka, já asi nejsem ten typ, na kterýho by vůbec nějaká psychoterapie zabírala a vůbec tak nějak s tím panem, on to vlastně není pan doktor, ten psycholog, on je to magistr, jo, magistr, já jsem se tomu podivoval, ale je to magistr, není to mudr, no, tak, ale...
0: Michale, pomáhá vám být mezi lidmi, nebo spíš potřebujete klid, když nemáte zrovna svůj den?
1: A to je právě zvláštní, že mě víc pomáhá být o samotě. A taky záleží na tom, v jaký situaci. Teď v současnosti jsem prožíval v srpnu hluboký smutek v souvislosti se ztrátou velmi blízké kamarádky. Já jsem se o tom ještě zmiňoval v noční lince s panem moderátorem Honzou Macounem, který nyní v říjnu, koncem října, bude mít taky téma truchlení, dal na mě, já jsem mu to téma doporučil, takže chtěl bych teda posluchače pozvat k tomuto tématu, až ta noční linka přijde, až to nastane, tak si myslím, že to bude docela zajímavý povídání.
0: Michale, pomáhá vám chodit ven, být v pohybu, nebo máte nějaký koníček, ke kterému se rád vracíte?
1: A to je zvláštní, když mě tedy nějak ousko nebo necítím se úplně duševně dobře, tak mě spíš pomáhá, lidi doporučují aktivitu a já spíš neaktivitu. Já si radši zajdu do kavárny, posedím tam chvíli tam pomeškám, dívám se na lidi okolo sebe, takzvaně pozoruju cvrkot, okolní cvrkot a vlastně se docela uvolním. Myslím si na své věci, mám hlavu plnou různých myšlenek a dost mě pomáhá, co mě v poslední době dost pomáhá, být v kontaktu a v současnosti tedy jsem v každodenním kontaktu s maminkou Veroniky, což je ta zesnulá dívka, kterou porazil vlak. Ta moje velmi blízká kamarádka a my si posíláme zprávy. Oni jsou momentálně na dovolení v Abcházii, protože samozřejmě tam, kde oni žijí, tak samozřejmě odtamtud mají omezené možnosti se někam dostat jinam. do ciziny a takhle, takže můžou do Abcházie, do Gruzie, už by to bylo složitější. A to je vám tak neuvěřitelně nádherný místo. Ta Abcházie, to je na pobřeží Černého moře, jsou tam takový ty starý sovětský budovy.
0: Michale, to už bychom odbočovali od tématu, ale já vám chci poděkovat za tu otevřenost při dnešním povídání a doufám, že těch klidných chvil třeba právě u té dobré kávy, kterou máte rád ve vaší oblíbené kavárně, kde se člověk na chvíli zpomalí, bylo co nejvíce. Tak se často rozlížejte kolem a snažte si říct, vlastně mi může být dobře, zkuste si to dovolit.
1: Ano. A ještě bych chtěl tedy na závěr všem posluchačům, který teď něco trápí, říct takovou větičku, krátkou větičku, kterou si říkají mezi sebou Islanďané, kterou jsem dneska mimochodem četl, protože ta jejich islandská povaha je vlastně formována drsností té přírody, ve které po celá ta staletí museli žít a přežívat. Oni říkají testa retast, což znamená všechno nějak dopadne. No. A když si tohle to řeknu, tak hned je mi líp.
0: Ano, já teď přemýšlím, kdo to řekl. Ten citát, všechno dobře dopadne a jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec. Nevíte? Vy víte
1: to nevím,
0: všechno,
1: to,
0: Michale?
1: To
0: vy jste...
1: Ono, někdy tato moudra se někdy v různých obměnách objevují napříč všema kulturama, národama, takže ono se to tak jako, kolikrát nějaký přísloví slyšíte, třeba ruský přísloví nebo italský přísloví a vy zjistíte, že je český ekvivalent a některý se vám líbí víc, některý míň. To teď vlastně aktuálně něco, no to už bych se moc rozpovídal. Bylo by to zajímavý, ale čas nás tlačí, takže bych se rád rozloučil a chtěl bych všem popřát hlavně klidnou duši.
0: Byl to John Lennon. Michale, já jsem si
1: vzpomněla.
0: Jo.
1: John Lennon, jako ono a John Lennon, ano.
0: Opatrujte se zase někdy.
1: To byla doba.
0: Zdravíme vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co se s vámi děje, když se několik nocí pořádně nevyspíte? Pomáhá vám pro psychickou pohodu uklízení nebo práce rukama? Děláte někdy něco úplně obyčejného, třeba vaříte, pečete nebo pracujete na zahradě a přitom si nejlépe vyčistíte hlavu? To jsou podotázky k dnešnímu tématu duševní pohoda. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A paní Staňka z Bohumína přichází na návštěvu. Zdravíme vás.
1: Zdravím vás i posluchače. A přimělo mě k tomu ty různé citáty, které tam byly proneseny. Já taky nějaké mám. A jsou to citáty k dnešnímu způsobu života, poněvadž je to honba za něčím. A ta honba za něčím, aniž bychom si to uvědomili, nás vede potom ke dnu v životě, víte? Každý chce mít auto, dům, ale v podstatě má jenom dluhy, nemá nic. A já tvrdím jedno, že závist dělá z lidí duševní mrzáky. A malé dítě vyroste, alkoholik se svobice vyspí, ale blbec zůstane blbcem. Mm-hmm. A proto vám chci jenom posluchačům říct, nedělejte to a nehoňte se za něčím. Já jsem tady měla taky složitý život, poněvadž v podstatě se mě narodilo druhé dítě, které bylo nemocné, v tom mi onemocněl tatínek, otcem Pečko jsem ho měla doma 18 let na vozíku, bez příspěvku, podotýkám, nějakého úřadu práce. Měla jsem sama později problémy, dvě cévní mozkové příhody, trojitou frakturu kotníku. Musela jsem pracovat, poněvadž mi po 3 letech, dalo by se říct, problému. Manžel v 51 letech odešel na karcinogenní onemocnění. Ale všechno se musí zvládnout. Nemůžu říct těm, kteří žijí, já se trápím, musím být tady pro ty živé. A to si musíme uvědomit.
0: Paní Staňko, pomáhá vám víra nebo nějaký duchovní život? Nebo to není nic pro vás?
1: Ne, já jsem věřící, ale Jeruško, já věřím částečně, já věřím po svém, víte? Poněvadž já třeba v posledních letech si trošku nerozumím s některými věcmi z Bible. Vemte si Matouš 24:35. Nebe i země pominou, má slova nepominou, nebo moje slova nepominou. Nebo Ježíš, když se narodil, Herodes co dělal, hledal Ježíše a kolik nemluvňátek připravil o život.
0: Paní Staňko, jak na vás působí třeba hudba? Když vám není dobře, pomůže vám?
1: Hudba? Ne, nepomůže mě. Mě opravdu pomůže práce, pomůže mi příroda, pomůže mi chůze. A já jsem workoholík. A co se týče toho pořádku doma, tak si myslím, že na ten jsem až hodně přecitlivěla. Já nemám ráda tretky někde postavené, nemám ráda zbytečné věci, na zdích pověšené, víte, mám ráda takovou jednoduchost, jsem milovník křišťálu, kterého jsem se hodně zbavila, ale to nejcennější snad mi zůstalo z toho křišťálu, jo.
0: Paní Staňko, a víte, jakou zajímavou větu mi napsala paní Lenka na e-mail? Ona napsala, pomáhá odpustit. Odpustit.
1: Ano, ano, to je velice důležité. A víceméně, já myslím, ani nemá smysl na někoho zanevřít, víte? Uh-huh. To dělají lidi, že se naštvo a na někoho zanevří. A proč? Všichni máme nedostatky, jo? A myslím si, že takové ta nafoukanost, zanevřenost, pomluvy, to je zlé, jo? Ale k tomu lidé musí snad i dospět nebo dorůst, víte?
0: To je pravda. Ono je někdy náročné dovolit sám sobě aby jsme tu křivdu v sobě nenosili, abychom odpustili, no, jenom někdy to odpuštění nepřinese tu úlevu hned, když vlastně to řešíme jenom v sobě a nekomunikujeme třeba s tím druhým člověkem, jestli mi rozumíte.
1: Blbcem, nebýt blbcem.
0: No ano, tak a končíme tím, čím jsme začali.
1: A ano.
0: Jan Werich, že? Měl tolik citátů krásných, kde zmiňoval právě to slovo.
1: Nevím, kde jsem to popadla, no, víte, ano. To jako já takové citáty, které mám, tak si je tedy leta letoucí pěstuji a mě to pomáhá a uklidňuje mě to a ráda cestuji, víte, teďkom, když Odiska má takové zvýhodněné cestování za 900 na celý rok.
0: Tak to máme i s reklamou. Tak děkuju za vaše slova i za připomenutí, že někdy může být cestou k většímu klidu právě práce nebo to odpuštění, o kterém jsme mluvili. Tak vám přeji, aby se vám dařilo všechno, o čem jsme dnes mluvili, abyste všechno dobře zvládala a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště, paní Staňko.
1: Určitě. Mějte se krásně a žádné starosti.
0: Tak. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejném lidském hledání rovnováhy. O tom, co nám dává naději, co nás uklidní, co nám připomene, že i těžký den jednou skončí.
2: Noční linka.
0: A je tady nový den, je 5 minut po půlnoci. V něm zůstáváme u tématu duševní pohoda, protože právě 10. října jsme slavili Světový den duševního zdraví. Těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje ve znamení rozhovoru o tom, jak se máme nejenom navenek, ale hlavně uvnitř. A je s námi paní Marie, která volá z Rožnova pod Radhoštěm, noční linku Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: A už jsem v éteru?
0: Právě teď.
1: Jo, no, já jsem ráda, že jsem se dovolala, protože já mám teda vlastní zkušenost. Já mám vlastní zkušenost a to z toho důvodu, že si myslím, že to není jenom, když je špatná nálada a člověk se jde projít do lesa nebo si dá frťana nebo dva nebo tři, ale to je úplně o něčem jiném. To už jsou totiž stavy, kdy člověk skutečně potřebuje tu pomoc nějakou odbornou a nesmí se stydět za tady tu pomoc prostě vyhledat. Já jsem dva roky jsem se starala o manžela, který byl ležák a to mě tak psychicky tedy vyčerpalo, že skutečně jsem tu pomoc teda vyhledala a to mě pomohlo. To není jako prostě, když má někdo prostě zlomenou nohu a oni mu to vyléčí, ale ta duše se taky musí vyléčit. A to není jenom, vezměte si ten příklad, teda, že takhle to řeknu, ale ta nedávna příhoda paní Jany, která prostě se byla měsíc tam někde, určitě víte, o čem mluvím, že?
0: Ano.
1: No, takže prostě neměla nikoho, pomoc nevyhledala. Člověk musí mít jednak někoho blízkého, komu se svěří tady s těmi svými problémy. A to nejsou jenom nějaké malé herny, že prostě se vám něco nepovede a teď máte špatnou náladu a jdete si koupit kabelku nebo boty nebo co já vím, ale to jsou závažnější věci. A jak každému doporučuji, kdo se do takové situace dostane, tak prostě to není ostuda vyhledat psychiatra, psychologa. To není žádná ostuda, lidí je jich dneska málo. A těch problémů je čím dál tím víc u dospělých, u dětí, jo. Takže takhle já se na to dívám. Já jsem dneska člověk úplně

0: Vážný ten problém je, no vy jste se 2 roky starala o ležícího manžela, to je neskutečně náročné, protože člověk soustředí všechny síly jenom na toho druhého a sám sebe vlastně odsunuje úplně stranou. No a pak, když teda se má starat sám o sebe, tak mu to vlastně ani nejde a neví, kde začít, takže je dobré si klidně jenom dočasně říct si o pomoc.
1: Jo, ano, jak říkáte, prostě jako není to ostuda. Prostě. Mnozí lidi to ještě berou jako, že jde k psychiatrovi, takže prostě já nevím, kam jde, ale
0: ano,
1: to není
0: je to
1: pravda.
0: Takový předsudek,
1: no,
0: ano.
1: Ne,
0: ono je to tak dřív
1: je to
0: bylo.
1: Tak. Ano, ano, no. Takže já prostě každému radím, když si skutečně neví rady, protože teď v poslední době, jak se v televizi tedy objevovala ta situace s tou Janou, která měla 2 děti a prostě údajně žádala někde o pomoc, ale nemálo. Člověk musí i mít okolo se opřít a ten ho musí podpořit tady v tom.
0: Ano, souhlasím, je to důležité, co říkáte. Umět si včas říct o pomoc není slabost, ale může to být jeden z nejdůležitějších kroků, které pro sebe člověk může udělat. A vaše zkušenost to krásně potvrzuje. Jsem ráda, že jste zavolala, že jste o tom mluvila.
1: Ano, děkuju. Já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě díky těmto doktorům. Já prostě skutečně jako jim věřím. A doporučuji to každému, ať se nikdo neostýchá prostě a jde si do té čekárny posedět a prostě vypovídat se a bude to dobrý všechno.
0: Paní Mario,
1: tak jako
0: děkuju.
1: V mém případě.
0: Jsem ráda, že jste zavolala.
1: Ano.
0: Ať
1: jo.
0: Se vám daří.
1: Taky vám. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je sobotní noc, noční linka Českého rozhlasu otevírá téma duševní pohody, vnitřního klidu a toho, co nám pomáhá zvládat těžké chvíle. Povídáme si o věcech velkých i úplně obyčejných, které člověku vracejí sílu. A je s námi další návštěva. Halo, halo.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych navázala na ten hovor předešlý, na tu paní, která mluvila o tom manželovi, o kterého se starala. Já bych chtěla říct, že jsem měla podobnou zkušenost. Já jsem se starala o manžela, který měl 20 let Parkinsonovu chorobu. A 20 let tady byl díky výborné léčbě ve fakultní nemocnici Plzeň. Díky panu doktoru Vojtěchu Machovi. A ze začátku prostě to nebylo tak zlé, ale poslední 3 roky byly velice, velice špatné. Manžel prostě byl dost citově založen, takže miloval přírodu, miloval, stromy, hvězdy, motýly, všechno prostě živé v přírodě a on nemohl si to užít tak, jak by si byl přál a jak by si byl představoval. A z toho měl deprese. Nemohl vlastně už ani z místnosti ven a jako byly to opravdu krušné chvíle. A potom, když zemřel, tak mě řekla kamarádka, prosím tě, odjeď se mnou na dovolenou, potřebuješ se z toho dostat. Tak nejprve tedy jsem se nad tím zamyslela a řekla jsem si, že je to asi dost brzy, bylo to 6 neděl po jeho smrti. Ale pak jsem si řekla, že vlastně já potřebuju taky nějakou relaxaci a přijít do jiného prostředí, tak jsem ji poslechla a dobře jsem udělala. Ale chci říct, že já jsem na těch lécích, na těch antidepresivech byla 5,5 roku před jeho smrtí, protože mě řekla paní doktorka, že to nevydržím. A měla pravdu. Potom se mi to ještě 2x vrátilo už po jeho smrti na podzim, kdy jsem taky brala antidepresiva, ale pak už se to sklidnilo a bylo to celkem v pořádku. Ještě bych chtěla dodat, že k letošnímu vražednému, jak já říkám, letu, se mi taky částečně vrátily tyhle ty stavy, ale teď už je to v pořádku a jsem úplně v pohodě.
0: Tak, to má dobrý konec, to je moc dobře. Možná je to inspirace pro ostatní posluchače, pokud by někdo byl v podobné situaci a myslím si, že určitě takový jsou, tak je dobré.
1: Určitě jsou.
0: Ano. No, kdybyste jim měla říct jednu větu jako takovou motivaci, jaká by to byla?
1: Jaká by to byla? Nic nevzdávat, bych řekla. Nevzdávat nic a snažit se prostě, jak bych řekla, podle svého svědomí jednat tak, aby byl člověk vnitřně spokojený. Že to tak učinil.
0: To je hezké poselství závěrem, paní Hanko, nevzdávat se. Tak si to opakujeme co nejčastěji, když na nás přijde nějaký splín. Děkuju za to, že jste
1: tak otevřeně mluvila. Já taky vám děkuju a jste moc milá. Děkuju, ráda vás poslouchám.
0: My se budeme těšit na vaši další návštěvu a posíláme vám písničku od Miroslava Žbirky. Čo bolí, to prebolí. Čo bolí.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes připomíná, že o psychickou pohodu se staráme mnoha způsoby. Často zcela nenápadně. Někdo potřebuje lidi, jiný samotu, někdo pohyb, přírodu, hudbu, nebo jenom chvíli, kdy nemusí vůbec nic řešit. Jak to má paní Mirka, to si dozvíme právě teď. Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Ještě jednou zdravím vás moc i všechny posluchače. Jaruško, odlehčíme to trošičku, toto téma. Co říkáte?
0: Mm-hmm.
1: No, jedno přísloví říká. Slunce vyjde po dešti, připijem si pro štěstí. A nebo Jan Werich měl hezká přísloví. A jedno z nich je o přátelství. Přátelství je součástí šťastného života. A já se toho dozdržím. Taky mám už dost roku a možná je to taky tím, že jsem měla šťastné dětství. Vyrůstala jsem v krásném prostředí u Břeclavy dole na jižní Moravě a byla jsem takové prostě děcko zvídavé, a které mělo rádo kamarády. Pořád jsme byli venku a měla jsem velmi tolerantní rodiče a bylo to prostě všechno moc hezké. No, takže můj život je teď takový, že všechny takové ty bolístky, taky jsem prožila těžké období, už tady bylo o tom hovořeno, když odejde partner, tak můj muž měl, no zkrátka, rakovinu slinivky a oba jsme věděli, že odejde, tak bylo to hrozně těžké. Ale mě z toho dostali moje kamarádky a už jsem to tady kdysi říkala, že je nás pět a scházíme se každý týden u jedné a prostě to je ono. To nás baví a my si i přiťukneme tou skleničkou. No a další věc, že chodíme s mýma kamarádama turistama. A to bych právě chtěla říct, že to je něco tak úžasného. Jsme parta důchodců, někdy teda říkáme mladodůchodci jsme a starodůchodci, ale jsme tam, je nás tak kolem 20 a chodíme, dá se říct, skoro každý týden na vycházky, jsem z Brna, tak kolem Brna jedeme třeba vlakem, autobusem. Nedávno jsme byli tady kolem Ochozu u Brna. No a další týden jedeme do Vrbice, do Čejče. No a tam vždycky si prostě posedíme taky a dáme si oběd a tak dále, to všechno, co k tomu patří. Ale o to nejde. Jde o to, že jsou to výborní lidé. Nikdo na nic nenadává. My se zasmějeme. Jak jdeme tím lesem, tak příroda úžasná. No prostě toto mě jako ze všeho vytáhlo. No takže to bych chtěla doporučit. Prostě tak nějak mám ráda lidi, ráda se bavím, až moje kamarádky si z toho dělají srandu, že prostě se dokážu bavit s každým. No a tak prostě se snažit. No já nejsem ani jeden den sama prostě. No a ještě právě teď mě napadla paní Anička z Miroslavy a moc bych ji chtěla pozdravit, ale ona právě mě minule dosti tak jako rozesmála, protože téma bylo takové, co jste v životě nestihli, co jste chtěli dělat a nepodařilo se. A ona říká, že se chtěla učit na klavír, nebo že by ji potěšilo, kdyby uměla hrát na klavír a že to nějak nestihla. No a potom povídala, že tak se mluvilo o lečeno, ona říkala, že ji zajímali odevždy gorily. Slyšíte dobře? O gorilách. A teďka uzavřela to takovou legraci a ona povídá, no třeba bych těm gorilám zahrála na ten klavír.
0: To jsem to řekla já, paní Mirko, to si pamatuju.
1: No, to bylo no, teda
0: já jsem řekla, jaké by to bylo, kdyby tu svoji lásku ke gorilám vlastně využila. Tak,
1: no, takže
0: že by jim zahrála. Já myslím, že jste to řekla hrozně hezky, že to přátelství může být v těžkých chvílích opravdu obrovská opora. Člověk nezapomene na to, co ho bolí, ale když má vedle sebe někoho, kdo ho vyslechne, obejme, zasměje se, to moc oceňuju, že jste tady to slovo smích, úsměv taky zmínila, tak se to všechno potom nese tak nějak lehčeji.
1: No, no, prostě kamarády, kamarádky a dobré lidi kolem sebe, no a příroda, turisté. Ta samozřejmě, ta rodina musí být taky trochu v pořádku, že jo, aby člověk měl takový klidný život. No a tak to je moje rada, prostě mít ráda lidi, a vycházím i z toho, snad z toho dětství šťastného. Takže tak asi, tak to je můj takový názor. Přátelství je součástí hezkého života. Tím bych Jaruško ukončila. Moc vás zdravím, děkuji tady za ta témata různá, je to úžasné. Jenomže už jsme tady mluvili o tom, co kdyby se ta noční linka posunula trošku dopředu, protože v jednu hodinu třeba, já už jsem potom taková jakási rozjítřená, tak někdy si musím vzít půlku Stilnoxu a pak teprve spím. Tak to je. To je takový, Mirko, jako hodně pozdě je to.
0: To je teda nápad, posunout noční linku třeba o hodinu dopředu. No, není to na nás. Děkuju za otevřené povídání, přeju, ať máte před sebou ještě spoustu společných setkání, smíchu a obyčejných hezkých dní s vašimi přáteli. Ať už, jak říkáte, na procházce, na turistickém výletě nebo s kamarádkami u kávy. U vaší pětice jste říkala, že?
1: Ano, vás pět. Jaruško, pět je nás a z toho čtyři vdovy. No tak, takhle to řešíme prostě.
0: Tak se dál opatrujte, buďte si oporou a zase někdy zavolejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

větším skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a s ní i naše povídání o duševní pohodě. Každý máme jiný recept na klidnější hlavu. A právě ty vaše dnes společně hledáme. Paní Soňa je u nás. Vítejte. Odkud přicházíte? Odkud voláte?
1: Dobrý večer, je to Krnovko. Zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla jenom krátce tam reagovat na tu paní, myslím, že to byla paní Staňka, jak mluvila o tom, že člověk, který se dostane do nějaké té psychické situace, že by se měl, jako, že se nemá stydět lékaři zajít k nějakému psychologovi a to. Já bych chtěla podotknout, že mluvím z vlastní zkušenosti, takový člověk v tom, tady v nějaké té psychické nepohodě, on si to ani neuvědomuje, že by měl zajít k tomu lékaři, že by se měl někde objednat. V tom případě, pokud nemá u sebe opravdu, kdo ho drapne za ruku a k nějakému tomu lékaři ho odvede, tak myslím si, že sám ten člověk nemá ani sílu, nemá ani myšlenky na to, že by k nějakému lékaři měl jít. Jo, a já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla opravdu jednu kamarádku, která mě opravdu jeden den drapla za ruku a prostě dovezla mě k tému psychologovi, jo, a do dneška jsem jí za to vděčná, protože sám člověk nemá sílu, anebo sílu jít, ano, teď se půjdu projít, budu se procházet. Musí prostě někdo ho nějak nakopnout.
0: To souhlasím, někdy je člověk v tak těžké situaci, že sám nemá prostě sílu udělat ten první krok. No a právě tehdy může být nesmírně důležité, když je vedle něj někdo, kdo ho podpoří, možná i objedná, doprovodí ho a může mu překonat ten začátek, třeba ten ostych.
1: Důležité. Ano, to je důležité. A nehledě k tomu dneska, v dnešní době, objednat se někde k lékaři, k nějakému specialistovi, nemluvím tady o nějakého psychologa, nemáte šanci. Za 2, za 3 měsíce a to už ten člověk je pak asi v takovém stavu, kdy opravdu už je třeba pozdě, jo? Ale zavčasu si to ten člověk neuvědomí. Ano, mám nějaké potíže, rychle půjdu k doktorovi a to, protože jsou situace, kdy se vám to tak nějak vyvrbí, že to tak řeknu, den ze dne nebo prostě během krátké doby a ta psychika s váma tak zahraje, že opravdu nemáte ani čas, ani šanci myslet na to, ano, měl bych jít. Jo, a já jsem teda z mojí zkušenosti už před xx lety, jo, dneska už to fakt nepotřebuju, tehda mi to pomohlo, ale dneska, když vás za 2, za 3 měsíce objednají někde, ne-li za delší dobu, tak si myslím, že ta šance je tam fakt.
0: No
1: nevím.
0: Ano, chce to neodkládat a jak člověk vnímá, že už si nedokáže pomoci, tak ten telefon zvednout a já možná předám zkušenost. Já jsem jednou také podpořila moji kamarádku, aby teda jela do Brna na jednu kliniku pro pomoc psychologickou a to proto, protože trpěla anorexií, ale byla to opravdu jako už těžká anorexie, takže jsme se kamarádky domluvili, že ji prostě posadíme do auta a pojedeme na kliniku. No a víte co? Ono to nepomohlo, protože jsou případy, kdy ten člověk musí chtít pomoci. A tam nám ti lékaři řekli, my jí nepomůžeme, protože ona nechce. Tak jsme ji zase museli vést domů.
1: Pokud ona si to nesrovná, že jo, tak to je právě ta otázka. Nebavíme se o nějakých lehkých, nějakých duševních rozpoložení a tak, ale opravdu už pak o nějakých těžkých, kdy fakt ten člověk si neumí poradit a nemá sílu na to si nějak poradit. No, tak potom v tom případě je dobré mít u sebe opravdu někoho z rodiny, někoho známého, kdo vás opravdu drapne a dese, jo. Takže...
0: Paní Soňo, víte co, vy jste teda mluvila, že jste kdysi potřebovala psychologickou pomoc, teď už ne, ale přeci jenom zeptám se vás, sledujete večer zprávy, i když víte, že vám někdy nepřidají?
1: Sleduju zprávy, ale mě nedělá problém tady ty zprávy. Tam byla nějaká rodina, životní situace a tak, takže to se tak rychle nějak semlelo všecko, jo. Takže tady ty, vím, že teď válka se probírá, já nevím, co, jasně, že člověk se nad tím zastaví, nějak mu to, nějak si to v hlavě srovnává, takové věci si umím srovnat, ale potom, jak jsou nějaké rodinné takové věci, tak to zanechalo dlouho nějaký. Já vám řeknu, že do dneška já se neumím pořádně podepsat. Když se na mě někdo díval, já se neumím podepsat. A je to jedno, jestli je to pošťačka, jestli je to někde na úřadě. A prostě tady v tom období, kdy jsem měla to už je 30 roku pomalu, jo, takže tam v tom období nastalo, měli jsme nějaké řízení, měla jsem se tam já dostavit, měl se tam dostavit dnes už bývalý manžel a měla jsem se na té komisi podepsat. A v ten moment prostě to byla jenom rovná čára a já jsem to neovlivnila, já jsem se nepodepsala a od té doby mám opravdu problém někde, pokud se na mě někdo dívá, se podepsat.
0: No teda.
1: To prostě fakt od té doby to ve mně zanechalo nějaký to, ale jinak jsem v pohodě, jako neberu žádné léky, dostala jsem se z toho, akorát tady toto neovlivním. Nemůžu to ovlivnit, nemůžu, když se na mě někdo dívá, se podepsat. Já udělám dva jakési obloučky a nejde to.
0: To já dělám taky, paní Soňo.
1: No, jako a nejhorší to bylo třeba v bance, že jo, chtěli tři stejné podpisy. No já jsem
0: to
1: tam
0: seděla. To já taky nedokážu, no.
1: Strašně dlouho a prostě to nejde, jako, no a mám jako takový nějaký stres tady to, když se mám někde podepisovat. Jinak všechno v pohodě.
0: Tak děkuji, Soňo. Děkuji za zavolání, za vaši otevřenost, ať se vám daří a zase někdy.
1: Tak ať se daří a pozdravuju všechny posluchače, ať se ještě do rána vyspějí pořádně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi a také paní
1: Broňka z Opavska.
0: Broňka z Opavska. Vítejte ve vysílání. Dnešní téma uzavřete právě vy a zní duševní pohoda. Co k němu máte?
1: Já bych vám chtěla říct, já mám 63 let a 23 roku trpím roztroušenou sklerózou. Starala jsem se 4 roky o manžela, který přišel ze zdravotních důvodů o pravou nohu nad kolenem. A ještě jsem měla tady 85-letou maminku, které jsem také pomáhala a starala se, sice byla soběstačná a vždycky jsem říkala, že trošku by tady tebe chtěla od ní. A můžu říct, že kdyby neměla dobrou rodinu, dobré děti, své dcery, které mají svůj život už a které mě také ve všem podrží, tak bych to asi také nezvládala. První jsem chodila o hůlce, pak o berlích a když jsem si polomala ruku, tak jsem dostala na vozíku a teď chodím o schodítkem něco na vozíku, jakdy.
0: Tak to je dobré samozřejmě připomenout, že nejenom přátelé, ale vlastně na prvním místě by měla být ta rodina, která by vám měla být oporou.
1: Ano.
0: A víte, paní Broňko, co jsme vůbec nezmínili, a to už jsme na samotném závěru noční linky, nebo nevím, jestli mě opravíte, ale neuvědomuju si, že by někdo mluvil o tom, že má nějakého domácího mazlíčka, který je pro něho barťák právě do nepohody.
1: Měla jsem domácí mazlíčky dva, pejsky, labradora a ten druhý je kříženec. A ten labrador byl velice ke mně milý a toho jsem taky oplakala po 14 letech, když zemřel. A ten druhý má 15 let, ale když jsem nemohla na něho ani sáhnout, a teď, když na staré roky už nemůže, tak je velice rád se mnou. A to mi je asi také nabízí.
0: Tak, to je hezká tečka za naším vysíláním. No. Tak já vám přeju, abyste kolem sebe měla stále vaši milující rodinu, aby vám pomáhala, abyste se vzájemně pomáhali a děkuji, že jste zavolala. Bylo to milé setkání a už poslední.
1: Děkuji také za hezké setkání s vámi. Dlouho jsem se nedovolala a dnes se mi to podařilo a jsem velice vděčná za to, že jsem se k vám dovolala, že jsem se vám mohla svěřit s mým osudem.
0: Ozvěte se
1: děkuji
0: zase příště. Budeme
1: ještě
0: tady.
1: Jednou a naschledanou neboli dobrou noc.
0: Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Já vám děkuji za všechny telefonáty, zkušenosti i otevřená slova. Mluvili jsme o duševní pohodě, o smutku, ztrátách, přátelství, přírodě, odpočinku i o tom, že někdy člověk zvládne těžké období sám a jindy potřebuje, aby mu někdo podal ruku. A možná právě to si z dnešní noci můžete odnést. Nemusíme všechno unést sami. Někdy pomůže kamarádka, někdy rodina, někdy obyčejná procházka nebo chvíle klidu a někdy je důležité říct si o odbornou pomoc. Tak vám přeji, abyste kolem sebe měli lidi, kterým můžete zavolat, když vám není dobře. A také dost sil vnímat sami sebe a poznat, kdy potřebujete zastavit. A pokud je dnes něco těžké, připomeňme si, že příběh ještě nemusí být u konce. Od mikrofonu z Línského studia Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková. Děkuji, že jste dnešní noční linku strávili se mnou. Přeji klidnou noc, dobrý spánek a co nejpokojnější neděli.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
2: Inženýr Horák.
1: Ne.
2: Inženýr Horal.
1: Ne.
2: Inženýr Horárik.
1: Ten taky ne.
2: Inženýr Horček.
1: Máte ho tam vůbec?
2: Inženýr Horčičák.
1: Další.
2: Inženýr Horčík.
1: Cože?
2: Inženýr Hvorčík.
1: Ne, to není on.
2: Inženýr Hordoši.
1: Čtěte dál.
2: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
1: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
3: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
1: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jak jsem slíbil, budeme dnes vzpomínat a oceňovat humorné nápady Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodil se a celé dětství prožil v Bratislavě. Jeho rodina tam bydlela v Dunajské ulici. A k Bratislavě měl velmi blízký vztah. Ovládal i mnoho cizích jazyků a také nářečí.
2: Tam za váhom bělý dom, tam za váhom šnibidaj, šnipšnap, šnibiryby zabrdaj, bělý dom. Bývá pekné děvča v něm, bývá pekné šnibidaj, šnipšnap, šnibiryby zabrdaj, děvča v něm. Člověk. Ale... odláhlo, milo, bo som myslel, že už neskončíte. Ale ne, mohol by som pokračovať, ale čo tam to šniby daj? Šnip, šnap, šniby, ryby, zabrdaj.
0: No, potom teď pátrat nebudeme. Prozradím, že Julo Satinský měl herecké sklony už v mladém věku. A v roce 1958 dokonce vyhrál recitační soutěž Hvězdoslavův Kubín. Později vystudoval pedagogiku na střední pedagogické škole. Profesi učitele ale nikdy nevykonával. Jeho velkou touhou bylo herectví a bavit lidi dobrým slovenským humorem.
3: A bylo by dobré, kdybyste si připravili nějakou tému, ak jste si připravili nějakou humoristickou tému, tak ju povedzte a já tu tému už potom rozvediem. Víte, já už potom rozvediem.
4: Já mám témy připravené.
3: To já už potom zase rozvediem. Ano. Len ak máte tému, tak ju povedzte. A zase já už potom rozvedím. Tu tému myslím. Víte, ano. Že už potom rozvedím, ak ju vy poviete.
4: Ano, ano.
3: Ak ju nepoviete, tak ju nemôžem rozviesť, lebo nebudem mať čo. Však ale ak poviete tému, tak já už potom zase rozvedím.
4: A medzi tým som zabudol, to je nejaká vedecká téma?
3: Je humoristická, viete, humoristická téma.
4: Pre humoristický dialog.
3: Humoristický dialog téma a ja ju už zase potom rozvediem.
4: Áno, áno. Mám.
3: Tú tému.
4: Mám.
3: Áno. Máte tú tému.
4: Mám tú tému.
3: Tak ja ju už potom rozvediem.
4: Porozprávajme sa o človeku.
3: O kom?
4: O človeku.
3: Nepoznám. Ja o človeku, a tak. No o človeku, no dobré, ale ako sa volá, aspoň približne viete, lebo...
4: To neviem.
3: Neviete. A čo robí,
4: ha? On stojí na moste.
3: Áno, áno. A ako zmýšľa? Ako zmýšľa? Z čoho vychádza?
4: Vychádza z továrne. On dostal výpoveď. No a teraz stojí na tom moste a rozmýšľa o celom svojom živote. Aha. Dostal som výpoveď. Doma ma čaká 5 hladných detí a manželka. Všetci majú TBC.
3: A ja stojím na moste.
4: A ja stojím na moste a dívam sa do vody.
3: A čo mám teraz? Ako si?
4: Áno. A zrazu sa prešvihne ponad to zábradlie a mútna voda ho pochová.
3: Aha.
4: Ešte chvíľu sa trepe s tými rukami, ale potom už pláve pod vodou a postupne ten život zaniká.
3: Takže teda po ňom zostane 5 sirot a jedna vdova, čo?
4: Áno, áno, áno.
3: Zaujímavá téma, hej, hej. A všetci majú TBC, čo?
4: Zákernú TBC.
3: Áno.
4: Okrem otca, ktorý už je pod vodou.
3: Áno, on už nemá TBC.
4: On už nemá TBC.
3: A čo si počnú tie deti a tá matka však bez otca? Ktorý už nemá TBC.
4: Ja to tu neviem. Vy ste mi vraveli, aby som vám povedal nejakú tému pre humoristický dialog, čiže vy to už potom rozvediete.
3: Áno, no ja sa pokúsim, samozrejme. Však ano. Som tu na to však, ano. Aby som to rozviedol.
4: Ja počkám.
3: No tak teda on stojí na tom moste, aby som začal od začiatku však. Prešvihne sa cez to zábradlie.
4: Áno.
3: A hneď spadne do tej vody však.
4: Áno.
3: No lebo však... Kde ano. By sa zachytil?
4: Ano.
3: Hneď spadne.
4: To už nie je čistá voda.
3: Nie, to je špinavá.
4: To je plné nafty.
3: A prečo nafty?
4: No pretože blízko je továrna naftalín.
3: Aha. Takže on je v tej vode, ponorí sa celý do tej vody.
4: Áno, áno.
3: Práve v tom ano. A hovorí si, no, výborné, že je tu naftalín, aspoň ma nezožerú mole.
4: Áno, áno. Mole letia za ním nad riekou, víte?
3: Nad riekou, hej.
4: Áno.
3: No, lenže pod vodu sa neodvážia však.
4: Nie,
3: nie. V tom je ako si tá jeho výhoda, lenže ano. Na druhej strane on je pod tou vodou.
4: A tá úroveň, to... viete, tá úroveň vody, to už
3: pani žájeca,
4: no? Nie? To už by bolo pod úroveň tých molov.
3: Áno. Lenže v tej vode... pláve a ešte trošku tak tými rukami trepe na dno.
4: Ano, potom je tam jeden taký mól.
3: Áno.
4: Ten taký mól, ten zapíska na tie ostatné mole.
3: Áno, áno.
4: A oni odletia na ten mól.
3: Áno. Takže ten človek, ten ano. Teda, ktorý vychádzal z tej továrne pod tou vodou, tam pláve.
4: To už ani tak... nie je človek, viete, to sú také zvyšky.
2: Jsou také zvyšky, které plávou pod vodou.
3: Ano. Mezi tými rybami však jsou tam aj ryby.
2: Ano, ano.
3: Některé, on hovorí, že jsou ryby, no tak vidím, že jsem vo vode však, ale se hovorí, tak čo ano? Už s rybami teraz, když já se sice...
4: Zober je elektrického ano. Úhora, ještě poslední raz sa
3: ohorí. Ano, ano, ano.
4: Ano. Odpláve elektrický úhor.
3: Ale jinak pláve se v té vodě, jako si sa topí, topí.
4: Určitě.
3: A dusí. Však ano, sa dusí ano. Celkom, ano. Ako si až sa teda skoro udusí.
4: Ano, chvíľu beží po dne.
3: Ano.
4: A zase sa dusí.
3: On je úplně na dne ten člověk. Je to, je to taký člověk na dne, však o tom... A teda na tom dne, ako si tak uteká a ano. Uteká a teraz nevie, kam mám utekať, ide dopredu alebo dozadu, však vlastne ano. Je to korito tej rieky a celé to... A inú tému nemáte?

0: Manželský pár přijde a tak se budu dívat na
1: ano, ano, ano, ano. Ona ho bude odtískat stále, to by bylo nádherné, ale ta slečna, ona by se nevyzlíkala len tak.
2: Nie, ona by to dostala za platě.
1: No já vím, ale to by jsme mali do toho vnést také národné prvky, víte,
2: ano, že
1: by...
2: správně. Na stěně by visel Janošík, těž úplně nahý.
1: No, tak...
0: Janošík... On by visel na stěně a mal by na sebe len valašku, ano. Jako vždy. A ta slečna by mala na sebe...
2: Valacha.
0: Čo? Ale prosím vás, valacha. Čo? Ona by mala na sebe taký ten... kroj.
2: To je nápad. Slovenský, prostonárodný, slovenský,
0: ľudový kroj. Umelecký kroj, ano, taký
2: a
0: by mala na sebe.
2: A tým by bola úplně nahá.
0: Nie. No, ten kroj by si dala dolů, rozumíte?
2: Samozřejmě.
0: Ona by si dala, ona by mala strašně veľa tých sukní, strašně veľa.
2: A lajblík by mala toto na hlave.
0: By mala takto na hlave a strašně veľa tých sukní a teraz ano. By tie sukně by odkladala, rozumíte? A až by prišlo teda jednu za druhou, tu sukni jednu za druhou, jednu za druhou.
2: Ja by som sa chodil pozerať na posledné tri, no, čo tam bude? Čumieť celý večer
0: jednu,
2: na sukně.
0: Jednu za druhou by odkladala tie sukně jednu za druhou, až by prišlo na tú poslednú sukňu. A teraz dávajte pozor. No? By prišlo na tú poslednú sukňu a tú tu by už nemala.
2: Ježišmária, to by bylo vzrušujúce. Ježišmária, to by některých divákov museli vyniesť na psychiatriu. Niektorí by rezignovali po také 27. sukni.
0: Ište,
2: to je jako keď ja lúpem kapustu, bože môj, striptiz.
0: Ale ty, čo by nerezignovali, ty by sa dočkali. 67. sukňa. 68. sukňa. Napätie sa stupňuje. 69. sukňa. 70. sukňa. A už je to tu. Anča, ako ju pán Boh stvoril.
2: Ano. Ale pod tým by musela ísť vždy vhodná hudba.
0: Ano, vhodná melodia, tá slečna by mohla priamo spievať, myslím, ústne.
2: Ano, ano. Spievať. A keru, že pán veľkomožný, keru.
0: No tu našu 70 sukien mala a predsa sa nevydala. A ja nemám ani jednu, pýtajú ma až za Viedňu.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
4: Do batôžka si nalož pretvárku, lože faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
5: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky,

0: Dejme dál v prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 19...

0: 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském Studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na Studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
1: Poslouchej, co je to za plody?
2: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
1: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
2: Vyvážíme je vahou diamantů.
1: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
2: No.
1: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
2: No.
1: Jablka se tímto zabavují.

0: teraz sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničková středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se to žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Ne, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
6: Nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolnej. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvára, pádeš a nějaké, jakou kostru, aby dostal.
8: Ano, vedu se vám, vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
8: Někdo vám písal. A to jsem bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, pač. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
6: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z high society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
8: No, sice bez noblesy, ale hráli.
1: Dnes večer jsem dal... služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
8: Nebojte se. Papa vás z toho vyseká. Však papa. A co robí mama? Ještě stále v Nízkých Tatrách?
6: Ve Vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papas.
8: A ako sa hovorí vo vyšších kruhoch, mamas and papas.
6: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama.
1: To muselo stát.
6: A propos, co? Vy, sir, co vy? Už jste po transplantaci?
1: Víte, že ještě ní, je? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
8: Já si myslím, že nejlepší by bylo mozek.
6: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. Jenže to neseženete.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Juliem Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
2: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumíte?
3: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
2: U nás máme taky 100, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
3: U nás a... železnice patří ľudu.
2: Ano.
3: To je zaujímavé taky.
4: Zvláště v neděli.
3: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, ano. Viete, a zahladíte sa do diálky,
4: ano.
3: Tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diálke, teda sa tie kolejnice v diálke sa stretnú, takže ten vlak potom v diálke už je len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
4: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
3: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
4: aha,
2: je
4: tak tam.
3: Aspoň, to nemám overené.
4: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
3: Já bych se vám ještě...
4: Třeba například mě by zajímalo, ano. Můžu se zeptat sám?
3: No prosím,
2: ano, ne. My tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
4: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
2: Já, tak to ne, to jeme samozřejmě.
4: Jo?
2: My jeme na Slovensku třikrát denně.
4: Ano.
2: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
3: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte.
2: Ano, tak to je,
3: to je príbor.
2: To
3: mi jem.
2: To jsou príbory, ale to
3: je to praktická vec.
2: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle, keď používá ten príbor, tak si to zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský.
3: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
2: Ano. No, ovšem, nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
4: No, jistě, že.
2: Niektorí majú aj z hotela Európa.
3: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
4: Pardon, ešte by sme sa vrátili do obeživu.
3: Ale zostaňme pri jedle.
5: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
3: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
4: Milujú.
3: Brinzové halušky.
4: Milujú brinzové halušky.
3: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa každý...
4: Prosím, dejte kolovať.
3: Pravá brinzová haluška.
4: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halužek.
3: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
2: Já jsem chcel hovorit o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze. Musí zaplatit, teda já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou... naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
3: No tak obyčajne nič iného nedostať.
2: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte
4: To jsou úplně stejný, to je zajímavé.
2: Ano, to jsou, rovnaké. Na poště ten poštár potom nenápadně prenesí ty peníze.
3: Do
2: banky ty peníze prenesí nenápadně a tam v banky potom...
3: Vidíte, že je to banka?
4: Jo, banka.
3: Banka.
4: Ano, dejte kolovat.
3: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
4: Jo.
3: Banka pri banke.
4: No, prebančíno je, jo.
2: Ano. Máme takovou ulicu a tam jedna banka vedla druhé.
4: Ano.
2: A tam se zhromažďují ty peníze.
3: No a zatiaľ... pred bankou se zhromažďují zloději.
2: Zatiaľ ovšem teda napriek tomu slovenské banky mají v cudzine velmi dobrý zvuk.
3: Skutočne slovenské banky mají v cudzine ohromný zvuk.
4: Ano.
3: Počujete?
2: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že ji Losatinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo? O Kateřině.
2: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
2: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
4: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
5: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starej a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: krajských uličkách. Jsi byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval tak, dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 razy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. A mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Lucii a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, to jsme už spomínali.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začíná byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Veď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok druhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň 2 livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo,
3: Pekný sluha.
2: No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť u nás, prídete na návštevu, komorníka nikde, domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy, no. Keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Pani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky. A do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.